0: Český rozhlas
1: Rádio Wave. Děláme
0: Rádio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

it's not, but then it is again.

0: Ako? Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Huckleberry Hypno 808.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

You. One. Two. They. Try.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Ah.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Do you like money?
3: ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM,

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Sight on You.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Excuse me, you whack ass bitches. I need y'all to know it's no competition, bitch. You could never, bitch. You see me? And you see you?

0: Na rádiu Wave právě odbíjí 8. hodina ranní a doznívá nám Kneecap a song The Recap. No a takový recap z nejdůležitějších dnešních zpráv nám přináší naše zprávařka Terezie Richterová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr, druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze Sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou kvůli kauze u soudu vypovídat ještě bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní pojištění stát. Jejich příjem z brigád ale nesmí překročit finanční limit. U dohod o provedení práce je to 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun měsíčně. Zdravotní pojištění si musí platit třeba ti, kteří po střední škole nepokračují na vysokou školu a ani nenastoupí do zaměstnání. Je také potřeba to ohlásit zdravotní pojišťovně. V Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující proti vládě albánského premiéra Edího Ramy se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestu avizovali, že plánují blokovat důležité silnice v Albánii. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec rovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezly nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení.
1: Sport.
2: Hokejisté Caroliny srovnali stav finálové série NHL s Vegas na 2-2 na zápasy, a to díky vítězství na ledě soupeře 5-3. Český útočník domácích Tomáš Hertl v zápase nebodoval.
1: Počasí.
2: Bude převážně zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave teď začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: fake. A zase tady repujeme Smack a P Money fake. Otevírá středeční ráno se Sarah a Jakubem 10. června. Kubo, ten čas strašně letí a dobré ráno samozřejmě.
1: Ty mě normálně, Sáro, fejkuješ, to není možné, že už je 10. června. Jak ten čas letí, no ale tak nakonec, to si tady říkáme opakovaně, prostě čím je člověk starší, tím rychleji čas letí, to je ověřená věc.
0: Rozhodně, ale já jsem na to možná našla odpověď, protože on je ten rok ohnivého koně.
1: No jistě. Jo,
0: a oni opravdu ty věci všechny se dějou,
1: takže
0: frčí to dopředu.
1: Takže ten plápolající kůň prostě běží po té louce.
0: Ano,
1: jo,
0: a ty i my máme právě plamen pod námi. Co ten tvůj rok ohnivého koně? Já začnu takhle jako z ostra.
1: Ty začneš takhle z ostra jako na přírodno.
0: Co, no, dějou se věci? Dějou se tak, jak chceš?
1: To bych asi úplně netvrdil, ale dějou se tak nějak v rámci nějakých mezí. Je to docela v pohodě. Ten kůň tak jako vyklusává.
0: Ano,
1: ještě není úplně v tom sprintu. Nicméně takhle, je ve sprintu, co se toho plynutí času týče, ale není ještě ve sprintu, co se splněných úkolů týče.
0: Jo,
1: co u tebe?
0: No, u mě to právě frčí dost. Musím ti říct, že já se hrozně, ještě, sice je středa, ale vzpamatovávám se z víkendu, protože jsem byla na festivalu v České Kamenici. Radio Wave tam mělo vlastní stage, zahráli Matyášovi kamarádi Cringe Prince. My jsme tam byli s našimi kolegy, ty zdravím, jestli poslouchaj. A bylo to dokonalé, takže doporučuji tenhle festival. Jsem z toho dojatá, nadšená ještě doteď. A podle mě, přátelé, jezděte na letní festivaly, protože pokud vás to bude dobíjet takhle dlouho, jako mě, tak to je úžasné, ne? Je středa, pořád jsi z toho, nebo já jsem z toho veselá.
1: Ano, ty jsi z toho veselá, já mám trochu FOMO, protože Sára už mi stihla nastínit, tak úžasné to bylo. Nicméně, není to samozřejmě jediná šance letošního léta. My se dnes budeme bavit poměrně dost o následujících festivalech. Například dnes už začíná legendární a zároveň asi největší festival na území České republiky, a to je samozřejmě Rock for People.
0: A z toho budeš mít taky FOMO, protože já tam jedu a ty ne.
1: Je to tak, Sáry, děkuji, že mi to připomínáš. No a pokud byste třeba nebyli na tyhle takzvaně masové záležitosti se spoustu lidmi, tak například Všudy Bud je další z festivalů, o kterých se budeme bavit. To
0: ale
1: už
0: tam
1: ale
0: já
1: za
0: zase budu a ty ne.
1: No, hele, Sáro, neříkej dvakrát, nebo já si tě tam najdu, já tam přijedu.
0: Výborně. No ale hlavně budou dnes hudební novinky Matěj Dvořák a Filip Černý, takže Kubo, to tu budeš, viď?
1: No to, no tak no to si nemůžu nechat ujít samozřejmě.

0: Stále posloucháte Radio Wave, dohrává Shady Nasty a Hardstyle. No a Hardstyle, to je věc zcela vlastní mojí moderátorské dvojice Sáře Slavíčkové, která prostě když slaví, tak tvrdě. No a měla co slavit, protože v pátek odpremiérovala v Praze svůj vlastní film Ježíšku na křížku. O tom se ještě budeme bavit později, nicméně právě ten oslavovala v České Kamenici na festivalu Kamenice. No a přináší nám své svědectví, jaké to bylo, že je úplně září, je nadšená.
1: Zářím, jsem nadšená a byl to Hardstyle, počkej.
2: A jsem nadšená.
1: Ne, opravdu jsem nadšená. Tolik skvělých kapel, skvělých lidí, jak je to ještě skvělé místo, ta Česká Kamenice, to si myslím, že je velkou doménou toho festivalu, že opravdu se snaží poskytnout místním vlastně téměř jako bezplatný vstup úplně na celou akci, plus zkrátka ta Kamenice je jako hrozně malebná a musím říct, že
0: je to na severu,
1: a je to na severu a to právě potvrzuje i Vojta Záhora s Tomášem Pacovským, protože ty byli na festivalu poprvé a říkali, teda Sáro, my jsme to vůbec nečekali, ale opravdu sem se budeme vracet, takže buďte jako oni dva. A musím teda ještě říct, že jeden z největších zážitků toho festivalu bylo karaoke s Vojtou Záhorou a Barielem.
0: Ano.
1: A reálně se teda stalo. Oni jsou tam tři stage, jo. Mezi nimi teda i Radio Wave stage samozřejmě, tak jednu dobu, ale na karaoke v Kulturáku bylo nejvíc lidí z celého festivalu.
0: No, tak samozřejmě, tak ono samozřejmě, to dává do jisté míry smysl, že nejenom Vojta Záhora a Bariel jsou ti taháci, ale i ten samotný koncept toho karaoke je prostě strašně vděčný, protože ono to funguje následujícím způsobem. Ty jdeš na tu stage, vyslechneš si ten koncert kohokoliv, čehokoliv, ať už to mohli být třeba Good Times Only, Gufrau nebo Red Z.
1: Nebo Tata Boys, Lunetici, právě i takový OG z kapely, ano.
0: Přesně tak, a ty si vyslechneš tu jejich kariéru, řekne si, ježiš, já bych taky chtěl být slavný zpěvák.
1: No ale jo, já můžu.
0: Ale já můžu. Já můžu jít za Vojtou Záhorou a za Barielem do Kulturáku.
1: Splnit si přání.
0: Na karaoke. No a Sáro, ty jsi tam to přání splnila, zaspívala jsi něco?
1: Já jsem přišla a normálně už celé ty dvě hodiny byly vybukované, takzvaně.
0: Opravdu.
1: Opravdu. Káťa, Terka, Ondra, Kuba, všichni tam prostě zaspívali svoji písničku a úplně skvělé bylo, že vystupovali jak jednotlivci, tak třeba i celé v podstatě jako
0: celé
1: uskupení.
0: Jako, opravdu, takže i takový band
1: přesně,
0: karaoke.
1: Boy bandy, girl hustý. Bandy, prostě tam všichni.
0: No a jakou píseň hodnotíš nejlíp, která tam zazněla?
1: Wow, netroufnu si říct, ale já vím, Kubo, my jsme ti chtěli říct, Tomáš Pacovský s Vojtou Záhorou měli duet a víš na co?
0: Nevím.
1: Ty na Turner.
0: Nekecej.
1: The best.
0: No tak samozřejmě, že oni oba dva jsou the best, jo, to by se dalo říct.
1: A mysleli jsme na tebe.
0: Tak to mě těší, zároveň
1: ale
0: mám ještě
1: si,
0: větší to FOMO.
1: Ale říkala
0: jsem
1: si, že to ti musím teda říct. Takže přátelé, až uvidíte na nějakém festivalu karaoke, tak určitě doražte a myslím si, že Vojta Záhora mi říkal, že ještě nějaké karaoke bude moderovat. Nepamatuji si, kde, ale zjistíme.
0: Třeba se stoupí z Výšin Českého rozhlasu k nám do studia a poví nám to. No a samozřejmě, abychom nezůstali pouze u karaoke, tak já ještě zmíním, že na místě tedy byla opravdu vlastní stage Rádia Wave, kde jste mohli zaslechnout například podcast Podhoubí live, nebo také Starter s Martinem Šolcem a Filipem Černým. No a obě dvě vlastně epizody ještě budou teprve vycházet. Teď je to prostě hodně.
1: Přesně tak, určitě čekujte náš web nebo podcastové aplikace, protože tam Starter a Podhoubí najdete a myslím si, že sledujte obecně náš web Rádia Wave, protože tam zjistíte, kde budeme na letních akcích, jak s hudbou, tak i s podcasty.
3: Listen, if I say that I mean it, I ain't keeping no secrets. Yo, fuck them elitists, kings in the Benz and Beamers. Came in a box and beat it, can't run where my league is. For my aura like Reuters, cause I swear it's the deepest. Yo, if I said

0: Kids from the West, Fang, středa 10. června, 8 hodina 34 minut k tomu. No a dnes máme na Radio Wave opravdu nabité meníčko, veď? Kromě těch letních festivalů, které samozřejmě ještě zmíníme. Tak celý
1: my jsme takový předkrm ze Sárou, jenom takový jako foršpán před tím, před tou hlavní show, takzvaně, dalo by se říct.
0: Ale to je pravda, veď? To si krásně řekl.
1: To je vlastně to nejdůležitější, protože to ti navodí ty chutě v puse vlastně, jo? Ten desert, to my nejsme bohužel desert, ale ten předkrm, ten opravdu, to je ten první kontakt s hospodou, takzvaně, a to jsme my.
0: Jo,
1: a
0: s divákem, je taková
1: s divákem. Hospoda v podstatě. No.
0: Takže co tam máme dál, tak máme samozřejmě naše OG moderátory po nás, tak ty opravdu, jakoby to je možná to hlavní meníčko, protože vás čeká od 11 on air s Jardou Petříkem.
1: Ano, to je takový druhý chod.
0: A potom teda vrchol on air s Martinou Foldinovou, ta vás tu bude mít 4 hodiny dokonce, nebo 3,5.
1: Přesně tak, no a pak už se jde na ty hlavní chody teda, jo. Tak prosím tě, dneska 17.30 houpačky, to je opravdu několika chodové menu, to je úplně neuvěřitelné.
0: Mm, magazín pro aktivní rodiče samozřejmě s Míšou Sladkou.
1: Přesně tak, od 18 hodin potom slejvák, no a v 19 hodin, to už si myslím, že jdeme k těm desertům, to je sladké tečce, dalo by se říct, a to jsou samozřejmě buchty, kdo jiný.
0: No co by ses ty, Kubo, vybral? Můžeš přeskakovat, jo? Já vím, že někdo si dává prostě i ten desert na začátek, tak...
1: Hele, někdo si dává hranolky ze zmrzlinou, jo? Což pro mě je naprosto nepochopitelná
0: záležitost. Tak dáme všechno najednou, už ten multitasking, to teď frčí.
1: My jsme taková kočička, pejsek, vaříme dortík z pořadu Radia Wave, nicméně já si, kdybych si měl něco vybrat, tak to bude, byť teda na sladké úplně nejsem, tak to bude ten desert v podobě buche, tedy talk show, která nemá vědecké ambice a laťku si záměrně nenastavuje nikam, aby o ní náhodou nezakopla, tak to se mi moc líbí.
0: No a to si skoro říkám, že my jsme takový buchty, taková omáž trošku buchet, protože je to často takový ovšem a o ničem, ale možná v tom je ta síla.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Radio Wave.
3: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth.

0: 8 hodin 47 minut, no a vy posloucháte Ráno na Radio Wave za Sarah a Jakubem samozřejmě. A také jste mohli teď slyšet Vince Staplese. Toho můžete znát už z minulého týdne, kdy jsme nasadili jeho hudební novinku Blackberry Marmalade. No a je tomu tak i tento týden, kdy nasazujeme další hudební novinku a to je song Cotton, který jste právě slyšeli.
1: No víš, když nějaký rapper natáčí rockovou desku, většinou to dopadá naprosto otřesně, jenže když je to Vince Staples, tak tomu je samozřejmě úplně jinak, protože on není jen tak ledajaký rapper.
0: Je to tak, je to jeho 7. album Cry Baby, které vyšlo minulý týden na labelu Loma Vista a rapper v něm zkoumá útlak a nespravedlnosti, kterým musí čelit Afroameričané v dnešní USA.
1: Skladba Cotton je třetím singlem, produkoval ji Mike Hector a Oh Gosh Lotus a je obdařena klipem, který připomíná některá historická traumata Afroameričanů. Staples se ale zároveň brání tomu, aby se stal karikaturou rapera, i proto na nové desce volí trochu neobvyklý sound. No tak uvidíme, co nám třeba ještě o téhle té novince řeknou v 10.20 Matěj Dvořák a Filip Černý, protože ty samozřejmě jako každou středu nám představí,
0: co
1: je v nové rotaci. Musíš.
0: Víte, milé posluchačstvo, milí posluchači, milé posluchačky.
1: To je otřepaný.
0: Prostě dneska je středa, čili hudebních novinek na Radio Wave je třeba.
1: Do uších i do srdcí.

0: Batman se šoko smutný.
1: Kubo, seš taky deep in mat, snad ne, seš hluboko v blátě.
2: Hele, dneska zrovna ne, většinou bývám, ale dneska jsem vysoko nad blátem, řekl bych. Jak to máš ty, taky?
1: Taky, jsme nad blátem.
2: My dneska úplně svištíme v takových nebeských výškách, jak zpívá Helenka vzhůru k výškám.
1: Vzhůru k výškám, bude to taky dneska? Nebude.
2: Nevím, zeptáme se Filipa Černého, Matěje Dvořáka, kdo ví, co nám přinesou. Každopádně už za malou chvíli my vám přineseme Rachel Shinoriri anebo The Murder Capital. No a potom už co?
1: Potom už zprávy Terezie Richterová vzhůru k výškám.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: doznívá Rachel Chinoreli I'm not perfect, but I'm trying, ale kdo je perfect, je samozřejmě naše zprávařka Terezie Richterová a zprávy v 9 hodin právě teď.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty. Statistici odhadují, že meziročně zlevnily o necelá 2% taky potraviny a nealkoholické nápoje. V reakci na noční americké údery vyslal Írán rakety a drony na americké základy v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný úder oznámili iránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útok mířili na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Údery, které cílily na odpalovací rampy nebo systémy protivzdušné obrany, ukončila po zhruba 3,5 hodinách. Spojené státy tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Odpovědnost za incident ale Teherán popírá. Papež Lev XVI. Dnes požehná věží Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny v Barceloně. Ta je nejvyšší kostelní věží na světě. Slavný svatostánek Sagrada Familia navštíví hlava katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonia Gaudího. Do Barcelony se papež přesunul z Madridu. Dnes plánuje navštívit věznici nedaleko Barcelony a klášter Montserrat. V dalších dnech se Lev XVI. Odletí na Kanárské ostrovy, kde se chce setkat s migranty, kteří prchají do Evropy. Portugalsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek. Lidé po celé zemi si připomínají úmrtí básníka Luíše Vaše de Camoese, autora renesančního básnického eposu Lusovci. Ten popisuje cestu Vasca da Gamy kolem afrických břehů do Indie a zpět. Na takzvaný Den Portugalska po celé zemi pořádají koncerty nebo ohňostroje. Tradiční velká vojenská přehlídka se letos uskuteční na Azorských ostrovech.
1: Sport.
2: Dvě české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále londýnského turnaje Queen's Clubu. Karolína Plíšková vyzve odpoledne světovou devítku Kanaďanku Bokovou. Marie Bousková nastoupí později proti Chorvatce Vekičové.
1: Počasí.
2: Bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave teď pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Don Toliver Buddy otevírá druhou hodinu rána se Saracha Jakubem v 9 hodin a 9 minut k tomu. No to je kouzelné číslo.
1: To je kouzelné, magické, až dalo by se říct číslo. Vy víte, že my si tak občas zabrouzdáme do těch ezoterických vod. Už takhle jsme tady hodnotili mnohokrát rok ohnivého nebo hořícího, jak já říkám, koně. No a nebyli bychom to my, kdybychom si dnes také nepočetli tak trochu v těch věždbách, v těch horoskopech. Říkám to správně, Saro, ty se na tomhle poli orientuješ lépe než já.
0: Říkáš to správně, tak samozřejmě těch stránek nebo respektive způsobů, ze kterých můžeme číst ty věždby nebo ty horoskopy,
1: tak
0: na dnešek je
1: koule,
0: spousta.
1: Jasně, máme listy, kafe, listy hele, taky, jo, to ani neznám.
0: Já umím ze všeho. Kameny, oči,
1: je pravda, že pokud jste nás poslouchali na téměř štědrý den, tuším, nebo kdy to bylo?
0: Jo, asi 23. prosince dávali jsme si tu dárky, já jsem dala Kubovi legendární dárek,
1: šutrák, to bylo moc hezké. No nicméně, pojďme k věci, přečteme si nyní, takhle ze začátku druhé hodiny vysílání rána se Saracha Jakubem, co nás v tom životě čeká konkrétně dnes, jaký je náš horoskop.
0: Výborně, tak
2: Sáro,
0: já jsem
2: nadšená.
1: Já jsem taky nadšený a věřím, že ty budeš také, až ti přečtu následující horoskop na dnešní den. Čili ty jsi pana, takže dnes budeš mít výhodu v tom, že vidíš, kde něco skřípe a můžeš to opravit dřív, než se to rozpadne. Vlastně se ale nenech zatlačit do role toho rozumného, který všechno snese. Pokud jsi single, možná narazíš na člověka, co tě bude přitahovat právě svou nedokonalostí. A to je pro tebe nové. Uleví se ti, jakmile si dovolíš nemít vše pod kontrolou.
0: No,
1: Sáro,
0: ale to je úplně přesný. Úplně tak, se vším.
1: Hele, já si myslím, že horoskopy takhle jakoby fungují, že to prostě je tak nějak pro všechny, aby se v tom našli.
0: No tak výborně, já mám pro tebe, tedy pro střelce, to znamená, máš narozeniny v listopadu, že?
1: Ano.
0: Takže pro všechny, co mají listopad, nevím, jestli to je do prosince, tak pro střelce. Budete mít chuť na nové dobrodružství. Třeba dojít do kina jinou uličkou.
1: Teda to,
0: nebo
1: jsem
0: do
1: ale, to jsem ale hodně statečný,
0: cestou.
1: Musím říct.
0: To seš, to na tebe taky úplně
1: sedí. A to je celý?
0: To je celý. A co dneska plánuješ? Bude to dobrodružství?
1: Hele, dobrodružství bude dneska, jestli nějak překleneme dnešní vysílání a já se dostanu v pořádku domů, třeba i jinou uličkou, jak si mi vyvěštila ty čarodejko.

0: byl svědkem úplně jiné muziky, než tady povětšinou hrajeme na Radio Wave. A to v sobotu 6. června, kdy jsem tak namátkově procházel Riegerovými sady ve večerních hodinách kolem 8. A najednou slyším takové mě velmi povědomé tóny nejrůznějších instrumentů a koukám obrovská stage, samozřejmě open air koncert. No a nebyl to nikdo jiný než Socher, neboli Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který tam oslavil sté narozeniny. Ano, nebo stou sezónu také, dalo by se říct. A já si říkám, počkej, když o tom jsme, no jo, když to jsou naši, mluvili se Sárou.
1: No, tak mě hrozně těší, že to, co jsme si tady řekli za ten program, tak ty si opravdu té naší nabídky využil, protože opravdu v sobotu 6. června se v Riegerových sadech na Praze 2 konal open airový koncert pro širokou veřejnost. Samozřejmě 100 let slavíme Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ten program byl opravdu bohatý. Nebylo to, Kubo, jenom v 8 večer. Začalo se naopak už ve 3 odpoledne a bylo vlnohraní, což znamená, že hráli nějaké, tak jak tomu teď říct, songy, tracky, ne, skladba.
0: Program pro děti. Ano,
1: program pro děti, taky zazněly nějaké jazzové skladby, dechovka samozřejmě, no a od 8 se konal právě ten hlavní koncert, kde jste mohli slyšet největší hity klasické hudby.
0: No a ten byl opravdu velkolepý, už podle fotek bylo vidět, že na místě se sešlo několik tisíc lidí, nakonec Socher, jakožto velmi významná hudební instituce sama o sobě, dala by se říct, tak předvedla neuvěřitelný koncert. Pokud byste snad nevěřili, tak se určitě najděte web Českého rozhlasu a článek, který o tomto koncertě pojednává. Tam totiž můžete nalézt 3 vlastně záznamy, zvukové záznamy, nejenom celého koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale také právě koncertu Epoch kvartetu anebo Clarinet Factory, prostě celého toho programu, který tam na místě probíhá.
1: No úplně nejlepší je, že tam máte záznam, právě audio záznam těch 3 koncertů, ale právě také video záznam. Takže a jak jsem koukala, je to celkem hezky, nebo výborně je to sestříhané, takže uvidíte ten open air koncert, aspoň takhle ze záznamu, byla to prosím tě hodina 39.
0: No vidíš,
1: takhle
0: tak dlouhé, skvělý. To se teda nahráli do sytosti, no a ono také bylo co hrát, protože ten program čítal od Smetanovy Vltavy po Dvořákovo Largo z Novosvětské, takže to bylo
1: Richard
0: opravdu...
1: Richard Wagner, toho já miluju.
0: No tak ten nesměl chybě. Prostě bylo to opravdu nabité těmi nejznámějšími tituly a já si myslím, že určitě orchestr Symfonický orchestr Českého rozhlasu neprohloupil.
1: No a co když jsme to prošvihli, tenhle program, tak můžeme ještě Symfonický orchestr někde slyšet nebo nějaký jiný možná?
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zcela určitě, tak už teďka zvou na zahajovací koncert té sté vlastně sezóny jejich, který proběhne.
1: No 101. Nebo jste, nevíme.
0: Ta stá vlastně, ona se startuje až září, jakoby, a to je 24. září, proběhne to od 20 hodin, veřejná generální zkouška proběhne už v 10, no a celé se to odehraje v Rudolfinu, no a potom samozřejmě na stránkách Socheru si naleznete mnoho dalších zastávek na jejich hudební šňůře, a to nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí.
1: No tak to byl Socher, ale my pojďme už trošku k jiné muzice, pojďme například Science, Supakru, Ray, BLK, One Tronics Point, Never.

0: Bon, allez, on s'en va. Je ferme.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: 103.3 Point Never Life World, no tak života svět. O tom by podle mě mohl hodně říct Honza Žižka, ne?
1: To je pravda. Honzu Žižku už nyní určitě všichni znáte z nové série rozhovorů na Radio Wave a s názvem Bedny. No a Bedny dnes také premiérují v programu Radio Wave, tuším, že v 8, Sáry.
0: V 8, tak? Ano.
1: Hostem nového dílu série Bedny je mladý nezávislý irský novinář Kaolan Robertson.
0: A to teď jak se to čte, jo? Protože ty irský jména, to víš, že to je
1: Kaolan.
0: Šivon, Šorša a tak.
1: Ale tady je Kaolan.
0: Kaolan, dobře, Kaolan,
1: Kaolan Robertson,
0: okay.
1: Jehož reportáže z Ukrajiny viděli miliony lidí po celém světě.
0: Jak vypadá nezávislá žurnalistika z válečné zóny a jaký aspekt války zvládá Ukrajina lépe než Rusko? Proč je důležité, jakým jazykem o invazi mluvíme? No tak na to vám odpoví samozřejmě jedině Bedny a Honza Žižka. Jsou to rozhovory s lidmi, kteří mají co říct, to se mi líbí.
1: To se mi taky líbí, zvlášť i tohle téma je mi poměrně dost blízké nebo mnou hodně řešené. Celkově, kdyby vás zajímaly tato témata, aktuální dlouhodobá témata týkající se celosvětového dění, tak určitě pořad Bedny je tu pro vás. Znovu opakuji, série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: protože mi to připomíná naší českou náturu a zlatý český ručičky, ale taky mě to přivedlo trošku k pocitu, že k tomu kutilství nebo k tomu taktickému urbanismu potřebujete něco umět, protože já, když se tady koukám na všechny ty tvary a na všechno, co jste tu udělali, tak si říkám, že tohle bych asi nezvládla. Tak je to opravdu tak, že potřebuju mít nějaký jako manuální schopnosti, nějakou manuální zručnost na to, abych něco takového mohla udělat?
1: Tak my jsme určitě nějaké ty základy mali, ale tiež se nám stalo, že jsme se dost věcí naučili, až keď jsme si to zkoušeli vlastně vlastními rukami. Či už jsme trošku zle namontovali basketbalový koš a potom jsme museli ho znovu primontovat a pomáhali nám přitom asi další 5 lidi, kteří museli držet každý nějakou konstrukciu. A keďže jsme si zabudli vrtačku doma, tak jsme to robili ručně a trvalo nám to asi pol dňa a na další deň jsme vlastně zistili, že ten koš je namontovaný zle a s vrtačkou jsme to zvládli za pol hodinu. A vlastně člověk se to naučí aj počas toho procesu, čiže nie je to úplně tak.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: záleží.
1: Baby No Dollar Adama mi společně s Rich Brianem nám skoro uzavírá druhou hodinu rána se Sarah Jakobem. Říkám to dobře, Kubo, Baby No Dollar?
2: Jo, říkáš
1: nebo
2: to,
1: No Money je
2: já
1: to.
2: Tomu říkám No Money, ale dost pravděpodobně to říkáš lépe.
1: Ale Adama mi samozřejmě.
2: Ano, a když už jsme u Adama mi, tak do konce hodiny nám ještě zbývá Edův syn. To je také podobné, že ano, no a potom už Terezie Richterová s dnešními posledními zprávami.

0: zapomenout. Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: Bylo 10 hodin, no a ve studiu už tu vítám Terezi Richterovou, která nám přinese dnešní finální a jistě nejlepší zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta, pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Historického závodu 1000 mil československých se letos zúčastní rekordní počet domácích značek. Na trasu z Prahy do Bratislavy se zítra vydá celkem 130 aut předválečné výroby. Historické stroje se začnou před budovou Autoklubu České republiky sjíždět už dnes odpoledne. Vůbec nejstarší vozidlo, které se postaví na start v Opletalově ulici, pochází z roku 1926. Závod se jezdí od roku 1933 a je jednou ze tří legendárních akcí meziválečného automobilového sportu tu na našem území. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma třemi kyvadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít taky sdílená kola. První spoj jezdí do parku 360 od hlavního vlakového nádraží přes muzeum a parkoviště v ulici Akademika Bedrny. Druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka. Pořadatelé doporučují autobusy využívat hlavně v noci, kdy bude okolí letiště pro auta uzavřené.
1: Sport.
2: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací utkání šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio.
1: Počasí.
2: Bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave teď pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave, Wave, Wave.
3: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Xavier, Soul Bass Party at my place, 10 hodin na 9 minut k tomu, no je to tady dneska taková party, ale party už je skoro takzvaně over, protože závěrečná hodinka, promiň Kubo.
1: Je to v pořádku, party u nás ve studiu ze Saracha Jakubem pomalu končí, nicméně jedna velká party vypukne už dneska večer v 360 parku, což samozřejmě v Hradci Králové a myslím tím zcela vyprodaný letošní ročník Rock for People. Já ani nevěděl, že tak velké festivaly se můžou vyprodat. To si myslím, že je prostě neomezená záležitost.
0: A víme, jaká je kapacita?
1: Nevíme.
0: Jako určitě několik, co
1: já
0: asi to nevím. Desítek
1: no to
0: tisíc.
1: Určitě, já tak myslím, že oni
0: tisíc.
1: Už překonali opravdu. Já jsem totiž nedávno se účastnil takové premiéry filmu 30 let Rock for People a musím říct, že to bylo zaprvé velmi fascinující, vlastně z čeho vzešel Rock for People i to, že původně prostě začínali úplně někde jinde a přesunuli se do těchto obrovských jako rozměrů.
0: Na letiště Královo Hradeckého.
1: Ano, přesně tak, no tak podle mě určitě 50 a více tisíc lidí tam je, to zcela určitě.
0: A 30 let si říkal, jo?
1: 30 let, takže letošní ročník je ale už tuším 31. Snad ne, mystifikuji. Nicméně, co je důležité, asi je ta hudba, že? Ta hudební linka. Ty tam dneska možná pojedeš?
0: Já tam dneska pojedu, dokonce už je to
1: už
0: potvrzené,
1: je to
0: budou Gorillaz, tak na ty se těším, no, nový album a samozřejmě určitě ty jejich golden hity, no moc se na to těším. Tak pokud byste chtěli vyrazit, tak dnes teprve Rock for People začíná, možná ještě někde schrastíte nějaké podpultové tikety. Do neděle to trvá. A v neděli právě je ještě většinou nějaká jako dost známá kapela právě, aby lidé opravdu zůstali až na úplný konec.
1: No ty headlineři jsou následujícím způsobem. Dnes je tedy, ty dnes jsou Gorillaz, zítra ve čtvrtek 11. jsou Limp Bizkit, v pátek nás čeká Bring Me The Horizon a v sobotu, jestli se nepletu, určitě tak je to Halsey z Ameriky, potom samozřejmě Nothing But Thieves a tak dále, ano, těch jako vystupujících.
0: A v neděli ještě, to bude ještě
1: ano,
0: velké je jméno.
1: No samozřejmě, Iron Maiden tam
0: tak,
1: budou.
0: Tak jasně, právě, to asi to nejlepší nakonec, abyste zůstali až do neděle. Nicméně party tady u nás ve studiu na rádiu Wave ještě pokračuje takovou krásnou 3/4 hodinku a za chvíli nás obdaří tady ve studiu Matěj Dvořák a Filip Černý, takže to bude opravdu party s novinkami.
1: To každopádně.

0: 10 hodin, 21 minut, no a prosklené studio Radia Wave je opět plné lidí, naštěstí našich
1: milých. Připraveno na party.
0: Přesně tak, na hudební party, kterou nám každou středu nakonec přináší Filip Černý, Matěj Dvořák, s tím, že je opět středa, čili hudebních novinek.
1: Novinek na Radia Wave je
0: no,
1: třeba,
0: to už je taková ohraná písnička.
1: Chlapci,
0: ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Tak, pokud mám takový roztřepaný hlásek, slyšíte to správně, protože se Sárou si tady pánové povídají o tom, jak skvělá byla Kamenice, kde já jsem samozřejmě nebyl. A já mám, a prohlubují tak moje FOMO. Čili chlapci, vylepšete mi náladu nějakou vaší hudební novinkou, kterou jste si pro nás dnes připravili.
2: Já myslím, že jsi vzrušen trošku, jakoby z toho smeka právě.
1: Z toho letního novinky, hitu.
0: Ne, smek mě vzrušoval pár let zpátky. Nečekal jsem, že mě ještě někdy vzruší, ale musím říct, že po poslechu kvalitní záležitost.
2: No, jako největší hiťák asi z té aktuální desky Smek One, vlastně z eponymního alba, se kterým se Smek tak trochu vrací, ale zároveň tam rapuje, že jako nikdy nikam neodešel, ale přesto se vrací, což neumí jen tak někdo, jako neodejít a přesto se vrátit, to je jeho devíza. Já když jsem dneska vyrážel ze Strašnic, tak nebudu lhát, trošku jsem se jakoby rozhlížel, jestli náhodou ho někde nepotkám.
0: No tak já myslím, že se zvracel pro klíče, nebo co?
2: Ne. Ale neříkejte rapper, říkejte MC, že jo, to už od Smek One víme delší dobu. Oslavil teďka 40. A k tomu si nadělil právě desku, se kterou se tak trochu vrací, jak už jsem vysvětlil. Jde vlastně o jeho první sólový počin od třetího dílu Chiméry, to byla taková ta jeho albová série, která za mě byla jako hodně kvalitní a bylo možné si tam najít spoustu skvělých tracků. Bylo to jako napěchovaný, skoro to působilo jako mixtapy a tady zase máme takovýho jako kondenzovanějšího, víc soustředěného Smek One. Těch tracků je míň, jsou plný bars, který jako mají opravdu jako silnou výpovědní hodnotu. Dozvíme se spoustu aktuálních názorů od Smek One. Ten track, který putuje do naší rotace, je možná taková jako největší tancovačka z toho. Odkazuje se zase na to, jak on je prostě nejlepší MC v tuzemsku, jak...
1: Udělal letní hit, který trvá celý rok.
2: Přesně tak, jak je mezinárodní. Rapuje tady opět o Rince FM, britský rádiový stanici, která vlastně proslavila live sessions, co se týká grimeových MCs. Týmu tady opět hostují, je tady třeba Brucey nebo P Money, se kterým vydal i celou desku a ostatně s ním jel i celou jako tour po českých festivalech, takže tuzemský publikum mohlo tyhle dva MCs vidět po boku. No a... Samozřejmě vzpomínáme taky třeba na rok 2015, kdy rapoval nahoře ve třetím patře v našem předtáčecím studiu, nebo taky ve stejném roce vystoupil po vlastně získání ceny Anděl za album Peace Alove v S1, tam, kde pobývá Socher, Symfonický orchestr Českého rozhlasu. No a snad, budeme doufat, přijde i dneska, protože se má natáčet další epizoda rapového pořadu Excalibur.
1: Wow.
2: Jehož má být hostem, takže pokud se chcete dozvědět o desce Smek One víc, tak určitě tam bude příležitost, pokud svolí a opravdu z těch Strašnic dorazí, já v to strašně doufám.
0: No tak snad přijde i kouzelník Smek One a mě tam ale chybí ještě, Filipe, jedna zásadní věc a to je tvoje nějaké subjektivní zhodnocení, čili je to, vyplatilo se počkat si, je to kvalitní nástup, je Smek One stále ten nejlepší udavač rytmu, nebo jak jsi to říkal, MC.
2: To by nebyl rád, že o něm říkáš nejlepší udavač, teda. To se v rapu úplně nenosí, jako tahle ta nálepka.
1: Kubovi je taky 40.
0: Ne, 60, no. A jak to hodnotíš, tak dobrý.
2: Já se s tím ještě zžívám s tou deskou, neslyšel jsem poslední tři tracky zatím, ale tu vlastně první část jsem slyšel už opakovaně. První dva tracky mi přijdou hodně silný, Beverly Hills mi přijde fakt jako silný track, který by klidně mohl rapovat Danzun. A...
3: Má to takovej nádech,
2: má to takový. Trošku, jo, a jsou tam trošku i beaty, které vlastně připomínají třeba nějaký současný produkce Kendricka Lamara. Já jsem zatím nadšený.
0: Vynikající, já ti
1: děkuji. No tak pojďme k druhé novince, Trenky, Skrillex a spousta lidí k tomu, tak je to taky letní hit?
3: No, jak se to vezme, jakože záleží, jak, co považujete za letní hit.
1: Jako tancovačku.
3: Já bych řekl, že tady ta tancovačka se letním hitem stát rozhodně může. Sláva, novodobý bůh elektronické produkce se vrací konečně.
1: A vy ho máte rádi, když už ho tady máme po druhý, jo?
3: No určitě, tak po druhý za rok asi.
1: Po druhý
3: tak,
1: za rok, přesně.
3: Protože vlastně postý. Poslední projekt Skrillexe, Skrillex You Think You're Andy Warhol, But You're Not, vyšel rok zpátky, který měl spíš takový jako mixtapeový formát, který hostovali Shadow Wizard Money Gang, což jsou moje oblíbené takové DJské duo z Ameriky. Nyní odcházíme od mixtapeového formátu a vracíme se ke klasickému albu. Nové album Soma, ale slibuje to, na co jsme u Skrillexe jako hodně zvyklí. A to je hlavně taková jako ukázka novodobých pionýrů elektronické produkce. To album je extrémně nabušený mladýma hostama, který právě v tuhle chvilku zažívají nějakou jakoby boom v jejich kariéře. Můžeme tam vidět lidi, jako je ISOXO, což je teďka, vlastně by se dalo říct, že je takový jako nástupce vlastně Skrillex, hraje ty podobné věci jako Skrillex, ale ten dubstep zase převáží do trošku jakoby jiný, víc jakoby rovný tancovací polohy, což je teďka hodně oblíbený a například se proslavil tím, že na všechny show zbere tank, který vždycky jakoby při tom velkým dropu, tak se nebo odhalí takový obří tank prostě. Tak to je absolutně grandiózní.
1: A z něho vystřelí konfety,
3: no,
1: ne? Nebo
3: jasně,
1: něco,
3: no,
1: něco tam musí
3: no,
1: být
3: jasně,
1: ještě
3: že,
1: k tomu.
3: No plamen je, tak vyšel, jo, že? A, nebo RHR, což je můj jako objev roku, který vydával letos debut pod Pan Records, nebo například Tracy, kterou již jsme zde taky showcaseovali v rámci jejich debutového EPčka. Vlastně je to šílený, Tracy mají venku vlastně jenom tady to jedno EP z konce minulého roku a přesto se objevili na Skrillexově albu, protože to EP extrémně zarezonovalo napříč jako elektronickou hudbou, ať už to bylo featurem s Rikodanem nebo jakoby extrémně zajímavým pojetím a směsicí jako klubu a dubstepu. Právě proto vidíme Tracy na písničce Tranky, kterou z alba Soma od Skrillexe nasazujem. K tomu si mohli ještě lidé všimnout, že poslední měsíce se objevovalo všude takové kontra. Jmenovalo se to kontra. Nevšimli jste si toho náhodou? Byl to jako velká věc teďka? Ne? Má to podobný logo jak Oakley, nicméně to je Skrillexova nová party v Berlíně, která se odehrávala po 4 venues. Je to poprvé, co si Skrillex udělal vlastně takovou jakoby party s obřím line-upem. Ono jako ve Skrillexovém provedení už to není party, ale spíš takový jako mini festival, na který vlastně díky tomu, že je takhle blízko nás, tím, že se to odehrává v Berlíně, tak extrémně moc mých přátel tam jelo a už se nemůžu dočkat další edice, abych se na to taky podíval. Mezitím si budu poslouchat Somu a snad jí tam uslyším.
1: A nebude teda Skrillex i tady na rádiu Wave prostě na nějaký sešně, neměli bychom ho pozvat?
3: Jakoby, můžeme to zkusit.
1: Můžeme to zkusit.
0: Tady je dneska taková bujarádá ladička, že ano?
1: No,
3: ne, to si já sradu, ale jako myslím si, že my už jsme se takhle jenom snažili Skrillexe naroubíčkovat do toho, a se nechce vystoupit v České republice. Bohužel je to extrémně komplikovaný. Ten člověk je už v takové pozici, že vlastně si hodně rozhoduje sám, kde vystoupí a jak bude fungovat. Třeba minulý rok byl extrémně populární jeho jakoby takový jako pop-up sety, kdy on prostě přijel do nějakého města a najednou v ten den, co tam byl, tak říkal, jo, najednou vystoupím tady v tom malém klubu pro 100 lidí. Hnedka se to vyprodalo, takže on si trošku dělá, co chce, takže je těžké ho takhle polapit.
0: Nebyl to právě Skrillex, kdo uklidňoval tehdy po té obrovské vichřici na Rock for People, podle mě tam hrál on, ne, ten ročník, že potom, když se to tak jako přefouklo na Rock for People, ta vichřice, tak byl ve stanu, nebyl?
1: Já nevím.
2: Tak to taky bohužel
4: nepamatuju. Nikdy jsem nezažil, že by teda Skrillexův set uklidňoval.
0: No, ano, ne. Možná rozvířil ještě ten prach. No každopádně, pánové, my vám moc krát děkujeme.
1: Nabili jste nám playlist jako vždycky.
0: Jako vždycky a budeme se těšit víc. Zase příští týden ve středu ve stejný čas.
3: Skvělý, tak jo. Taky se těšíme. Čau.
4: Ahoj.

0: Doznívá Sofia Cortez z La Perla a musím říct, že dneska je to tady opravdová perla. Jako celé to vysílání, bych řekla, celé to dopoledne, ráno, perlíme.
1: Já doufám.
0: Všichni tady perlej.
1: Takhle, otázka, co si říkají lidé na, u těch poslechových přijímačů, jestli opravdu také si myslí, že ráno ze Saracha Jakubem je jedna velká perla. Já si troufám říct, že ano, mně se to líbí, já jsem nadšen. S nikým bych tu nebyl raději než s tebou, Sáro.
2: Já jsem nadšená.
1: Ano, já také. No a třeba se nám poštěstí v následujících týdnech a měsících společně vyrazit na nějaký ten eventík Radia Wave. A že jich bude.
0: A že jich bude, aby si neměl FOMO a rozhodně to budou perly. No tak samozřejmě nás potkáte v létě na spousta festivalech.
1: Ano.
0: Začneme například na začátku července na Kvifu. Tam potkáte koho jiného než Čelisti. Bude se tam totiž natáčet živý díl.
1: Ano, ano, chybět také nebude Radio Wave ani na festivalu Colors of Ostrava, a to už 17. července večer, kdy se tam ukážou Buchty live, a to v aule Gong, čili tam i ten kontrast s tím krásným architektonickým industriálním prostředím bude velmi zajímavý. No a zapojíme se i do letní podcastové scény.
0: A to, Kubo, ty moc dobře znáš, protože ty jsi tam taky vystupoval, je to v Trojském pivovaru, takže opravdu krásný prostor, a Radio Wave samozřejmě tam má velké zastoupení všech podcastů, je bude Casablanca 14. července, Quest 23. července a v srpnu Chudáčci, to tedy už 6. srpna, a pořadatelé festivalu nebo té letní podcastové scény prozradili, že právě na Chudáčky se těší úplně nejvíce.
1: Je, no tak to se také těšíme, to bychom se tam mohli dřepsnout, viď, Sáry. No a tradičně se spolu setkáme také na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Filmovka.
1: No, filmovka v Uherském Hradišti je samozřejmě legendární, o tom by mohla Sára vyprávět. Ta proběhne, nebo to, tam mezi 24. a 30. červencem uvidíte Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a Casablanku, takže úplně to nejlepší z nejlepšího Radia Wave, prostě i na letní filmové škole.
0: No a takzvaně z filmovky nebo z LFŠ to rozhodně nebudete mít daleko na besedu u Big Beatu v Tasově, kde poslední červencový den bude samozřejmě patřit podcastu Boys.
1: Ano,
0: Krištofa Šimka.
1: Našeho milého Krištofa Šimka.
0: A to se nedá říct jinak, než právě tím, jak je to v tý Boys.
1: Boys. No a pokud bych se měl ještě v rychlosti přesunout na srpen, tak tam čeká posluchače festival Popmese v Brně s Impactem, tam ten bude 6. až 8. srpna. Také Prague Pride nabídne vystoupení Kevu na Yellow Stage nebo podcast Pod. No a pokračujeme také na festivalu
0: Povaleč.
1: Tvém,
0: ano,
1: oblíbeném.
0: Já ti, no tvém oblíbeném taky. Povaleč 7. až 9. srpna, kde se představí podcasty Podhoubí, Boys a Starter. A myslím, že Starter tam bude nově, ne?
1: Nebo ty myslím, že loni už byl také.
0: Loni už taky byl?
1: Nicméně tohle všechno je mi úplně jasné, že naše milé posluchačstvo to si nezapamatovalo z toho určitě nic a motá se jim z toho akorát hlava. Tak pokud by vás zajímalo opravdu ty konkrétní termíny, můžete si je všechny najít na webu Radia Wave.
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
4: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní.
3: Buchty. Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

0: 10 hodin a 44 minut k tomu ve středu 10.6. a my se opravdu neúprosně blížíme k závěru našeho, já bych řekla, že dnes je to opravdu téměř dokonalé ráno, Sarah s Jakubem, nebo takhle to máme,
1: no,
0: fakt
1: tak to
0: my
1: hlavně
0: rádi.
1: Sary, nezakřikni, kdo ví, co ještě se všechno může stát, nicméně, abychom opravdu i v těch následujících dvou stupech z toho vytřískali, z toho našeho skvělého kulturního přehledu se Sárou, tak spíš pro vás, abychom z toho vytřískali maximum, tak si pojďme dát další kulturní tip. My už se totiž do konce týdne se Sárou neuvidíme, tak Sáro, v sobotu,
0: ano.
1: Pokud se chceš trochu jako podívat, řekněme, na místa, která si třeba nemohla dovolit, anebo nebo naopak si tam prostě zatím nezavítala, ale
0: kam?
1: Chtěla bys, tak běž na Pražskou muzejní noc, ano. 19. ročník.
0: 19. 13. ročník, tady to čtu, co to, Kubo, přesně znamená. Tak ta muzea nebo přidružené instituce, ano. Jako třeba knihovny, jsou otevřeny v tuto noc, v sobotu, někdy až do ranních hodin.
1: Někdy spíše,
0: spíš
1: ale
0: půlnoc, od, ano, spíš...
1: většinou to je od 19 hodin do půlnoci.
0: Přesně tak. Tak, jsou otevřeny zadarmo a nebo za nějakou symbolickou částku a důležité je, že právě tento večer se děje spousta doprovodného programu v těchto institucích. Já tady čtu třeba, že se promítají filmy, jsou tu různé dílny, spousta programů pro děti, komentované prohlídky samozřejmě, nebo workshopy, dokonce koncerty, výstavy, přednášky, takže kromě toho, že uvidíte spousta zajímavých věcí, tak ještě stihnete takový doprovodný program.
1: No, děje se toho neuvěřitelné množství, tak já jenom třeba namátkou, kdo všechno se účastní té muzejní noci, tak určitě je to Muzeum Prahy, které samozřejmě zároveň zaštiťuje a organizuje celou tu akci. I proto se vlastně největší část asi programu bude koncentrovat právě v nově zrekonstruovaném Muzeu Prahy na Florenci. Stejně tak ale jsou zapojeny, jak řekněme, současné galerie, tak i ty starší, to znamená, je tam například Národní zemědělské muzeum, Hvězdárna, Planetárium hlavního města Prahy, také třeba ale Meat Factory, Atrium Žižkov, Muzeum Karla Zemana, Kunsthalle, a nebo například i Vyšehrad. Prostě je tam toho dost.
0: Já myslím, že je skvělé vidět ty prostory uvnitř, samozřejmě, dostat se tam, ale možná i také v té noční atmosféře, protože jít si takhle do muzea vlastně v 10 večer už, když je
1: tma, to je určitě další velká výhoda.
0: No, je to krásně osvětlené, noční Praha, tak já myslím, že to opravdu stojí za to v tom případě. Pokud byste chtěli, vyražte ve sobotu 13. června na 19. Pražskou muzejní noc.

0: Desátá hodina odbyla, no už je dávno po desáté, už je jedenáctá, to znamená, že už je naše Q-line.
1: Ano, ano, už musí být ticho.
0: Už ty musíš být ticho.
1: No to by bylo zapotřebí, ano, je to tak.
0: Takže drazí posluchači a posluchačky, my vám přejeme krásný den, doufám, že jste se s námi užili naše dopolední vysílání, protože my dneska jsme byli jako opravdu
1: dneska
0: ve formě.
1: Dneska to hodnotíme dobře se Sárou, samozřejmě doufáme, že nám nenapíšete opak třeba, snad ne.
0: Že si nebudete někomu stěžovat, ale můžete samozřejmě.
1: Ne, tak já se na tebe jako vždy, Sáro, budu těšit zase příště u
0: já
1: mikrofonu.
0: Já taky, zase
1: Radia
0: příště a na vás taky, tak zase příště. Zdravíme, loučí se Sára Slavíčková.
1: A za malou chvíli už Jarda Petřík.
0: A loučí se taky
1: Kuba Vinařický. Jako Vinařický, no jistě.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: tak asi, na ní zehraj si.
1: Koně ve stáji, takže všechno v naprostém pořádku. Tohle byly samozřejmě Blue Wandy a jejich Zeitgeist. Ještě předtím Olivia Rodrigo, která nám zahájila další hodinu středečního On Airu. Teď už nikoliv se Sarach a s Jakubem, ale s Jardou Petříkem. A za chvilinku taky s novinkou od Katarzie, která pořád musí vařit, prát, šít a rodit. No a přesně o tomhle taky zpívá mimo jiné na nové desce Pozvima neprýdem. Do 12. ale třeba taky Sigrid, Brockhampton nebo Matt 213. Budeme pro vás mít i jednu z dnešních Wave Newsek. Samozřejmě naše zprávařka Terezie Richterová, když říkám my budeme. To bude okolo 11:30. Pozvu vás samozřejmě taky do nějakých těch kulturních prostor v rámci typu a v téhle hodince dojde i na ukázku z nejnovější Casablanky, kterou já osobně jsem ještě neslyšel, ale rozhodně se na to chystám, protože je věnovaná líkistké stezce, kterou můžete projít na jihu Turecka. No a svého času jsem to měl taky v diáři naplánované a kdo ví, třeba někdy v budoucnu to ještě uskutečním, takže rozhodně zážitky a zkušenosti z téhle stezky se mi budou hodit a vám třeba taky, pokud něco takového máte v budoucích týdnech a měsících v plánu. Co je ještě v plánu hned po 12., tak to je rozhovor o nové inscenaci Stigma. Ta měla včera premiéru v Pražském paláci Akropolis. No a právě o tomhle díle se budu bavit s producentem souboru Tante Horse, který má zmíněnou inscenaci na svědomí, Janem Honejserem a tak jedním z protagonistů Matějem Šímou. To bude až po 12., teď máme zatím 8 minut po 11. a před námi Katarzia se zmiňovanou novinkou Vařit, prát, šít a rodit.
2: On Air s Jardou Petříkem.

0: Ace Proky, Stop Snitchin a teď už hurá do jižního Turecka. Právě tam totiž zamířil taky průvodce a poutník Tomáš Gavlas, a to konkrétně na Líkijskou stezku. Jedná se o zhruba 500 km dlouhý trail právě jižním Tureckem a je to docela nový objev mezi dálkovými hajkry. Co nabízí, to se dozvíte právě v Nové Kasablance, ze které pro vás teď máme vysílání taky připravenou ukázku, a jinak ji najdete celou na wave.cz a v podcastech.
1: Bloudil jsem hodně, a co jsem potkal lidi, to byl takový společný téma, že ta stezka fakt není úplně dobře značená a je tam spoustu odboček, mnoho odboček, a netušíte jako kudy jít, nebo fakt je to značený, takže to ztrácení jako na denní bázi, ale už tak jako intuice pak přijde, člověk vždycky jako každou stezku nějak jako navnímá, jakou logikou je značená, tady tou jako nelogikou občas. A už cítíte, že se blíží takový ten bod a v žaludku cítíte takový ten intuice, jako tady to úplně nesedí, takže vytáhnete navigaci a zkontrolujete, jestli jste dobře. No. Takže.
2: No a je to vždycky problém zabloudit?
1: Zabloudit. Jako je, občas to je blbý, protože tam fakt se jde pak jako nějakým prostě chroštím, jsou tam hadi, já jsem potkal prostě spoustu fakt jako dva metry a jako delší hadi prostě takový jako, tak není to úplně příjemný, jako. Nebo tam, když jsem se ztratil já víc, tak to nebylo jako úplně příjemný.
2: Já jsem tím chtěl nahodit obecně to téma toho bloudění, když je člověk na trailu a jeho veškeré povinnosti se jako se stávají z toho, že tráví svůj čas tím, že přes den jde, večer spí a něco málo jako aktivit k tomu, potká pár lidí, prohodí pár slov a jeho život se trošku jako zredukuje na tyhle jednoduché věci, tak jestli když někde sejde ze stezky, což je jakoby proti plánu, dejme tomu, ale jako, v čem je ten problém vlastně někdy?
1: Jo, já jako obecně jsem toho taky zastáncem, nebo takového jako pomalejšího chození bez jako zaměření jako na výkon a na cíl. Jako to, když takhle vědomě tam člověk dá, tak to mám rád, jako. Ale tady mě to jako většinou jako rozčíl, když jsem se ztratil. Že to bylo fakt jako relativně častý. Já se zasním občas a pak jako se objevím někde úplně jako daleko, až tak to bylo hornatý, tak nahoru dolů. Takže tentokrát mě to úplně jako radost nedělalo, to ztrácení, no, se přiznám.
2: Já jsem se nedávno přistihnul při takovém jako zajímavém pocitovém vývoji, kdy jsme šli s kamarádem někde v horách a celkem hned na začátku té cesty jsme blbě odbočili, kde ještě steziček bylo víc a bylo víc variant, tak jsme se prostě nechali jako svést jinam. Byla to cesta právě na začátku, takže jsme se snadno zakecali, bylo ještě hodně věcí, co jsme potřebovali a chtěli probrat. Takže jsme nesešli až zas tak daleko, třeba šlo o jenom půl kilometru, ale s nějakým převýšením, takže se nám vracet nechtělo. Takže já jsem byl nejdřív rozmrzelej, že jsme hned na začátku udělali nějakou botu. Pak teda jsme se rozhodli, že budeme pokračovat, půjdeme jinou cestou a napojíme se na náš plán někde jinde, tak jsem se s tím tak jako smířil. A pak se ukázalo, že ta nová varianta je ale mnohem náročnější než to, co jsme měli původně v plánu, takže ten den bude delší, těžší a víc jako vyčerpávající hned na začátek, takže jsem byl zase znova rozmrzelej a pak jsem se na konci dne, když už jsme tak jako docházeli do našeho zhruba plánovaného cíle v nějakém bivaku, tak jsem se sám utěšoval tím, že jsem si říkal, teď mě to možná trošku prudí, že jsme to takhle rozkufrovali, ale až se na to přece budu dívat za půl roku zpátky na ten náš tady prodloužený víkend jenom v horách, tak to přece bude úplně jedno. A jako to, že jsem teďka u navenej, no bože. Takže jako v rámci jednoho bloudění to pro mě bylo takhle jako nahoru, dolů s tím, jestli mě to štve, nebo ne.
1: Zajímavý. No, něco na tom je, ale nesmí to být moc, si myslím, jako že to pak člověk začne jako rozčilovat, když se ztrácí jako hodně, no, že ty emoce jsou pak jako a nebo objeví nic jako hezkýho. Objeví jenom to rozčílení vlastně.
2: No je to taková hra sám se sebou někdy, jak moc ty věci chceme mít pod kontrolou, což samozřejmě, zvlášť, když je člověk třeba jako někde vysoko v kopcích, tak je asi dobré mít tu situaci trochu pod kontrolou, protože jde o nějaké vlastní bezpečí, ale to bloudění není vždycky jenom otázka bezpečí, ale prostě taky jenom toho, že se mění plány.
1: Tak. A je důležité říct, že to k tomu patří vlastně, že to jako, že představit si jít na cestu a jako, že nebudu bloudit, to je jako nepravděpodobný.
2: A není to prohra. Já teda možná ještě, kdybych jako jeden emotivní zážitek do toho mohl přihodit, tak já, když jsem se na nějaké takovéhle cesty vydával dřív a bylo to pro mě buď poprvé nebo úplně jako nějaká první zkušenost, tak jsem si říkal, bloudím, tak jsem asi neschopnej, tak možná tohle není pro mě. Možná když nejsem schopnej nebloudit, tak bych to neměl dělat, tohleto. A pak nějak mi to chvilku trvalo, než jsem se vlastně jako uklidnil a zjistil, že bloudí všichni a že tak. To, a že to někdy hodí i hezkou zacházku a vidím něco, co jsem neměl v plánu a je to super.
1: Jo. Jak by řekl Masaryk, tak to patří ke kšeftu vlastně. Tomu poutnickému.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Number one best of all time Mama Larky ve středečím on airu na Waveu. A my už teď zamíříme do Albánie. V téhle zemi totiž sílí protesty proti plánovanému luxusnímu rezortu, za kterým stojí investiční firma Jareda Kushnera neboli zetě Donalda Trumpa. Ten komplex za 1,6 miliardy dolarů má vzniknout na jihu země. No a naše zprávařka Terezie Richterová ví samozřejmě detaily. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Proč lidé v Albánii protestují proti tomuhle rezortu?
1: Tak tím hlavním důvodem jsou obavy zničení chráněné přírody. On ten rezort má totiž vzniknout v oblasti, kterou ochranáři označují za jednu z ekologicky nejcitlivějších částí Středomoří. Týká se to okolí ostrova Sazan, kdybyste si chtěli vyhledat, pobřeží u vesnice Zvernec, laguny Narta, mokřadů, dun i středomořských borových lesů. A podle BirdLife International tam žije více než 200 druhů ptáků, a to včetně plameňáků a ohrožených pelikánů kadeřavých. Tamní vody jsou navíc jedním z posledních útočišť tuleně středomořského. Proto si někteří demonstranti do ulic přinesli nafukovací plameňáky jako symbol ohrožené přírody.
0: Co ochranáři vládě a developerům vytýkají?
1: Tak albánská ochranářská organizace tvrdí, že celý proces provází zásadní nedostatek transparentnosti. Podle jejího ředitele Alexandra Trajceho neproběhly veřejné konzultace a nejsou jasně dostupné dokumenty k povolením. Ochranáři zároveň říkají, že v té chráněné oblasti už začaly přípravné práce. Objevily se tam buldozery, je tam plot s ostnatým drátem, soukromá ochranka, těžká technika, která podle nich ničí ty staré duny a borové lesy kvůli tomu, že tam vytváří nové přístupové cesty. Místní si navíc stěžují, že se kvůli oplocení nemohou dostat na pozemky, které vlastní nebo na kterých dokonce pracují.
0: No a jak na kritiku reaguje albánská vláda?
1: Tak premiér Albánie Edi Rama projekt hájí. Tvrdí, že investice přinese pracovní místa, rozvoj a pomůže Albánii posunout se mezi luxusnější turistické destinace. Protestujícím sice nabídl jednání a zároveň ale prohlásil, že dokud bude u moci on, investice se nezastaví. Albánský protikorupční úřad na základě toho začal prověřovat změny zákonů o chráněných územích z roku 2024, které v Albánii proběhly. Podle odpůrců už ale nejde vyloženě jen o Kushnera nebo o tu Trumpovu rodinu, ale vůbec o jakousi jako širší nespokojenost s tím, jak albánská vláda nakládá s chráněnou krajinou a velkými zahraničními investicemi. Já jenom dodám, že vlastně Albánie byla víceméně jako uzavřená, že žádný turismus tam nebyl i kvůli režimu. Teďka poslední léta zažívá opravdu jako rozkvět a dopracovalo se to k tomu, že premiér argumentuje, aby tam vznikly místa, která budou dostupná i prostě pro turisty toužící po luxusu.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Terezie, díky, hezkou středu.
1: Tobě taky, naslyšenou.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po songu El Tiempo od Iny pokračujeme dvěma výstavními typy. První pozvánka vás vezme do Moravské galerie v Brně, konkrétně do Umělecko-průmyslového muzea, kde až do 29. srpna máte možnost vidět výstavu Libieny Rochové s názvem Doteky. Umělkyně, která zdaleka není jen módní návrhářkou, ale dá se říct, že svým oblečením vytváří celé příběhy, které se nosí na těle a taky v duši. No a i proto je její výstava nejenom retrospektivou, ale vlastně i tak nějak světem samotným pro sebe. Výstava v Moravské galerii představí totiž dílo, které se v takhle ucelené podobě objevuje vůbec poprvé. Čas na jeho zhlédnutí máte do 29. srpna v Umělecko-průmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně. Z Moravské galerie do té Národní galerie v Praze, konkrétně do veletrž

0: Jižního paláce, tam ještě nějakých 18 dnů do 28. června probíhá bienále Umprumky pod názvem Generace Z, výstava, která vznikla ve spolupráci s Národní galerií a právě Umprumkou a přináší průřez tvorbou studujících napříč všemi katedrami a obory. Vstup je zdarma, takže neváhejte třeba právě dneska do Veletržního paláce vyrazit.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Girl Ray Friendly, kde 10 minut před středečním polednem. Na rádiu je za chvilinku domácí Ida The Young a jejich song Mr. Pie a tak ještě Hand Habits to stihnou. No a v příští hodině divadelní téma, které má ale přesahy do toho, co třeba řeší současná mladá generace, předpokládám nejenom v Česku. Ta inscenace se jmenuje Stigma a věnuje se tématu radikalizace mladých mužů, která vychází z jejich autentických výpovědí a tak nějak reaguje na to, jak se vypořádávat s ekonomickými nejistotami, tlakem na výkon anebo ztrátou jasně definované role muže ve společnosti. Představení souboru Tantehor se mělo včera premiéru v pražském paláci Akropolis a za mnou do studia po 12. hodině přijde producent souboru Jan Honejser a taky jeden z protagonistů, herec a hudebník Matěj Šíma.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Ve středečním On Airu na rádiu Wave nám doznívají Borcov Kanada a teď už se budeme věnovat divadelnímu tématu, a to konkrétně nové inscenaci s názvem Stigma, s podtitulem Možná nejsem problém já, souboru Tante Horse, která je takovou dokumentární sondou do radikalizace mladých mužů a vychází z jejich autentických výpovědí. Jak se vypořádat s ekonomickými nejistotami, tlakem na výkon a taky ztrátou jasně definované role ve společnosti, o tom všem teď budu v následujících minutách mluvit s mými hosty, kterým je manažer souboru Tante Horse Jan Honajzer. Vítej.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: A taky herec, hudební producent a skladatel Matěj Šíma, jedna z hlavních postav představení společně se Sebastianem Vopěnkou a Matějem Šumberou. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
0: Kde jsou prvopočátky téhle inscenace?
1: Ta inscenace začala vznikat už někdy před 2 lety, kdy jsme byli osloveni jednou organizaci, abychom vytvořili takovou performativní přednášku, a to zadání bylo, udělejte to na téma aktuální sociopolitických problémů, které jsou. A my jsme čekali a čekali, co se vlastně jako vyvine, a vzhledem k tomu, že spolupracujeme s performerkou a hlavně filozofkou Alicí Koubovou, tak jí se začaly v různých výzkumech objevovat to vlastně téma radikalizace na středních školách, radikalizace především mužů, zvýšená agresivita. Do toho, to si pamatuju, v únoru 2025 byly volby v Německu a ukázalo se, že velká část mladých mužů volí krajní pravici. No a téma už bylo na světě, udělali jsme tehdy takovou performativní přednášku a věděli jsme, že jsme ještě ale neřekli úplně všechno a že je potřeba to zkoumat dál, a proto jsme vlastně vytvořili tenhle ten finální velký tvar, který hrajeme v Paláci Akropolis.
0: Zmiňoval jsi Alici Koubovou, které se určitě ještě dostaneme. Jak probíhal výběr 3 hlavních herců, 3 hlavních postav?
1: My jsme věděli, že chceme jít našemu potenciálnímu diváctvu naproti, tedy především mladým mužům, tak jsme zvolili rapový formát, vlastně formát takového rapového muzikálu. A jako první nás Mirinkou napadl tady Matěj Šíma, který je hudebním producentem, stojí třeba za projektem Hyja Holky a podobně, a viděli jsme, že tohleto, přesně tady tohleto hudební vyjádření je to, co ta inscenace potřebuje. Sebastian Vopěnka je mladý student DAMU, tuším ve 2. nebo 3. ročníku činoherního herectví, který vybrala naše dramaturgině Bára Herz. No a Matěje Šumberu tady vybral Matěj Šíma, spolu chodili do ročníku na DAMU, a tak je to výborný basák, takže i z tohohle důvodu, protože kluci tam i hrajou živě na nástroje.
0: Sebastian je z té trojice nejmladší, nějakých 6 let rozdíl. Když jste se poprvé vy tři potkali, jak fungovala ta chemie třeba mezi vámi, Matěj?
2: Já myslím, že jsme se jako energeticky potkali docela rychle, že ono to téma a to vklouznutí do toho tématu bylo tak intenzivní, a nějak jsme vlastně všichni tři cítili, že na něho nahlížíme dost podobně a že nás zároveň tíží a že nás jako bude bavit a hodně zajímat, že jsme tu souhru nějak podle mě našli docela rychle.
0: No. Ten scénář je kolektivním dílem. Do jaké míry si třeba právě ty, Matěj, upravoval tu postavu na míru sama sebe?
2: Jo, no, ono, vlastně jako ty věci vznikaly hodně často na základě nějakých jako rozimprovizovávání nějakých situací. Jako my jsme si rešeršovali to téma, bavili jsme se o něm docela jako dost jako důkladně, důsledně, a pak v nějaký moment bylo třeba jako vytvořit nějaké charaktery, které teda tam budeme jako stvárňovat, jako radikalizujících se mladých mužů. A vzhledem k tomu, že jak už to takové autorského divadla jako bývá, tak většina věcí jako těch situací vychází z nějaké improvizace, tak mně osobně přišlo jako hodně výhodný hledat své vlastní jako pocity, věci, triggery, emoce, které jako znám, které mě někdy přehlcujou, zahlcujou, které ve mně třeba vyvolávají někdy hněv, a ty použít. To znamená, jako začal jsem nějak sahat do sám sebe a vzal jsem si svůj workoholismus, svůj nějakou trochu třeba poškozenou sebelásku a všechny tyhle věci, které cítím, znám, se kterými jako se denně nějak jako potácím a které se snažím reflektovat, a ty věci jsem použil. Tak do té míry jakoby ta postava, kterou tam stvárňuju, vychází ze mě, že má jakoby stejný ty nějaký problémy, se kterými jako dealuje, ale pak jí chybí nějaká sebekontrola a ty problémy ovládnou tu postavu.
1: Vlastně první, my jsme to zkoušeli 9 týdnů, tu inscenaci, a první 4 týdny kluci v podstatě jenom seděli společně s režisérkou Miřinkou Čechovou u jednoho stolu a povídali si o těch tématech tak, aby ten základ byl opravdu autentický, aby to vycházelo z kluků, a potom samozřejmě to, co se těm postavám děje, už není realita, ale vychází to z nějakého základu, tak aby to pěkně sedlo. Já si pamatuju na jednu diskuzi, u které zrovna Matěj nebyl, ale s klukama jsme si 2 hodiny bavili o užívání pornografie. Jak to máme, jaký k tomu máme vztah. A to bylo něco, co jsem vlastně v životě nezažil, a vlastně v životě bych dost možná nezažil jako otevřenou debatu 3 mladých mužů o tom, jak užívají pornografii. Jo. Bylo to vlastně jako strašně, strašně obohacující ten proces.
0: Zároveň ten scénář vznikal taky na základě autentických výpovědí. K těm jste se dostali jak?
1: Jo, naše dramaturgyně Bára Herc udělala několik fokusních skupin na pražských a mosteckých gymnázií, kde ze studenty rozebírala právě jednotlivý téma agrese, potřeba sebeuplatnění, sebepoškozování a tak dále, a vznikly z toho opravdu jako velmi silné materiály. Báře se nějak podařilo v té skupince vždycky těch kluků udělat tak příjemnou atmosféru, že byli jako velmi, velmi otevření a ukazovali se tam ty věci, které potom v té inscenaci vlastně jsou.
0: Mm-hmm. Zároveň taky ta inscenace probíhala ve spolupráci s Akademií věd. Předpokládám, že tam je už zmiňovaná filozofka Alice Koubová, a taky s Ligou otevřených mužů.
1: Ano,
0: jak,
1: ano.
0: Jak přesně?
1: Liga otevřených mužů vlastně bude vytvářet programy pro školy po tohle představení, nebo tohle představení chceme hrát i pro gymnázia, střední školy, především ve věkových rozmezí 17 a 18 let. A to představení, jak si sám včera viděl, je hodně heavy, řekněme, a náročný. Takže je potřeba, cítíme to potom, nějaký debrief s těmi studenty a probrat to s něma formou nějakého interaktivního workshopu, takže tohle je to, co Liga otevřených mužů s náma právě bude dělat. A zároveň objevuje vlastně formou nahrávky jeden z terapeutů a zakladatel Ligy otevřených mužů Michal Vybíral, který tam má vlastně roli terapeuta a rozebírá s Maťkem vlastně ten akt, který on v té inscenaci provedl.
0: Mm-hmm. Takže tím pádem vlastně v podstatě jsi mi teď odpověděl na otázku, když jsem se chtěl dotknout toho, jakým způsobem chcete třeba do divadla dostat tu věkovou kategorii mužů, o které to je, takže vy půjdete za nimi do škol?
1: Nepůjdeme za nimi do škol, ale půjdou za námi dopoledne v rámci výuky do divadla. Znova jsme si to otestovali, my se snažíme na sociálních sítích výrazně cílit do této skupiny, ty lidi si to prokliknou, vidějí to, sledují to celý, ale pak už si tu vstupenku nekoupí, ať už z důvodu ekonomického, nebo toho, že prostě nechodí do divadla, nejsou na to zvyklí, takže my se teďka vlastně hodně zaměřujeme i na ty pedagogy, aby ti pedagogové měli zájem a věděli, co je čeká, aby vlastně aktivizovali ty studenty pro to, aby k nám dopoledne prostě přišli.
0: A ta spolupráce už je teda v nějakém...
1: Rozjíždíme, začínáme, první reprízy jsou v půlce září pro školy a tam si to budeme všechno testovat postupně, ale můj plán samozřejmě je akce, aby se to představení hrálo spousty let, tak doufám, že budeme mít spoustu spokojených studentů.
0: Vrátíme se za chvilinku k rozhovoru, teď si pustíme trošku tematický song s názvem Toxic, tohle je Anet X.

0: Analytics a Toxic na rádiu Wave. My se vracíme zpátky k rozhovoru o inscenaci Stigma, která měla 9. června premiéru v Pražském paláci Akropolis. Se mnou ve studiu stále manažer souboru Tante Horse Jan Honajzer a taky jedna z hlavních postav představení, herec, hudební producent a skladatel Matěj Šíma. Ještě se jednou vrátíme k Alici Kubové, filozofce, která je součástí tohohle představení a dodává tématu výzkumný vhled. Proč jste se rozhodli k téhle podobě a pro mě celkem netypickému pojetí?
1: Ta forma, kterou si včera viděl na konci, tak je vlastně forma nějaké performativní přednášky, což je věc, kterou my testujeme už několik let. A je to za nás nejčistější spojení té vědy, těch informací a toho umění, který tam jde. A zároveň my víme, že v té inscenaci řešíme vlastně strašně moc témat a strašně moc problémů, které se týkají mladých mužů, a abychom je mohli všechny vlastně správně prokomunikovat, tak bychom potřebovali 4-hodinovou inscenaci. A to nikdo nechce. A tak i proto je tam ta Alice, ale ona je tam hlavně proto, že přináší nějakou tu jako nadhled a naději do těch věcí. Že ty věci mohou vypadat a být jinak, že ta síla se dá najít vevnitř a ne velkými svaly a agresí, ale nějakou jako stabilitou a péčí o sebe navzájem.
0: V závěru inscenace se také publikum dozví, že každý z herců si v souvislosti s tou svou rolí vyzkoušel nějaký z těch současných trendů, které jsou úzce spjaté právě s mladými muži. O co přesně šlo a čeho se zúčastnil ty, Matěj?
2: No, já jsem se konkrétního nějakého úkolu nezúčastnil, to měli spíš kluci, že jako Seba si vlastně šel vyzkoušet kurz jako balení holek a Máša zase jako kurz tradování jako na internetu a v rámci těch rešerší. A u mě to teda bylo asi spíš fakt to jako hrabání se sám v sobě. A jako no.
1: No ale vyzkoušel jsi tu terapii vlastně s Michalem, že jo?
2: To jo, no. To jo. A ona byla tak jako napůl inscenovaná, že jo? Protože my jsme samozřejmě potřebovali, aby jako tu terapii prožívala ta postava, ale vlastně jakoby v nějaký moment se ta terapie s Michalem vlastně jako úplně stočila na mou vlastně jakoby osobní. Jsem si potvrzoval, že některé věci, které nějak cítím a nějak doma třeba jakoby děláme, tak jestli jsou správné, a vlastně to bylo jakoby hodně příjemný, no.
1: Terapie jsou skvělé, choďte na terapie.
2: Je to tak, no.
0: Chodil jsi předtím, nebo to byla tvoje první zkušenost?
2: Ne, já na terapie chodím a je to dobrý. Honza mě teda hodně dlouho jako učil chodit na terapie a hodně dlouho mě jako vysvětloval, že terapie není prohra, ale jakoby naopak výhra a začátek jakoby řešení problému. Já jsem to dlouho ve svém životě vnímal, jako že když musím na terapii, tak jsem prohrál, tak takhle hloupý jsem byl a rozhodně to tak není. A tak to přišlo důležitý. A takže tu zkušenost jako mám a dělám to pravidelně. A zároveň mi teda ještě přišlo důležitý říct k tomu, k té Alici v té inscenaci, že já vždycky kor, když jako jsem součástí nějakých inscenací, které jako mají tenhle jakoby nějaký společenský přesah a rámec a snaží se jakoby pojmenovávat, řešit a reflektovat nějaké jako společenské téma, tak já jsem jako hodně opatrný v tom, že mám často pocit, že si říkám, že divadlo jako nemůže úplně jako přinášet odpovědi na ty otázky, jakoby, že divadlo, co jako jeho velká síla, jako umět jako reflektovat ty věci, které se dějou, jakoby, a ukazovat a těm divákům jako přinést nějaký koncentrovaný zážitek z nějakého tématu, který jako reflektuje a zrcadlí. Ale vlastně mám pocit, že tady tou přítomností té Alice jakoby nikdo nepřináší nějakou univerzální pravdu, ale trochu ta její přítomnost malinko ukazuje jako hele, zkuste jít tady tímhle směrem a třeba tam něco jakoby hezkýho najdete. Což mi přijde jakoby hezký, že tam přináší tu jako tu naději a jemné jako nasměrování, že třeba tahle cesta jakoby může být fajn. Tak to mi přijde jako vlastně dobrý, že poprvé mám pocit, že tady to jemné jakoby možná nabídnutí nějaké cesty, než vyloženě jakoby říkání nějaké jako generické pravdy jako tam je, což mi přijde hrozně dobrý.
1: Souhlasně kývu.
0: Ještě bych se vrátil k těm fokus skupinám, které jste také vlastně udělali v rámci příprav na tu inscenaci. Vy jste toho byli taky součástí jako herci Matěj, nebo ne?
1: Ne, byla tam právě i pro nějaké intimní prostředí, tak tam byla jenom naše dramaturgině Bára Herc.
2: Je tak.
0: Každopádně ale prozradili jste mi tady během písničky, že jste zároveň nějak komunikovali s mladými muži z nějakých škol.
1: My jsme na jednu ze zkoušek přizvali studenty jednoho gymnázia, bylo to asi 34 lidí, kterým jsme vlastně přečetli scénář a ukázali jim tu formu, jakým tu divadlo budeme dělat, a pak jsme se s nima asi 2,5 hodiny o té věci bavili, udělali jsme jim malý workshop songwritingu a získávali jsme od nich nějaké jejich jako podněty, jako přímé podněty na tu konkrétní věc, o které zrovna mluvíme.
0: Jak moc to byl důležitý moment v rámci té inscenace?
1: Já myslím, že jsme se ujistili v těch tématech, které ty lidi zajímají a mluví o nich, a i o tématech, o kterých ani nemluvějí, protože je řeší sami v sobě. Jo, ať už se týká závislosti, násilí, nějakého perfekcionismu a s ním spojené přetížení a tlak na výkon, a nebo já nevím, sebenenávist třeba.
0: Mně přišlo, že vlastně nejedno z témat, která se v té inscenaci objeví, řeším i já ve svých 40 letech. Jak to máte vy osobně? Už si to tady trošku naťuknul, Honzo, když jste se bavili v rámci toho, jak sledujete pornografii a jak to bylo otevřené, ta diskuze. Jak to máte třeba ve vašem okruhu nejbližších přátel a kamarádů, se kterými máte, řekněme, ten nejupřímnější vztah? Bavíte se otevřeně o těchto věcech?
2: My zrovna spolu jo, hodně, jo.
1: Já jdu Matějovi za 2 týdny jako svědek na svatbu, takže...
2: Je to tak, ano. Jako mám 2 nejlepší kamarády ve svém životě a oba byli součástí téhle inscenace. Jeden zvučil a druhý teď sedí vedle mě. Takže a s něma myslím, že řešíme otevřeně jako všechno. No. Myslím, že zrovna tady Honza, který teď... Oni jsou oba Honzové. Tak tady Honza, který teď sedí vedle mě, byl jako součástí všech mých asi nejvyhrocenějších situací. No. Nenadarmo jdeš mi jako za svědka na tu svatbu, no.
1: Je pěkný.
0: Předpokládám taky, že ten typ přípravy na tuhle roli mohl být docela specifický oproti tomu, když se v úvozovkách jenom člověk musí naučit text. Byla to pro tebe větší výzva než obvykle?
2: No, byla to jiná výzva, no. Bylo to fakt, jako jak jsem říkal, my jsme během toho zkoušení fakt tím, že jsem tak jako šahal do těch jako mých věcí, které mě jako... štvou na mě samotným, který mě komplikují život, jako tak se mi jako ta postava a já sám jsem se jako s ní docela jako prolínal, prostě jakoby tam je samozřejmě jakoby jasná linie, od který to nejsem já, od který už je to ta postava, která se tím nechá jakoby jako prostě pohltit, ale myslím si, že právě proto, aby to celé bylo jakoby uvěřitelné na tom jevišti, tak to bylo hrozně důležitý, že jakoby já mluvím o emocích, které znám, jakoby, které prožívám každý den, jako ta obrovská únava, ta neschopnost jako nejít každý den dál a ta jako úplně jako bytostná potřeba neustále dokazovat především sám sobě, jakoby, že něco dokážu, že něco umím a že ještě to jako nějaké zvláštní ostravské jako hornické nakodování, že prostě jako jakoby mám radost toho, že umím makat, jako prostě to samozřejmě věc, která mě jako těší, že jsem jako, se říká fakčenko, nefakčenko, tak jakože, že jsem fakčenko, to je jako úplně jako úchylná vrstě jako radost tady z tohohle, z toho, tak to jsou všechno věci, které jakoby prožívám denně, který znám a proto je na tom jevišti jako jenom můžu vytáhnout a použít prostě a vlastně to pak má ten dokumentární jakoby rozměr, no, že?
0: No ty sice zmiňuješ jasnou linii mezi tebou a tou rolí, ale já jsem ji tam teda nenašel, já jsem ti věřil všechno.
2: No, tak to je...
1: Pochvala.
2: Pochvala, že?
1: Pochvala, poděkuji.
2: Tam, já to děkuji, to jsem rád, že to beru jako dobrý hezký výkon. Ne, říkám, fakt jako hodně směrech ta postava řeší stejné věci jako já, ale pak jakoby se prostě zradikalizuje a začne dělat věci, které prostě já v životě bych nechtěl.
1: Skvěle to řekl Máša Šumbera, který říkal, že to, co hraje, je cesta, kterou se nevydal, ale mohl se vydat. Kdyby to bylo blbý.
2: Že na všech těch křižovatkách, které jako v tom životě potkáváme, tak ta jeho postava jakoby zahla na druhou stranu. No. To je vlastně ten Hans, ten můj druhý nejlepší kamarád, když to viděl jakoby na těch generálkách, tak on sám jakoby říkal, že se mě ptal, a říkáme si všechno, jo, jakoby, že jakože si nebyl jistý, kde přesně jsem to ještě já, kde to je moje jakoby dokumentární výpověď a kde ne.
0: No, změnil se nějak váš pohled na tuhle problematiku po těch přípravách na inscenaci? Nebo myslíte, že to v uvozovkách nejtěžší vás teprve čeká, až přijdou na ty zářijové termíny školy?
2: Já jsem úplně mega zvědavý, co se stane.
1: Já taky no. Jako Tantehor se snaží ne o co největší dosah, ale co největší dopad. A tady ten dopad se zobrazí, by se měl zobrazit v těch mladých lidech, kteří na to přijdou. Jo. Takže pro mě je to jako zcela jako naprosto zásadní, to, jakým způsobem tu atmosféru tam nastavíme, jak vytvoříme ty workshopy, tak aby to ten dopad toho nějakého zamyšlení nad tím tématem vnitřního, nejenom intelektuálního u těch studentů bylo.
0: Na závěr otázka k názvu inscenace. Proč je ve slově stigma v závorce?
1: To představení je primárně pro studenty, ale zároveň i pro jejich rodiče. My jsme původně uvažovali, že by se to představení jmenovalo jenom Sigma, od Sigma Boy. A pak
0: pardon,
1: nám...
0: kdo je Sigma Boy?
1: Maťko, vysvětlíš to?
2: To já jsem taky už možná to celá starý, ale jako Sigma je taky nějaký mým stělesnění jako velkého chlapa.
1: No, prostě je to jako, jako osamocený vlk nějaký, který stojí mimo ten systém a kouká se na něho a je jako hustej, myslím si. To téčko jsme tam přidali právě pro ty rodiče, protože nemáme na to úplně čas, ale ty mladí muži jsou vlastně oběťmi dvojí stigmatizace, jak ze strany těch silných, arrogantních, manipulativních, jedno jestli mužů nebo žen, kteří využívají tu sílu pro prosazení svoji moci, ale ze strany druhé je to o tom, že musí ženám vlastně říkat, že nechtějí dominovat. Jo? A tohle, co je mezi, tak to je ta nějaká síla citlivého muže, o které já mluvím a je strašně důležitý, jako o ní mluvit a bejt v ní co nejvíc. Tak to je možná ta věc, co mi změnila nějak pohled, že jsem si utvrdil, že chci bejt tady uprostřed, vlastně jako v tomhletom a držet.
2: No já myslím, že taky, no, že vlastně skrz Alice a skrz povídání s ní a skrz tady tohle, o čem ona jakoby mluví v té inscenaci, tady Honza popsal, jsem si vlastně víc ukotvil jako vlastně, kde jsem, jakoby, že jsem vždycky si říkal, že vlastně jakoby jsem to ani nedokázal nějak jako pojmenovat, jak nahlížím jakoby na svět, že jako prostě toxická maskulinita je mi úplně jako bytostně nepříjemná, zároveň jako jsem přesně občas cítil, že se jakoby, že jsem tak jako až jako hyper korektně jako opatrnej vůči jakoby, že nám, protože mi na to záleží a nechci působit jako prostě toxický maskulinní jakoby muž a teď vlastně jakoby tak se hledám a vždycky říkám jako, že prostě jenom hledám v životě balans, jakože, že prostě ta rovnováha je toho, čeho se jakoby snažím prostě dosáhnout, jakoby a tady tohle, to, co jako vlastně Honza popsal a co o čem mluví Alice v té inscenaci, tak to tak jakoby líp zadefinovává nějaký ten postoj životní, jaký cítím, že se mnou souzní. No.
0: Inscenace Stigma, která měla premiéru 9. června v Pražském paláci Akropolis souboru Tantehors. Bavili jsme se o ní s manažerem Tantehors Janem Honajzerem a taky s hercem, hudebním producentem, skladatelem Matějem Šímou, který tam hraje jednu z hlavních postav. Díky, že děláte takhle důležité inscenace a ať v září se ukáže, že je to všechno nasměrované tím správným směrem.
1: Díky moc.
2: Děkujeme moc. Dream House.

0: Jestli máte rádi horory, tak jste asi zaregistrovali, že do českých kin v uplynulých týdnech vtrhnulo hned několik zajímavých snímků tohohle žánru. Jednak Hokum, který už jsem měl tu možnost vidět a rozhodně doporučuji. A druhak hlavně snímky Backrooms a Posedlost, což jsou vlastně díla generace Z, dá se říct, které přináší hodně čerstvý vzduch do té hororové filmařiny a zároveň trhají kasovní rekordy. No a právě mimo jiné i těmto hororům, těmto snímkům se věnuje nejnovější Slejvák, který můžete v našem vysílání poslouchat dneska od 6 hodin večer, ale dojde třeba i na tour Harryho Stylese, která pomalu končí a naopak začíná ta Ariany Grande. No a kdy už v Česku dojdou zájemci o účast v reality show, i o tom bude dnešní Slejvák. Laďte vejv v 6.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A když už jsme se v téhle hodině bavili prostřednictvím rozhovoru o divadelní inscenaci souboru Tantehor se s názvem Stigma, tak rovnou pojďme ještě na dva divadelní tipy. Na Stigma ostatně dnes ještě můžete vyrazit do Pražského paláce Akropolis, pokud teda už není vyprodáno, to si případně zkontrolujte na webovkách paláce Akropolis. No a pokud bude vyprodáno, tak pak v Praze můžete zkusit třeba Meat Factory od 8 hodin večer. Tam je dnes na programu inscenace Mimo dosah Samanty Schweblin podle stejnojmenné novely z roku 2014, která zatíná nekompromisním vypravěčstvím nehty do vysilujícího a často destruktivního vztahu mezi matkou a dítětem. V Mítku dneska od 8 večer. No a do brněnské industrie zajděte v 7 hodin na zápas Bafni versus Hosté. Zápas, co by jeden z nejstarších improvizačních formátů, vznikl v 70. letech v Kanadě jako fúze hokeje a divadla. Proti sobě stojí hráči dvou týmů rozlišených barevnými dresy. Představení je rozděleno do krátkých strukturovaných scének s jasnými pravidly. Na jejich dodržování dohlíží všemi milovaný a nenáviděný rozhodčí. Bafni versus Hosté a jejich zápas dneska v brněnské industrie. Od 7 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Kulturistán.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rokovější zvuk, než byste čekali v minulých letech od Vince Staplese. Na druhou stranu zdaleka už to není první rapper, který se od hiphopových beatů otáčí směrem k rockovému zvuku. Deska pojmenovaná Cry Baby je jeho 7. řadovka, vyšla minulý týden a vy jste z ní teď poslouchali další song, který si hrajeme v playlistu Rádia Wave. Tahle věc se jmenovala Cotton. 12 hodin 53 minut, docela ještě rap hned dvakrát, nejdříve James Cole a Idea a potom Wiley společně s prezidentem T.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Kdybyste náhodou zapomněli, co teď posloucháte, tak hyperpopové duo Frost Children vám to vykřičelo do uší docela jasně. Radio. Ještě před nimi Alice Merton, hned po 13. se songem Waste My Life a za chvilinku novinka od americké hudebnice Blond Shell. V téhle hodince taky Lord, takže zamíříme i na Nový Zéland. Samozřejmě se podíváme i na domácí scénu, ať už s Louds One a Izomandiasem, a nebo třeba Donem Bartem 001. Těšit se taky můžete na pozvánku poslechu nejnovějšího Podhoubí, které se tentokrát odehrálo živě na budějovickém Majálesu. A pokud jste nebyli přítomni, tak vám samozřejmě zprostředkujeme záznam z téhle události. No a dojde i na další porci kulturních typů. Teď už slibovaná rodačka z New Yorku, Blond Shell a ukázka v podobě nového singlu, co se týče její tvorby Hard Has to Work So Hard.

0: Ice Baby Mel, ty Zomandias a Laudzvan na tomhle featu ve středečním On Airu na Waveu. A před námi ukázka z nejnovějšího vydání Podhoubí, které se uskutečnilo živě v rámci českobudějovického Majálesu. No a tématem bylo mimo jiné to, že sice učíme děti například matematiku, ale už je neučíme, jak žít dobrý život. Alespoň to říkají hosté Prokopa Pitharta právě v nové epizodě podcastu Podhoubí. Jsou jimi výtvarnice a lektorka Lucie Marková, ta pracuje s dětmi v Novohradských horách, a taky Petr Daniš, dlouholetý ředitel vzdělávacího centra Tereza. Záznam živého Podhoubí ze zmiňovaného festivalu Budějovický Majáles si můžete poslechnout na našem webu a v podcastových aplikacích. Tady taky krátká ukázka.
1: Já zkusím takovým příběhem začít. Jo. Já jsem jednou byl ve škole černošské malotříce v Jižní Africe, někde v podstatě v lese něco jako chatrč, a to byla škola. Jo. Tam byla velká jedna místnost, taková ta stará zelená tabule obrovská, a tam bylo napsáno kroky ke zdravému tělu. Za prvé cvič, za druhé vypij aspoň litr vody denně, za třetí, já se to teď nepamatuju přesně, jo, ale jako něco v tom duchu. Za třetí měj příjemné myšlenky, za čtvrté pořád něco dělej rukama, za páté, jo, prostě, a fakt jako vlastně hluboký rady nakonec. Co mají lidi, jak se vůbec dělá to, že jsme spokojenýma lidma a že žijem spokojený život a že dokážem být zdravý, jako nejenom fyzicky, ale i psychicky. Přesunu se do Česka. Já mám ten dojem, že se honíme někdy za cíly, které jsou takový jako kvantifikovaný a vlastně už hrozně podrobný, a je to ta budoucí akademická dráha a příprava na profesi budoucí, což je jako hezký, ale zapomínáme na ty jako základní lidský cíle, jak žít dobrý život. Jo? To opravdu děti neučíme ve škole.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pitthartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva koncertní tipy pro Prahu na dnešní večer. Začneme pozvánkou do kampusu Hybernská, kde se dneska bude křtít EPčko, a to projektu Nikolica, což je ve skutečnosti srbský hudebník, ale roky žijící tady v Čechách, který ve své muzice spojuje melodie rodného Balkánu s pražskou elektronikou, ať už si pod tím představíte cokoliv. Vstupuje na českou scénu a křtí své debutové EPčko Miluj mě v doprovodu skladatelky a producentky i Kateriny. Dneska od 7 hodin večer v kampusu Hybernská. Ve stejný čas se bude začínat i v klubu Varšava, tam se můžete těšit na indie garážovku z Prahy The Stopray Ultravision 60 a vystoupí taky Rejected. Zpátky k playlistu, před námi v nejbližších minutách Harune Mury, Duendita a nebo Kaja.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Bedny.
3: Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny.
1: Poslouchejte už dnes v 8 večer na Rádiu Wave.

Kaja, last time that we spoke. No a před námi je Off Montreal. Věřte nebo ne, tahle kapela frontmana Kevina Barnese aktuálně vydala už svou 20. desku. Myslím si, že tím je tak nějak řečeno, jak moc důležité jméno je to, co se týče nějaké, řekněme, indie scény posledních dvou dekád. No a nejnovější album je, řekněme, trošku komornější a intimnější. Ono Off Montreal vzládali během té své kariéry být docela žánrově pestří. Najdete v jejich tvorbě princovský funk i psychedelický rock. Každopádně novinka pojmenovaná Addermeat, tak ta je, řekněme, konzervativnější, co se týče přístupu a formy. Řekněme, že je to víceméně takové akustické písničkářství. Co se týče textů, tak Kevin Barnes se v nich vzpamatovává z konce osmiletého vztahu a taky tak trošku ze stěhování ze zapadákova ve Vermontu zpátky do víru dění v newyorském Brooklynu. Následující song Take the Form je jedním z těch hříznějších na desce. No a takhle znějí Off Montreal v roce 2026 na své 20. desce.

bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný bolonéze, rozmotám je do uší.

0: Fred Again, Anderson .Paak a zpomalení v závěru songu Place to Be s hostujícím Chika 10 minut před středeční druhou odpolední a docela ještě Anna Justin, taky D.O.C.s anebo Gene Dawson s McDemarkem.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/ rádio Wave.

Troy Sivan a jeho vypalovačka Rush. No a budeme pokračovat novinkou od Američanky Tina Shee, která v rámci svého DJského setu na letošním ročníku festivalu Coachella, který se uskutečnil na konci dubna, taky zapremiérovala single, který následně uslyšíte v nejbližších minutách jako jednu z našich černových novinek. Ta věc se jmenuje Too Easy, produkovali ji Kim J a Zach Sekov. No a co se týče textu, tak Tina Shee zpívá o tom, že nemá problémy se zvládáním slávy, to jí přeju, není zdaleka jediná, no a kterou jí taky poslední roky přinesly právě úspěšné singly jako Nasty nebo No Broke Boys. Tak uvidíme, kam bude dál směřovat kariéra Tina Shee a jestli ještě zůstane v tom hájemství R&B a elektropopu, ve kterém jí to tak sedne. Tina Shee, Too Easy.

0: Nová epizoda podcastu Boys, pokud jste ještě neslyšeli, tak vězte, že tentokrát nabízí rozhovor Krištofa Šimka s mladým zpěvákem a hercem Šimonem Opem. Povídali si společně třeba o fungování na sítích, kde se podle Šimona spousta lidí přetvařuje a často se objevuje takzvaný fake it till you make it. To asi jen tak nevymizí, co si budem. No a došlo třeba i na to, jak Šimon vnímá mladé kluky právě na sociálních sítích a taky, jak si od nich udržet správný odstup. Ukázka následuje a celou epizodu si najdete k poslechu na našem webu a nebo v podcastových apkách.
1: Mně je strašně líto lidí, kteří se jako něco dělají takhle jako třeba z lidí na sociálních sítích, víš, jako, nebo že z toho třeba někdo může mít nějaký jako blbý stavy, jako že třeba někdo je krásnější nebo někdo má víc tohodle a tohodle. Já sociální sítě využívám čistě k sebereprezentaci a k čerpání nějaký inspirace. Protože častokrát jsou tam lidi, kteří jsou opravdu autentický. A, nebo minimálně to tak třeba vypadá, ale to mně může být jedno, mně se třeba jenom líbí formát toho, jak nafotili nějaký photoshoot. A třeba se s tím chci inspirovat a udělat nějaký podobný třeba cover na svoje album nebo něco takového. Takže já to používám čistě pro tady ty účely. K tomu, jak jsi říkal, že jsem se měl narodit 40 let zpátky. Hele, nevím, mě vlastně baví, jak je to teďkon. Jak vlastně prostě já jsem mezi svýma vrstevníkama, mezi klukama prostě, který to vlastně vůbec nezajímá. Častokrát mi přijde, že bohužel spousta těch kluků je takových jako zženštělejch a mě to jako mrzí. Víš, jako ne, že každý musí být jako tyho Bořek Stavitel, nebo každý musí mít jako prostě chopper a americkou káru, to vůbec ne, ale přijde mi, že se trošku vytrácí takový to jako být chlap.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl třetí pokračujeme ve středečním on airu pár filmovými tipy. Začneme ostravským minikinem. Tam můžete zajít dneska v rámci série Tady Vary na snímek Mouchy. Promítá se od 7:30. Hradec Králové a Biocentral. Milovníci Star Wars si rozhodně přijdou na své s offshootem Mandalorian a Grogu dneska ve 20:30. Brno a kino Art v 18 hodin Stvoření pro lásku a Mouchy ve 20:15. Z Prahy vybírám Žižkovské aero, kde je dnes v 18:30 k vidění Malá Amélie a ve 20:30 i Jason a Argonauti. No a nebo můžete v Praze zajít dneska do Edison Film Hubu a tam si užít snímek Megalopolis a následnou diskuzi s Robertem Hlozem. Římský hrdinský epos zasazený do imaginární budoucí Ameriky. Město Nový Řím musí projít proměnami, což vyvolá konflikt mezi Cezarem Catilinou, geniálním architektem, který se snaží o přechod k utopické idealistické budoucnosti, a jeho protivníkem starostou Franklinem Cicerem, který zůstává věrný dosavadnímu statu quo, ve kterém vládne chamtivost, osobní zájmy a stranické války. Dneska od 7 hodin večer i s následnou diskuzí snímek Megalopolis v Edison Film Hubu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

křehkost ve své nejryzejší podobě. Beata a její píseň Na víno teď bude vystřídána o poznání ostřejším flow. Před námi je totiž novinkový Smack One, tenhle strašnický grimeový rapper, který minulý týden oslavil 40, nadělil si nové eponymní album a najdete na něm i následující song, ve kterém vypráví o své cestě do států. Jmenuje se Beverly Hills.

0: Bruskem.
1: Zbrusunová epizoda. Tentokrát zamíříme zpět časem do místa a času, kdy proběhl svět knihy v Praze, protože právě na téhle lokaci naše kolegyně Míša Sladká měla vlastně úplně historicky první živák, který se natáčel právě v rámci Houpaček. No a my uslyšíme záznam dnes kolem 17:30. Hostkou tedy tentokrát Barbora Jakobsen, což je klinická psycholožka, která se narodila, je původem z Česka, ale už nějaký ten čas žije v Norsku, ale zároveň v tom Norsku vychovává své děti. No a to téma pro ty aktuální Houpačky byl vlastně ten rozdíl v té výchově, jak to vypadá v Česku, jak to vypadá v Norsku a co si třeba my právě v téhle lokalitě můžeme vzít jakožto příklad.
0: Užijte si dnešní odpoledne s Martinou a já tady budu zase zítra v 11. Mějte se krásně.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: bicí, kytárky, taky nějaké ty smyčce. Tohle byla domácí kapela Rekreace se skladbou Koberce sticha. Byli jsme hezky na domácím hřišti a poli. Připomínám, že kapela Rekreace vystoupila i v rámci Radio Wave Studio Session, takže pokud vám jejich hudba teď lahodila vašim uším, běžte kouknout třeba na YouTube Radio Wave, kde si jejich sessionu můžete zpětně pustit. No a teď už startuje dnešní odpolední on air. Máme tady 15. hodinu a od mikrofonu vás zdraví Martina Foldinová.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

Zastávka ve stanici domácí R&B, tohle byla hudebnice Táňa Lvovská a Mi Ex Amor, ukázka z jejího posledního EPčka se stejným názvem, se kterými pomáhal taky domácí hudebník David Machovský, takže jejich spolupráce teď na vlnách Rádia Wave jen pár minutek, 7 minutek po 15. hodině odpolední. Ještě jednou krásné a příjemné středeční odpoledne vám z proskleného studia Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy přeje Martina Foldinová. Následující 3 hodinky můžeme trávit společně, pokud na to budete mít prostor, chuť a náladu. Já vám v tom čase nabídnu ukázku z aktuálního rozhovoru v rámci naší série Bedny. Koukneme spolu na pořad, ve kterém se věnujeme duševnímu zdraví, tedy pořad Nádech. No a na závěr pak kolem 17:30 pustím z Brusu novou epizodu našich Houpaček podcastu pro všechny rodiče, kteří se zajímají zase s mou drahou kolegyní Míšou Sladkou. Tak to je ten obsah, redakční obsah, který na vás vyčkává až do 6. hodiny odpolední. Teď už ale pojďme k další muzice. Před námi novinkový kousek, protože máme středu, tak každou středu do playlistu nasazujeme celou várku nových skladeb. No a teď mám velkou radost, že je před námi skladba, kterou jsem k nám do pravidelné rotace vybrala právě já osobně. Půjde o rakouskou kapelu Bilderbuch. A velká to radost, že nabízí zase novou muziku. Tahle rakouská čtverka, která se pohybuje někde na zvukové paletě od indie rocku, popu až možná k trošku funku. No a takovou hravou novinku teď nabídli v rámci svých singlů k připravování desce. I teď v posledních dnech Push Reality, skladba, která doputovala i k nám do pravidelné rotace. Pojďme si je vychutnat a možná si i trošku hodit bokem.

0: Curtains Please na vlnách Rádia Wave, tady vítězná kapela z aktuálního ročníku, posledního ročníku hitparády neobjevených Starter, toliko domácí pole, hřiště, scéna, opět na vlnách Rádia Wave. My už si teď ale společně dáme ukázku z nového dílu série Bedny, která přináší rozhovory s odborníky, odbornicemi z domova i zahraničí. Hostem dalšího dílu byl tentokrát mladý, nezávislý irský novinář Keolan Robertson, jehož reportáže z Ukrajiny viděli miliony lidí po celém světě. Vy celý tento díl můžete poslouchat na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Teď krátká ukázka.
1: I think the first video that I saw of you was the video.
2: Myslím, že první z videí, které jsem od vás viděl, byl právě zmíněný dokument z Chersonu. Pokud se nepletu, nese název Lovení v Chersonu. Můžete popsat, jaké bylo chodit ulicemi tohoto města, jací vám přišli místní lidé a jak jste prožíval momenty, kdy jste si začínal uvědomovat, že jste v nebezpečí?
1: This is actually happening. I'm at risk.
3: Yeah, I mean, I had been to Kherson before this, just after the liberation in 2023. But back then it was artillery that was being launched by the Russians across.
4: Ano, v Chersonu jsem byl už předtím v roce 2023, krátce po jeho osvobození. V té době pálilo dělostřelectvo z druhé strany řeky, která v Chersonu představuje frontovou linii. Asi rok na to mi kamarádka Zabrina Zabrisky zavolala a říkala: FPV drony střílí na civilisty. Nikdy jsem nic takového neviděla. Tehdy jsem bydlel v Oděse a tak jsem nasedl na autobus, abych to viděl na vlastní oči. Měsíc předtím jsem se na Ukrajinu přestěhoval. Neměl jsem žádné publikum a velmi málo peněz. Za autobus jsem zaplatil několik dolarů. Jel jsem tam s minimem ochranného vybavení i detailních informací o bezpečnostní situaci. Žádné bezpečnostní pojistky jsem neměl a byl jsem tak dost zranitelný. Situace byla dramatická. Pamatuji si, že poslední autobus z města vyrážel zhruba ve 4 hodiny odpoledne každý den. Nic dalšího, včetně vlaků, nejelo. Bylo to jako když člověk uvízne. Pamatuji si, že poprvé, co jsem se podíval nahoru, viděl jsem dron a slyšel jeho bzučení, někdo na něj ukazoval. Byl to nejnepříjemnější pocit, který jsem kdy zažil. Měl jsem takovou díru děsu v žaludku. Jste si vědom, že někdo sedí na druhé straně za kamerou toho dronu, který se nad vámi vznáší a sleduje vás. Prst tohoto člověka, jenž dron ovládá, je na tlačítku. Když ho zmáčkne, spadne granát nebo munice a zabije vás. Je to neskutečně bizarní situace. Působilo to na mě jako zřejmý příklad ztráty lidskosti v dnešních válkách. Ne, že by tedy Rusko zrovna lidskostí oplývalo. Město mi přišlo jako z filmu Šílený Max. Byl to pro mě jeden z nejhorších momentů. Běžel jsem se schovat do kavárny, která byla asi minutu dvě daleko. Myslím, že dron odletěl někam jinam. Byl to pro mě pouhý záblesk toho, co v Chersonu lidé zažívají každý den. Ale bylo to neskutečně děsivé a hrozné. Trvalo mi několik dní, než jsem se cítil normálně. Není jednoduché tuto divnou situaci popsat. Navracení se do normálního života bylo šílené. Film zachycující popsaný moment jsem, myslím, publikoval na Twitteru. Měl několik milionů shlédnutí. Všude se o něm mluvilo. Byla to první velká věc, která se mi povedla. Myslím, že video mělo tak velký dosah kvůli tomu, že lidé předtím neviděli reportéra stát na ulici a zažít takhle bizarní okamžik. Přijde mi, že je většina reportáží, které se tu tvoří, natočena týmem s profesionální kamerou, ochrankou. Podobné situace zaznamenají velké produkce z dálky. Ale tady jsem to byl jen já se svým mobilem, takže to bylo velmi věrné realitě. Lidé tu v této realitě musí žít. Byla to ale šílená zkušenost. Od té doby se mi podobné věci staly mnohokrát znovu. Mnohokrát jsem se také do Chersonu vrátil a natočil o něm další reportážní film. Před 3 týdny měl 1 000 000 shlédnutí. Je ještě dramatičtější. Vojáci tam přímo přede mnou na dron střílí. Poprvé mě to vystrašilo, ale teď je to něco, co zde vidíte každou chvíli.
3: Well beyond that, but the first time it was incredibly frightening. You know, now it's something you see all the time.
1: You recently interviewed Volodymyr Zelensky in the middle of the interview.
2: Nedávno jste dělal rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Uprostřed rozhovoru se rozezněly sirény. Prezidenta jste se zeptal, jak se v takových momentech cítí. Jak se ale cítíte vy jako někdo, kdo nevyrostl v zemi s historií sovětské nebo ruské okupace?
1: With a history of Soviet or Russian occupation.
3: I remember the first time I heard sirens in Ukraine. It was probably January 2023. I was visiting John Sweeney.
4: Když jsem poprvé slyšel na Ukrajině sirény, byl, myslím, leden 2023. Jel jsem navštívit Johna Sweeneyho, zkušeného válečného zpravodaje. V té době ho zaměstnala nezávislá mediální platforma Byline. Vysadil mě ve městě. Podobný zvuk jsem předtím slyšel, když jsem se díval na filmy a dokumenty o druhé světové válce, jako ten od Stevena Spielberga. Prostě ve filmech, na které jako malí chodíte do kina. Nenapadlo mě, že někdy v životě tento zvuk uslyším. Netušil jsem, že Evropa stále tyto sirény má. Vlastně jejich moderní verze, kdy je doprovází textové zprávy. Ani přesně nevím, jak tohle funguje, ale nikdy jsem si nemyslel, že je v životě uslyším, natož na Ukrajině. Vzpomínám, že jsem se probudil v 6 ráno. Venku sněžilo, byl jsem ve vysokém patře kyjevské budovy a slyšel jsem je křičet skrz okno, které jsem nechal pootevřené. Vyskočil jsem z postele. Bušilo mi srdce a přišlo mi, jako bych se ocitl na jiné planetě nebo se vrátil v čase. Na chvíli jsem úplně zapomněl, kde jsem. Možná ten pocit znáte. Jedete na dovolenou, první ráno se vzbudíte a zapomenete, kde vlastně jste. Postel nepoznáváte. Vlastně jsem zažíval něco podobného v extrémnější podobě. Působilo to jako noční můra. Přišlo mi, jako by mě někdo přesunul do času, kdy v Evropě řádili fašisté. No, ono vlastně řádí i dnes, akorát namísto německy mluví rusky. Bylo to neskutečně zvláštní. Ale víte, dnes jsem je slyšel dvakrát, jednu v 9, druhou ve 3 odpoledne tady v Oděse. Neustávají. Pokaždé, co je slyším, vnímám určité zklamání. Je smutné, že válka trvá tak dlouho. Sirény zní každou chvíli, takže už necítíte žádný adrenalin. Strach se vytratil. Byl jsem svědkem všech možných typů útoků, které si dovedete představit, i kvůli tomu, že bydlím vysoko. Nesmíme natáčet, co následuje po útocích, protože by to mohlo odkrýt systém protivzdušné obrany. Normální to ale není. Lidé v těchto chvílích na pár vteřin ve zklamání sklopí oči dolů. Přijde jim to otravné a smutné.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: britský rapper SD Kid se skladbou Prague, kterou věnoval Praze právě. I v tomhle tracku můžete slyšet, jak rapuje o tom, když končí show v Praze, což není žádná smyšlená situace, ale je to odkaz na loňský rok a jeho vystoupení v Praze, což byl vlastně jeho úplně první koncert mimo britské ostrovy. Teď už ale pár pozvánek, co se týče letních měsíců, protože i ty můžete prožít po boku Rádia Wave. My budeme samozřejmě velmi rádi, pokud se vypravíte na některý z eventů, kde budeme sami participovat. Já můžu zmínit třeba Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kam se už 9. července můžete potkat s autory našeho podcastu o filmech Čelisti, protože tam živě budeme přímo na místě natáčet jeden aktuální díl. Chybět ale nebudeme třeba ani na festivalu Colors of Ostrava. Už 17. července večer se ukážou naše buchty live, a to v tamní aule Gong. Zapojíme se ale třeba i do letní podcastové scény, která se nachází v Trojském pivovaru v Praze. Tady nabídneme během léta hned 3 živé formáty. Bude to cestovatelský podcast Casablanca 14. července, herní podcast Quest 23. července. No a pak jeden srpnový termín, kdy nabídneme naše chudáčky, a to 6. srpna. Těch eventů bude samozřejmě celá široká paleta, míříme na další festivaly, na další akce, a pokud vás zajímá, na jaké, tak koukněte hned na úvodní stránku našeho webu wave.cz, kde si můžete najít kompletní soupis.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Středa 10. června, 15 hodin, 42 minut k tomu a před námi je dnešní Kulturistán. Tentokrát se zaměřením na dnešní divadelní představení. Mám pro vás konkrétně dvě pozvánky. Ta první směřuje do brněnské Industry, kam si můžete zajít už v 19 hodin na představení Zápas Bafni versus Hosté. Zápas, tak to je jeden z nejstarších improvizačních formátů, což asi tak nějak všichni tušíme. No a tenhle konkrétní vznikl v 70. letech v Kanadě jako fuze hokeje a divadla. V zápase proti sobě stojí hráči dvou týmů rozlišených barev, různých dresů. Představení je rozděleno do krátkých strukturovaných scének s jasnými pravidly, na jejichž dodržování dohlíží všemi milovaný a nenáviděný rozhodčí. No a pokud tenhle zápas chcete zažít naživo, třeba probudit nějaké své fanouškovské pocity, schopnosti, tak můžete, jak už jsem zmiňovala, 19. hodina a jeden zápas bude v brněnské Industře. Přesun do pražské Meat Factory, tady si od 8. večerní můžete zajít na divadelní zpracování Samanty Šveblin a jejího titulu Mimo dosah. Samanta ve své novele Mimo dosah už z roku 2014, řekněme, zatíná takovým nekompromisním vypravěčským způsobem do vysilujícího a často i velmi destruktivního vztahu mezi matkou a dítětem. V pražské Meat Factory pro vás dnes večer budou hrát například Gabriela Pyšná, Dana Švolba-Marková anebo Aneška Šťastná. Vztah mezi matkou a dítětem zprostředkován dnes ve 20 hodin večer v pražském prostoru Meat Factory.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Hudebníci Eve Tumor a Gospel for a New Century ve středu 10. června, což je taky den, kdy slaví svátek všichni s krásným jménem Gita, takže pokud některá z vás poslouchá, tak tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího, no a právě Gitám samozřejmě poputují i následující skladby u nás v playlistu. Patřit do tohoto výběru budou třeba Deadmark, taky Tokisha a Rosalia s energickým kouskem Linda, ale dočkáme se i domácích kytar s kapelou Island Mint.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. V digitálním rádiu DAB+.

0: Energická klubovka ze sousedního Slovenska, tohle byl track Bloom od DJ Gepa na vlnách Rádia Wave, ještě předtím hudebnice Keša, tak to byl celkově hudební start další hodinky vysílání u nás na Rádiu Wave. Aktuálně máme 6 minutek po 16. hodině odpolední a to ve středu 10. června, kdy ladíte dnešní odpolední on air na vlnách Rádia Wave. Martina Foldinová vás stále zdraví od mikrofonu z našeho proskleného studia, kde budeme už za chviličku pokračovat programem, a to s ukázkou z aktuální epizody našeho podcastu, ve kterém se teď nově věnujeme duševnímu zdraví. Ten podcast se jmenuje Nádech. Už jste nějakou tu epizodu mohli zaznamenat. Je to stále ale nový formát, kterému se můžete věnovat ve streamovacích platformách nebo přímo na webu Rádia Wave, wave.cz. No a já vám z té úplně z brusu nové aktuální epizody pustím ukázku, a to už za pár okamžiků. Do té doby ještě má velká oblíbenkyně ze Slovenska, hudebnice Mňau Lau, která u nás přednedávnem odehrála taky Rádio Wave Studio Session. Rozhodně doporučuji kouknout na YouTube Rádia Wave. Stihneme Indigo de Suzu s trackem Wholesome a teď už míříme za aktuální novinkou z tohoto týdne. Tady hudebník Skrillex, který to vypadá, se stále snaží držet na aktuálním poli elektronické scény a podle dosavadního zvuku to vypadá, že to stále bude zvuk relevantní. Tady je Skrillex s aktuální novinkou Tranky.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Aktuální podoba na postpunk ze Slovenska, tohle byla Mňaulau a skladba Duša v koši, ukázka z její dlouhohrající debutové desky, ze které zahrála i několik ukázek v rámci Radiovej v Studio Session, na kterou už se teď můžete podívat na YouTube Rádia Wave. Nepřijdu, jsem unavená. Tak slyšíte se v tom? Na sociálních sítích se teď řeší, jestli si náhodou poslední dobou nenastavujeme až příliš hranic. Jak poznáme, že se hraničíme příliš? Kde a jak se učíme stavět mantinely? A kudy vede linie mezi respektem vůči vlastním potřebám a péčí o naše vztahy? Tak přesně o tom se v novém nádechu baví kolegyně Lucie Zajda s párovým terapeutem Pavlem Ratajem. Před námi je krátká ukázka aktuální epizody pořadu. Celý díl ale můžete najít klasicky na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Žijeme v době, kdy mnoho lidí se víc cítí. Mnoho lidí je víc v kontaktu, co je jim nepříjemný. Mnoho lidí víc přemýšlí o svých hranicích, potřeb, limitů, co chtějí, co potřebujou. A já myslím, že tohle generace před náma tolik neměly. Proto to vypadá, že víc vlastně jakoby vyjednáváme a já nám všem přeju ve všech generacích, aby jsme, až tohle zvládneme, se mohli posunout naspátek k tomu, OK, jsou to nějaké moje hranice, ale pokud chci žít ve vztahu, tak i ty máš hranice. Hranice je o učení jako citlivosti. Hranice je o tom, že jak to mám já, ale zároveň sleduju, co to dělá s tebou. Jak my se v tom oba dva cítíme. Velmi často se objevuje takovýto pojetí hranic. Budujte hranice, stavte si hranice. Jako by to znamenalo, že takhle se budujou vztahy. Tak to není. Jako, to je část. Jako postavíme hranici, ale potom potřebuji ještě obstarat napojení. Někteří dospělí se hraničí způsobem tříletého dítěte. Ne. Nebudu. Ne. Nechci. Dejte mi pokoj. Znamená, oni dají nějakou zprávu o ne. Jiní lidi na jiný úrovni by bylo vlastně jako ne a přidají k tomu důvod, protože třeba mají zkušenost, že chtějí být aspoň transparentní. Chtějí, aby vlastně jim bylo rozuměno. Pomáhá to jim, aby se vysvětlili sami sobě a nějak mají i pozitivní zkušenost, že to pomáhá tomu druhému, že ten druhý aspoň ví, ne, protože jsem dneska unavený. Ne, ale není to o tobě. Jsem dneska naprlej na šéfa. Jo, jako, takže k tomu můžou přidat nějakou úroveň. A pak je tam taky ještě jako, pak tam může samozřejmě jít do té úrovně, že já můžu dát ne, ale jsem hodně vztahovej na úrovni toho druhého člověka. To znamená ne, protože jsem naštvaný a je mi to líto. Jedna ze základních lidských potřeb pro blízký vztahy je dostupnost. To znamená, já potřebuji zažít dostupnost. OK, slyším, že to je o nějaký hranici, ale ukazuješ mi nějakou dostupnost, nebo že ti aspoň to zajímá, že mě neodmítneš jako ne a dej mi pokoj a už o tom se nebavme. Jak se o tom nebavme? Já jsem s tebou, je to pro mě důležitý. A já vlastně, když mi řekneš, nebavme se o tom, tak já samozřejmě můžu to potlačit, ale to si vezme svoji daň. Třeba, že se budu muset oddálit.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Rapper, hudebník Nourished by Time, teď na vlnách Rádia Wave, tak jeho skladba Baby Baby. No a to je vlastně takové oslovení, které nejčastěji asi používáme, když jsme v okolí našich blízkých, našich milovaných. No a tak to bude vlastně docela i takový oslý můstek, kterým se dostanu k aktuální Wave News a aktuální zprávě, kterou si můžete přečíst na webu Rádia Wave hnedka na úvodní stránce. No a tentokrát se tedy věnujeme frejsexualitě. Pokud si říkáte, co to je frejsexualita, o tom jsem nikdy neslyšel, tak já se přiznám, že taky ne. Dneska je ten den, kdy jsem o tomto termínu slyšela poprvé a abych ho vysvětlila, tak frejsexualita vlastně vzbuzuje nejsilnější touhu po lidech, které dobře neznáme. To znamená, že jakmile se vytvoří citová blízkost, sexuální touha začne slábnout, no a v mnoha případech pak třeba kompletně zcela zmizí. Romantické city přitom mohou zůstat, ale ta sexuální touha vůči konkrétnímu člověku už tam není. Odborníci tedy upozorňují na to, že frejsexualita bývá často velmi mylně považována za určitý problém s intimitou, jde ale o naprosto legitimní sexuální orientaci. Ta frejsexualita patří do spektra asexuality a v podstatě je vlastně opakem demisexuality, kdy se ta sexuální přitažlivost objevuje až po navázání určitého citového pouta. Obojí jsou tedy legitimní orientace, ani jedna není žádnou poruchou, i když právě frejsexualita tak někdy bývá, jak už jsem zmiňovala, mylně vnímána. Pokud vás ten termín fascinuje, zajímá trošku víc, tak jak už jsem zmiňovala, věnujeme se mu podrobněji na webu Rádia Wave, konkrétně v naší sekci Wave News. Je to zpráva právě z dnešního dne, kterou připravila naše kolegyně zprávařka Terezie Richterová, takže koukněte, můžete si o tématu přečíst trošku víc. Já už vám teď nabídnu v playlistu další hudební položky, patřit mezi ně bude třeba formace Holly Motors, taky hudebnice Celeste, no a zastavíme se i na domácím poli, nabídnu formaci z Ostravy, z mé rodné Ostravy. Buchty nouze, už též za pár minutek.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ano, a je tady další Kulturistán, ve kterém se tentokrát společně zaměříme na středeční pozvánky do českých kin. Jako první spolu můžeme zamířit do ostravského minikina, kam se dnes o 7:30 večer v rámci série Tady Vary můžete vypravit na speciální premiéru snímku Mouchy. Je to takový nenápadný festivalový drahokam režiséra Fernanda Imbkeho, který tak nějak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou kompletně proměnit náš život. A to třeba díky společné vášni pro arkádové hry. Mouchy, 7:30 večerní a ostravské minikino. Hradec Králové biocentrál, tady se můžete vypravit o 8:30 večer a uvidíte Pedro Pascala v sáze Star Wars, Mandalorian a Grogu. Brněnské kino Art dnes od 18. hodiny sází na snímek z času minulých, konkrétně z roku 2000. Stvoření pro lásku v režii Karvaj Vonga můžete vidět právě od 18. hodiny. No a ve 20.15 pak pokračují komediálním dramatem Mouchy, opět tedy v rámci sekce Tady Vary. Brno, kino Art. No a na závěr jedna pozvánka na žižkovské kino Aero, tedy na Prahu. 18.30, čas, kdy nabídnou projekci snímku Malá Amélie. Ve 20.30 pak pokračují programem s filmem Jason a Argonauti. Praha, Aero a Žižkov.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

President.

0: Domácí hudebník, producent Petrovsky se skladbou Nedotknutelná teď na vlnách Rádia Wave. No a tak nějak nedotknutelný je bezesporu i jeden z konkrétních účesů, který nás provázel po řadu let. Teď o víkendu vlastně v dánském hlavním městě v Kodani se dokonce konalo mistrovství tohoto účesu. No a teď, světe, drž se, bavíme se společně o muletech. Ano, je to účes, který byl tedy velmi rozšířený, zejména v 80. a 90. letech minulého století a je známý taky jako vpředu biznis, vzadu party. Můžeme říct taky třeba i nejkontroverznější účes v historii. No a asi už jste pochopili i z ulic, nejenom Prahy, že v posledních letech se opět vrací do módy. Tak pokud by vás zajímalo, jak takové mistrovství muletů probíhá, kolik lidí se ho reálně zúčastnilo a kdo třeba vyhrál, no tak se běžte kouknout na web Rádia Wave do naší sekce Wave News, protože je to zpráva, o které jsme dávali vědět právě včera. Já už vám dám vědět o tom, jaká bude muzika v následujících minutkách u nás v playlistu. Zamíříme za energickými Bad Karma Boy na Slovensko, no a pustíme si taky sesterské hudební duo eBay.
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
1: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jihokorejský elektronický underground bují životem a své o tom ví i trio Effie, Kim J a Audio Gov. Vy jste v jejich podání mohli slyšet spolupráci. Skladba O doznívá ve středečním odpoledni na Waveu, konkrétně 7 minutek po dnešní 17. hodině odpolední. No, před námi poslední společně strávená hodinka vysílání, ve které nabídnu nějaké novější i starší skladby u nás v playlistu. Koukneme spolu na pár pozvánek na dnešní večerní koncerty, ale taky vám hlavně nabídnu a to kolem 17:30 z Brusu novou epizodu našich Houpaček, tedy podcastu, ve kterém se věnujeme rodičovství. Zmiňovala jsem nějaké ty novější skladby, k jedné z nich teď zamíříme společnými kroky, protože před námi ukázka tvorby Matěje Čecha, kterého budete znát spíš jakožto hudebníka Mat 213. Ano, tak si říká hudebník, který teď na konci května vydal další studiovou desku. No a z ní si pustíme skladbu s názvem 2016. Stejně jako má Mat ve zvyku, tak nás bere v některých momentech do poloh takové nostalgie, ale tentokrát tady na desce zaznívají i témata jako únava nebo třeba vyhoření. Pojďme si pustit ukázku Mat 213 a track 2016.

Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Středečních 17 hodin 20 minut k tomu a před námi poslední várka kulturních typů na dnešní večerní čas, tentokrát se zaměřením na nějakou tu živou muziku. Pokud si libujete v hudbě, která patří spíš do kategorie vážná, tak by vás mohl zajímat dnešní koncert Štěpána Švestky a Collegium Virtuosi s názvem Music of Lights, tedy hudba světel, který se uskuteční v Filharmonii Hradec Králové, a to právě dnes od 19. hodiny. Má jít tedy o takový zážitkový audiovizuální koncert, který propojí živou hudbu s 3D světelnými projekcemi. Ten projekt nabízí hudební cestu napříč populární, filmovou i klasickou hudbou. No a díky úpravám vzniká takový emocionální program, který může oslovit široké publikum vlastně od milovníků soundtracku až po fanoušky, faninky současné popové scény. Filharmonie Hradec Králové, 19. hodina. Přesun do Prahy, pokud máte náladu na nějaký ten živý koncert v Praze. Kampus Hybernská, místo, kam se můžete vypravit od 19. hodiny. Vystoupí Nikolica, což je srbský hudebník roky žijící v Čechách, který ve své hudbě spojuje takové melodie rodného Balkánu s, řekněme, pražskou elektronikou. Ten tedy vstupuje na domácí scénu a křtí své debutové EPčko, a to v doprovodu skladatelky a producentky Ikateriny. Jejich společné vystoupení 19. hodina Kampus Hybernská Praha. No a pokud si libujete v kytarách, tak by vás mohlo zajímat, že indie garáž kapela z Prahy The Stopray Ultravision 60 vystoupí dnes v pražském klubu Varšava. Tady se otevřou brány opět v 19 hodin. No a jako support večera formace Rejected. 19. hodina klub Varšava.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: trocha koncentrované Ameriky na vlnách Rádia Wave. Sabrina Carpenter se skladbou Man Child teď ve středečním odpolední na Waveu. No a protože máme lehce po půl šesté, tak nezbývá, než se rozloučit a stejně jako každou středu v tento okamžik nabídnout z Brusu novou epizodu podcastu Houpačky. Barbora Jakobsen je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Narodila se a vystudovala v Česku, teď pracuje a také své děti vychovává v Norsku. Jaké je to být rodičem ve společnosti, která bere chybu jako příležitost učit se, kde plačící děti nikdo nesoudí? A co si z toho můžeme odnést my u nás v Česku? Poslechněte si inspirativní rozhovor, který vznikl v rámci festivalu Svět knihy v Praze a moderuje opět, jako vždy, má kolegyně Michaela Sladká. Tady jsou Houpačky, já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte se hezky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Dobré odpoledne, milé dámy a pane. Vítáme vás na natáčení podcastu Houpačky s mojí dnešní hostkou Barborou Jakobsen. Ahoj.
4: Ahoj, díky za pozvání.
3: Je to klinická psycholožka, česko-norská, vysvětlíme, co to znamená, autorka publikací a osoba, která se specializuje na násilí v blízkých vztazích a jeho prevenci. Pojďme si nejdřív prosím vysvětlit, co znamená, když řeknu, že jsi klinická psycholožka, jak vypadá tvoje práce?
4: Tak já pracuji jako psychoterapeutka, pracuji s rodinami, které jsou zasažené násilím, jak s dospělými, kteří se dopouští násilí na svých blízkých, na partnerce, partnerovi, a také s dospělými a dětmi, kteří jsou násilí vystaveni. To znamená, že já pracuji, co se týče terapie, diagnostiky, ale také management týmu, který pracuje v těch rodinách, a dále se zabýváme samozřejmě přednášením a publikacím a tak dále.
3: Já jsem říkala, že jsi česko-norská odbornice, tak kde tady tu práci děláš?
4: Tuhle práci dělám převážně v Norsku. Pocházím z Česka, ale 20 let žiji a profesně působím v Norsku.
3: Asi i rodič v Norsku?
4: A jsem rodič v Norsku. Vyrostla jsem v Česku, byla jsem vychovávaná v Česku a jsem rodič v Norsku.
3: Tak na to se ještě určitě zeptám, to mě hodně zajímá. My se teď nacházíme na Světě knihy, kde můžou lidi najít, nevím, statisíce různých publikací a určitě je tady spousta i těch, které jsou o rodičovství. Jak podle tebe vypadá dobrá kniha o rodičovství? Nebo jak bys se pokusila posluchače a posluchačky zorientovat v tom, co můžou číst a má smysl se třeba podle toho nějak trochu řídit nebo se tím inspirovat?
4: Takové knihy by měli rodiče hlavně podpořit, vztahovat se k ním také s laskavostí a dát jim konkrétní rady, konkrétní podporu, jak se dětem vztahovat bez toho, aniž bychom je trestali nebo jim ubližovali.
3: Takže hledat možná teda nějakou podporu, nebo jaké nároky by si obecně na rodičovskou literaturu měla, aby mohla opravdu pomáhat?
4: Je důležité, aby ty rodiče oslovila, aby v nich nevzbuzovala pocit studu, aby když si ji otevřou, tak aby cítili, že z toho mohou čerpat, aby se poznávali v příkladech, které uvádíme. A já jsem přiletěla do Česka, mám bráchu, který mu je 40, který má roční dceru. A já jsem mu tu knihu dávala kdysi dávno a teď jsem mu říkala, já jdu na Svět knihy s touhle knihou. A on říkal, jo, to je fajn, já mám na záchodě a vždycky si do ní podívám a čtu si ji. A to mě překvapilo, ale hlavně mě to velmi potěšilo, protože my jsme ji psali také proto, aby mluvila jak k matkám, tak i k otcům, kteří se čím dál tím více zapojují do péče, což je velmi důležité, a aby je také podpořila a mluvila trochu jejich jazykem.
3: No, to je určitě velká pochvala, třeba u nás doma se na záchodě ocitá ta nejvíc klíčová literatura, takže jako skvělý. A taky se tam rodiče chodí uklidňovat, že jo, někdy, když už nevědí kam odejít, když potřebujou. Když máš 40-letýho bráchu v Česku, diskutujete spolu o výchově?
4: Určitě diskutujeme spolu o výchově, o vztazích, o tom, jak se vztahovat dětem, jak přestat trestat, protože pro nás je to stejný proces jako pro všechny ostatní v Česku.
3: A má jiný pohled tím, že vychovává v jiný zemi?
4: Má jiné zkušenosti tím, že vychovává v jiné zemi. a má jiný kontext. Já vychovávám v kontextu, nebo mám děti v kontextu, kde už 50 let se vychovává bez trestání, takže je to mnohem snažší. On vychovává v kontextu, kde jsme si ještě nejistí, kde třeba ta zpětná vazba je také negativní. Je rozdíl, když mě se vzteká 3leté dítě v Norsku, jak na mě reaguje v okolí, a když potom přijedu do Prahy a vzteká se mi 3leté dítě v Praze.
3: Jak se vychovává bez trestu v zemi, kde už vlastně 50 let nikdo netrestá, nebo minimálně by neměl, a všichni tomu rozumí, že to takhle je?
4: Je to mnohem jednodušší a proto ta kniha je hlavně podpůrná, protože je to náročný proces. A je to jednodušší v tom ohledu, že ti rodiče, kteří teď v Norsku vychovávají, jsou rodiče, kteří byli sami vychováváni bez trestu. A mají rodiče, kteří je v tom podporují a tu změnu vlastně udělali. Kdežto my jsme na začátku a potřebujeme tu změnu udělat. A není to jenom o rodičovství, je to také o tom kontextu. Česko zažilo kontext strukturálního násilí, totality, kdy respekt byl spojený se strachem, kdy pokud člověk byl individualita nebo udělal něco špatně, vybočoval, tak byl potrestán, nebo to bylo nebezpečné, a proto bylo důležité, aby rodiče děti nějakým způsobem formovali, aby děti nevybočovaly. A násilí se vlastně na té strukturální úrovni také propisuje do blízkých vztahů a to si sebou neseme. Kdežto v Norsku nemají tuhle zkušenost a proto se tyhle věci posouvají o něco lépe.
3: Jsou situace, kdy se, na které se díváš jinak než tvůj norský manžel, právě s touhle jako naprosto zásadně odlišnou kulturní zkušeností?
4: Já bych možná začala tím, když říkáš kulturní zkušeností, protože podle mě to není úplně o kultuře, je to o násilí. Když si zažíváme v té společnosti hodně násilí, jsme necitliví k násilí, tak se potom propisuje i dál. A je potřeba to nějak zreflektovat a posunout. A ten rozdíl tam je veliký v tom, že my máme jednu stejnou situaci s našimi dětmi, a on na tu situaci reaguje diametrálně jinak než já, protože má jinou zkušenost a jinou zkušenost s násilím a vyrůstal ve společnosti, která je jinak citlivá k trestání a násilí.
3: Řekneš nám nějakou, prosím?
4: Určitě, když se vrátím k té situaci, kdy se malé dítě vzteká v obchodě, tak pro mě to byla situace, která byla náročná. Já mě v té chvíli naskočilo, já bych měla dceru nějakým způsobem rychle zastavit v tom, že se vzteká, protože je to nepříjemné. Je to nepříjemné mně, jsem si nejistá, co mám dělat, mám strach, co okolí na to. A zároveň můj manžel vedle mě stojí a je úplně v klidu. A v tu chvíli si uvědomuji, že on nemá tu zkušenost s tím, že by to dítě měl formovat, kontrolovat, že by měl zastavit jeho emoce, nebo že by ho měl trestat, ale pomůže mu projít nějak tou situací. Takže pro něj je to snažší než pro mě, ale je v tom vidět, že právě ty zkušenosti nás nějakým způsobem provází a ty teď budeme muset nějakým způsobem měnit.
3: Tak jdeme na to. Já si myslím, že když třeba budeme konkrétně mluvit o téhle knize, tak jejím podtitulem je Cesta k výchově s hranicemi a bez trestu. Já si dovedu představit, že si spousta lidí klade otázku, jestli je vůbec možné bez trestu vychovávat.
4: To je důležitá otázka a je to v kontextu, kdy slyšíme, že trest je vlastně nástroj výchovy. A když teď říkáme, že bychom měli vychovávat bez trestů, tak může mít člověk pocit, že mu bereme nějaký nástroj výchovy. My dnes ale víme, že tím nejdůležitějším nástrojem výchovy je ten bezpečný, blízký vztah. Že děti jsou naprogramované k tomu, aby byly loajální, aby spolupracovali s rodiči. A práce na tom blízkém vztahu je nejdůležitější a to nejzdravější, co můžeme pro sebe i pro ty děti udělat. Takže ten první krok je se nějakým způsobem zpracovat ten strach, že nejde bez trestu vychovávat a vědět vlastně, jaká pozitiva má se začít vztahovat jinak.
3: Když se teda přesvědčíme, že možná to možné je, tak si možná druhým dechem pokládáme otázku, anebo ji slyšíme od svých rodičů nebo od okolí, proč to dělat zrovna takhle, když můžeme mít pocit, že ten okamžitý trest vlastně funguje.
4: Máš pravdu, že trest funguje. Já pokud dítě je zaplaveno emocemi nebo udělá něco, co nechci, aby dělalo, a já mu ublížím nebo ho zastraším nebo na něj zakřičím, tak to přestane dělat. Takže v tu chvíli můžu mít pocit, že to funguje, nebo to funguje v tom smyslu, že to dítě to přestane dělat. A taky když se vrátím do té situace v tom obchodě, tak já tam stojím a mám hodně negativních emocí. Já mám strach, já mám pocit, že to dítě mám kontrolovat, já můžu být na něj naštvaná. A když ho potrestám a to dítě to přestane dělat, tak mě se uleví. Takže trest funguje v mnoha aspektech a také na základě našich zkušeností, ale v tom dlouhodobém měřítku, nebo ten trest nefunguje v tom, co vlastně chceme pro ty děti. My chceme, aby nám děti důvěřovaly, aby se zdravě vyvíjely, aby dobře prospívaly ve škole, aby neubližovaly druhým nebo aby neubližovaly sami sobě. A ty tresty vlastně to všechno kazí, to všechno přispívá k tomu, že je to naopak. Takže jenom to vědomí, že trest v tu chvíli funguje a mně se možná uleví a mám pocit, že je to v pořádku, je potřeba zreflektovat a říct si, co jako společnost chceme a nechceme pro naše děti a co chceme docílit tím, jak se vztahujeme k dětem.
3: Možná pojďme si ještě říct, jak, když teď o trestech bavíme, jak ty ho chápeš, co to vlastně trest je.
4: To je zajímavé a myslím si, že každý z nás by si měl říct, co je pro mě trest, jaké tresty jsem já zažila, co chci dál přinášet na své děti, nechci přinášet, jak se cítím, když mě někdo trestá, protože ty zkušenosti a ty reflexe budou individuální. A v Česku je často trest spojený s něčím, co má způsobovat bolest. Já když udělám něco špatně, tak si zasloužím trpět nebo pocítit bolestí, že je to špatně. A trest také často ponižuje nebo straší. A my vidíme, že trest ubližuje a že rodiče jim chtějí ovlivnit chování v tom smyslu, že chtějí, aby se dítě nějakým způsobem vyvíjelo nebo změnilo. My dnes ale víme, že trest nevede ke změně chování. Nedělat chyby není lidské v podstatě. A děti vlastně se vyvíjí tím, že dělají chyby. A my se také vyvíjíme tím, že děláme chyby. A pokud já budu vyrůstat ve vztahu, kdy ten druhý nedělá chyby, tak je pro mě pak náročné dělat chyby. Podle mě je důležité, jaký vztah k těm chybám máme. Pokud v nich vidíme potenciál toho, že můžeme něco změnit, že můžeme něco zlepšit, tak je to něco přirozeného. Pokud za ně působíme bolest a trestáme, tak vlastně docílíme spíš toho, že to dítě se přizpůsobuje, nevyvíjí se podle svého potenciálu, bojí se udělat chybu, bojí se zkoušet nové věci.
3: Takže to nefunguje. Říkáš tak opatrně.
4: Já si myslím, že chybovat je lidské, takže neudělat chybu nefunguje. No.
3: Ještě zůstaneme u těch trestů ve výchově dětí. Když jim věří a používá je nebo praktikuje někdo z mého blízkého okolí, může to být buď to mezigeneračně, anebo to může být i třeba můj partner nebo partnerka, se kterým to dítě vychovávám. Třeba nemusíme být ani spolu v jedné domácnosti, ale má jako odlišný názor na to, jak to má vypadat a fungovat. Jak naložit jako s tímhle, to se mi zdá jako obojí, vlastně hrozně složitá situace. I ten mezigenerační nesoulad, i ten partnerský třeba.
4: Podle mě je důležité hlavně neodsuzovat. Já pracuji s lidmi, kteří se dopouští i závažného násilí a první, co mi říkají, když si ke mně sednou, je dobře, já jsem tady, ale já nejsem násilník. A já jim říkám, ano, nejste násilník, ale jste člověk, který má problém s agresí a s násilím, pojďme s tím něco udělat. A to je za mě důležité, že nás to, co děláme, nějakým způsobem nedefinuje a že to můžeme měnit. A takhle k tomu také můžeme přistupovat. Pokud rodiče využívají něco, co ubližuje děti, tak s nima mluvit tak, abychom vzbudili prostor pro reflexi, pro rozhovor, pro zvídavost, abychom je podpořili v tom, že pokud to budeme dělat jinak, takže můžeme dosáhnout toho, co si přejeme pro to dítě, že nám to může prohloubit důvěru s dítětem například a že to jde jinak. Také tu naději v tom, že se to dá dělat jinak a že to může fungovat, nebo že to funguje, že to víme.
3: My se teď bavíme o tom, že hodně je dobrý diskutovat o třeba změně nějakého mindsetu mezi dospělými, ale neměli by to vědět vlastně i děti?
4: Určitě. Je to vlastně jeden z protektivních faktorů. Je to

0: Takové zvláštní slovo, ale je to to, že společnost nějakým způsobem dává najevo, že trestání nebo násilí není v pořádku. Pomáhá dětem vnímat, že i když to zažívají, takže to třeba není jejich chyba. A díky tomu vyrůstají generace, které se vztahují citlivěji k násilí a mají menší riziko, že budou ubližovat druhým nebo sami sobě.
1: Máme zrovna, můžeme zůstat pořád ještě v obchoďáku. To je moc fajn věc, kterou tady podle mě každý zná, nebo tramvaj je taky fajn, ještě jak je ten prostor maličkej a vy potřebujete, nemůžete odejít, protože něco se děje. Máš nějaký rychlo metody pro rodiče, jak nezačít ječet, co třeba děláš ty sama, jak to prostě odpružit?
0: Já si myslím, že laskavost sama k sobě, říct si, že to je normální, že se dítě vzteká, že to přejde. A za mě ještě jedna důležitá dimenze je to, že víme, že trestání také souvisí s tím, co my jsme zažili a ne s tím dítětem. A my vidíme například i rozdíly, jak se vztahujeme k dívkám a k chlapcům a za co trestáme dívky a chlapce, je rozdíl, když se vzteká dívka a když se vzteká chlapec. Chlapci jsou více trestáni, více se jim třeba umožňuje vyjadřovat agrese, kdežto dívky jsou méně trestány, ale zase na druhou stranu se od nich očekává, že se nebudou vztekat, nebudou vztek vyjadřovat. Takže to vědomí, že to souvisí také s něčím, co jsem zažila a nejenom s tím dítětem, mít nějaké pomocné myšlenky, sklidňovat sama sebe, být k sobě laskavý.
1: A nebo počítat třeba se dá taky, že jo?
0: Počítat, anebo ten nervový systém můj je v tu chvíli tak napjatý, že můžu buď to mít ty myšlenky, anebo pracovat s tělem, že když jsem zahlcená vztekem a jdu do boje takzvaně, tak vidím všechno na tom dítěti a chci s ním v podstatě bojovat. A to znamená, že přemýšlím jenom o tom, ať to dítě přestane. A v tu chvíli si můžu říct, že můžu pracovat se svým tělem, můžu dát ruce třeba do kapes, protože to nějakým způsobem sklidňuje tělo. Můžu si sednout, můžu se nadechnout, dávat tomu tělu vlastně nějakou zpětnou vazbu. Tady není boj, tady můžu se sklidnit.
1: Jako ošálit ho trošku.
0: Trochu ho sklidnit a ošálit.
1: Já jsem slyšela takovou zkušenost jedný, máme hodně malého dítěte, že ona říká, že tyhle ty všechny věci jako rozumí, respektuje, chtěla by je dělat správně, ale že často, když se její dítě někde vzteká, tak potřebuje vlastně blízkost a toho ona, že není schopná, že vlastně je pro ní hrozně těžký ten toho člověka, který v tu chvíli strašně trigruje, protože to máme, že jo, zabudovaný, aby nás ten pláč a tak jako podebíral, tak že ho nedokáže přivinout, takže třeba dělá, že zavře oči a jenom natáhne ty ruce a nějak se sebou hrozně takhle hluboce pracuje, jako i to vidíš jako cestu.
0: Je to určitě velmi těžká situace pro ní a je důležité, že o tom mluví, protože tím se to může nějakým způsobem měnit, ale určitě je lepší v té situaci být a snažit se sklidňovat, než to dítě trestat nebo ho nějakým způsobem strašit. Ale pokud ho potrestám, pokud udělám něco, co mu ublíží, tak také vědět, že to mohu napravit, že se mohu omluvit.
1: Když selžeme, omluvíme se, je taky asi důležitý potom si sám sobě to třeba nějak úplně nevyčítat, nebo co je ten zdravý level reflexe té situace? Já si třeba vyčítám některé věci, které jsem udělala svý dceři třeba před 10 lety. Tak to asi, myslím, že opět asi zdravý není, ale nevím, jsem laik.
0: To chápu, tak ta cesta je asi o tom mluvit i s tím dítětem. A to vlastně tomu dítěti pomáhá vnímat, že můžeme dělat chyby, že je možné to napravit a to prohlubuje důvěru. Nejvíc vlastně zátěžové, co já vidím ve své praxi, je pokud ty děti vyrůstají s tím, že za to mohou, a potom vlastně ten vztek nebo tu bolest často obrací vůči sami sobě nebo vůči druhým u chlapců a mužů častěji.
1: Já jsem měla na mysli právě tu sebelaskavost u rodičů, ty jsi ji tady vlastně už taky několikrát zmiňovala, já to vnímám jako nějaký hodně podstatný klíč k tomu, abychom zvládli teda tu laskavost předávat dál, takže musíme začínat u sebe.
0: Určitě a místo toho si říkat, teď jsem selhala, což je velmi náročné, tak si říkat, udělala jsem chybu, ale napravila jsem ji a to je v pořádku. A když se mi to podaří napravit,

0: se dopouští muži. A v té naší populaci klientů vidíme, že ti muži, kteří se dopouští násilí během dětství, dospívání, byli sami vystaveni buď fyzickému, psychickému násilí, zažívali násilí mezi rodiči, byli sexuálně zneužíváni nebo zanedbáváni. Takže tam vidíme, že je ten individuální faktor. A v tom, z toho psychologického hlediska je vidět, že zažívali mnoho bezmoci. A v příbězích těch mužů mnohdy figuruje to, že zažívali bezmoc, bezmoc, bezmoc jako malí. Pak byli náctiletí, začali trénovat, začali fyzicky sílit a v nějaké situaci například zastavili otce, který byl násilný na matce. A pocítili tu sílu toho v tu chvíli mít moc a zastavit násilí. A v tom je určitě to, co se ptáš na to první, proč nás to tak přitahuje, no, proč násilí funguje. Násilí funguje. A to je na té individuální úrovni. Na druhé straně pak máme ještě také kontext, v jaké společnosti žijeme. Jsem muž nebo žena. Co se týče mužů, tak ti mnohdy vlastně, nebo naše společnost nějakým způsobem dává prostor, že muži a chlapci nemusí vyjadřovat emoce, anebo je vyjadřují tím, že jsou agresivní, silní. A to vlastně nějakým způsobem interaguje nebo nějakým způsobem to ovlivňuje ty individuální faktory. Takže když já vyrůstám s bezmocí a společnost je necitivá k násilí, ještě říká, že já jako chlapec mám být silný a mít moc, nebo dominovat ještě například, tak je potom větší riziko, že se třeba začnou dopouštět násilí v partnerských vztazích.
1: A u žen?
0: U žen je to podobné, akorát tam ten kontextuální faktor je trochu jiný. U žen vlastně už u dívek kolem 12. roku, které jsou vystaveny násilí, tak vidíme, že tu bezmoc a ten vztek a frustraci neobracejí ven jako chlapci, ale spíše proti sobě. Takže vidíme, že se sebe poškozují, že mají úzkostné stavy. Takže tam trochu funguje ta dynamika jinak. Ale také pracuji se ženami, které se dopouštějí násilí ve vztazích a se ženami, které se dopouštějí násilí na dětech.
1: Když zůstaneme ještě u násilí na dětech, tak mně přijde hodně překvapivý, že rodiče, kteří ho na děti uplatňují, tak to dělají, protože si myslí, že to je nejlepší možný způsob, jak je vychovávat. Kde se bere tohle? Je to naučený?
0: Já si myslím, že tohle se mění, že mnoho lidí se za to stydí, že ubližuje svým dětem. A buď to zažili sami, nebo měla jsem například klientku, matku, která mluvila o tom, no já jsem se takhle narodila. A vlastně neměla pocit toho, že by se to dalo změnit. A proto je také ten zákon, si myslím, důležitá zpráva společnosti, že ty věci můžeme měnit, že můžeme se vztahovat bez násilí.
1: Říkala jsi, že sleduješ, teď zůstaneme tady u nás v Česku, že se to mění a zlepšuje, to, jak dokážeme jako společnost to násilí reflektovat, nebo ho právě přestáváme tolerovat. Kde vidíš ty změny za tu dobu, co se tomu věnuješ a věnuješ se i tomu téhle tématice nejenom v Norsku, ale i v Česku?
0: Ty změny jsou třeba v tom, že tady dneska jsme a spolu mluvíme, že se vy ptáte, že o tom tématu otevřeně mluvíme, že k nám přicházejí klienti, kteří mluví o tom, já teď konečně vnímám, že to, jak jsem vyrostl, nebylo v pořádku a že nám to pomáhá v terapii. Pomáhá nám, že můžeme vydávat knihy, že vešel v platnost ten zákon. Já když jsem začínala pracovat v norském a českém kontextu před 15 lety, tak téma trestání a násilí bylo docela kontroverzní a vlastně jsme hodně diskutovali o tom, jestli trestání má negativní dopady. A dneska se to posunulo a lidé se zajímají a brácha má tuhle knížku na záchodě, takže
1: zdravíme.
0: Já jsem, že je to hodně pozitivní.
1: Moc děkuju. Děkuju vám, že jste byli s námi na natáčení podcastu Houpačky Českého rozhlasu. Děkuju Barboře Jakobsen, že přišla.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A

0: můžeme se uvidět u nějakých, nebo hlavně uslyšet u nějakých dalších dílů Houpaček. Díky, že jste přišli. Naschledanou.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
2: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave.
7: Pardon.
8: Ježiš, ty jsi super intelektuálně posunul brýle, to bylo krásný. Ahoj Miruš.
7: Ahoj Vilmuš.
8: Ahoj všichni, kdo nás posloucháte nebo sledujete, vítejte u další epizody Slejváku. Takže když chcete žít pod kamenem a nechcete vyvinout tu sílu ten kamen odkrýt, my jsme tady pro vás.
7: Stačí poslechnout se jednou týdně nás a my vám řekneme, co se děje na internetu. Dneska budeme mluvit třeba o nový reality show Are You The One. Budeme mluvit o Evě Farné, která chystá už vlastně tenhle týden svůj
8: první
7: nový chystá koncert v Edenu. A potom budeme řešit euforii.
8: Nebo nový horory, tvoje
7: nový
8: téma.
7: Nový horory.
8: Backrooms a posedlost. A já budu řešit Arianu Grande.
7: Ariana Grande. Opět She's Back. A ještě probereme vaše ikony a
8: vaše tipy, seriálové
7: na seriály, které skončily dobře.
8: Tím vlastně můžeme začít, protože jsme se právě minule zasekli u toho, že jsme řešili, jaký seriál skončil dobře. Tím nemyslíme, jakoby, že přežili všechny postavy, ale že vám nebylo studno po jeho dokoukání.
7: A bylo to docela těžký vymyslet tady
8: těžký
7: na místě. Klárka tady vymyslela až Fleabag, což jako ano, ale zároveň to seriál, který má jenom dvě série, to se, u nich to je jako jednodušší je zakončit.
8: Rozhodně.
7: Ale prostě nepovedlo se nám. Ale vám se povedlo teda vymyslet spoustu věcí. Děkujeme za to, že jste nám je psali do komentářů, ať už jsem na YouTube nebo na Instagram.
8: My jsme všude, jsme s vámi a já rovnou začnu teda YouTubekovýma komentářema, když tak se můžeme střídat. Mr. Kenny napsal, že se mu líbil konec seriálu Mr. Robot. Což já mám dlouho na watchlistu.
7: Tak já jsem viděl část první série a jako že bych to nedokoukal, protože mi to nebavilo, ale nějak jsem to prostě nedokoukal, ale slyšel jsem od spousta lidí, že to je povedený
8: zakončení. To je nějakým hackerovi možná, ne? Něco takovýho, viď? To by mě možná bavilo. Prý je dobrý, How to Sell Drugs Online, to mělo fajn třetí sérii, čtvrtá už nebyla tak dobrá a dokonce nejhorší prý byly finále Sex Education a Euforie.
7: No tak jako Sex Education, tam byla úplně ta na sílu strašná random, ta poslední
8: tak
7: série. Tak
8: jakoby hyperinkluzivní série.
7: A úplně
8: no,
7: jako out of nowhere, protože prostě na poslední série na nějaký jiný škole s jinýma postavama, jako who cares, no. Doslova nikdo, proto to nikoho nezajímalo a nikdo na to nevzpomíná.
8: Přitom Sex Education, to podle mě je úplně jakoby za mě revoluční seriál, který fakt v tom svém píku byl téměř bezchybnej a nevím vlastně, proč se odchýlili od toho, co fungovalo.
7: Vůbec jsem to nepochopil.
8: Z nějakých důvodů.
7: A tak Euforie podle některých, no tak k tý se dostanem. To za mě není to. Já za mě nesouhlasím s tím, že by to bylo blbý.
8: No vidíš, tak to se mi naschodne. Tak až za chvíli. A někdo tady ještě se mu líbilo Six Feet Under, neboli Odpočívej v pokoji, seriál o rodině, co má pohřební ústav a každý díl začíná epizodní smrtí někoho, komu pak organizují pohřeb.
7: To je geniální seriál, který jsem teda neviděl kontinuálně celý, ale viděl jsem střípky a úplně výborný. jako potřebuju, vlastně když jsem si četl ten komentář, tak jsem si řekl, musím si to pustit někdy.
8: Já to
7: ale já teď
8: neznám.
7: Jako nestíhám sledovat vůbec nic, ale fakt si to potřebuju pustit, to,
8: si
7: je to strašně dobrý. Jako ještě lidi hodně zmiňovali Scrubs, Přátelé, to tam se opakovalo, Čarodějky, což vlastně docela souhlasím,
8: to
7: má docela hezký konec. Oni tam mají na konci děti, co si pamatuju, má to takový epilog, vlastně v poho. Podobně si bych asi možná bych zmínil klidně, já jsem koukal na seriál Grimm a bylo to takový jako, bylo cítit, že ta poslední série už je trošku jako šitá horkou jehlou, ale jako aspoň to zakončili důstojně. Jakože fakt jsem se nestyděl u té poslední epizody a řekl si, vlastně docela hezký. I když ta série celá byla překombinovaná, tak konec byl docela fajn.
8: Máme tady faninku nebo fanouška animovaných seriálů, o kterých my často nemluvíme a někdo tady vyzdvihnul finále Gravity Falls a Arcane.
7: Arcane jsem tu druhou sérii ještě neviděl, ale první byla tak geniální, že jakoby mě překvapilo, kdyby neskončila ta druhá dobře. A pak ještě někdo zmiňuje Andor, ale jako já ty Star Wars věci prostě, já je nedávám a omlouvám se všem, kteří je mají rádi. Jakoby mě to hrozně nezajímá.
8: Mě zajímá jenom ten moment, kde se objeví Adam Driver jako Kylo Ren a pak zbytek už mám temnotu.
7: No, jo.
8: Můj mozek to nepřijímá.
7: Já
8: prostě,
7: jsem viděl epizody 1-4. Takže jsem neviděl tu pátou, která je podle všech těch měřítek nejlepší, ale...
8: A tak to seš furt napřed, jakoby oproti mě, no.
7: No, jako... Zkoušel jsem to xkrát, dal jsem se nikdy nedostal.
8: To je ten cultural blind spot, co jsme řešili, tak jo, to je můj obrovský blind spot, ale věřím, že jakoby jednou se k tomu prokoušu možná.
7: No já nevím, myslím si, že nemusíš. Navíc teďka je vidět, že ta série je pohřbívaná absolutně dokonalým způsobem po tom, co se to teda rozmělnilo do těch seriálů, který měli hodně klísovou kvalitu podle reakcí. Některý byly skvělý, některý míň, a tak teď vyšel v kinech film Mandalorian a Grogu. A jakoby
8: střední až horší hodnocení to má, viď?
7: No, ano. A jakoby hlavně, co se týče zájmu diváckýho, totální flop, jakože úplná tragédie. Vydělá to míň peněz než film Solo, který ještě byl několikrát odkládaný, vyšel nějak jakoby krátce jako okolo covidu, takže jako tam se to dalo ještě svíst na spoustu jiných faktorů, ale tady to není na co svíst, prostě lidi to jakoby nezajímá už tolik a po těch předchozích dílech, kdy tam byl vyčítaný jako velký fanservice a vlastně nesmyslný dějový linky a tak dál, tak vlastně právě jako to, co, když jsem četl vlastně všechny ty hodnocení těch nových filmů, tak vlastně nemám absolutně žádnou motivaci koukat na celou tu sérii ani na ty seriály kolem toho, prostě vůbec.
8: No, mě prostě něco odrazuje na tom, když vidím, že je jakoby nekonečná filmová série, k tomu nadstavbový obsah nějaký seriálový, k tomu jakoby milion nějakých reklamních věcí a už automaticky si to škatulkuju jako prostě cash grab.
7: To se přesně stalo Marvelu.
8: No,
7: jakoby, podívejme se na Marvel. Ano. Absolutní jako superhrdinský filmy byly vnímaný jako něco, co nic nepřekoná a bude to vždycky vydělávat stovky milionů dolarů, miliardy dolarů. A jakmile se do toho přimotali seriály, opět s extrémně kolísavou pochybnou kvalitou.
8: Když tam pak začali dělat nesmyslné smyčky a ožívat nějaký jakoby mrtví lidi.
7: Jo, furt se tam prostě nějaký časový paradoxy, alternativní vesmíry, to možná funguje v komiksech, ale ne prostě v tomhle svém univerzu a najednou člověk absolutně nestíhá, vlastně nic na ničem nezáleží, protože každá postava může ožít z jiný reality.
8: A čím víc toho obsahuje, tak ty máš pocit, že na to jako logicky nemají tolik peněz a jakoby je to víc trashový nejen tím scénářem, ale i tím jakoby vizuálním. Je to prostě horší a horší.
7: A obecně teda tady to dopadlo na všechny superhrdinský filmy nebo filmy obecně, které adaptovaly komiksovou předlohu, protože teď v kinech vyšel třeba film Masters of the Universe s Nikolasem Galicinem, který je tam velmi pohledný a prej velmi dobře
8: hrající.
7: Dobře. A nicméně tenhle film je jako extrémní kasovní propadák taky. Má v rozpočtu skoro 200 milionů dolarů a vydělá jako 100 třeba, takže...
8: On zrovna tenhle herec je v mých očích jako béčkovej herec, jakože hraje v takových snímcích jako hrál, že jo, v tom Idea of Views Annie Hathaway, což byla jakoby, že jo, fanfikce na Harryho Stylese, jsi zvěděl,
7: hrál
8: což je vtipný.
7: V Mary and... Teď jsem zapomněl, jak se jmenuje.
8: A v tom Red, White and Royal Blue, že jo?
7: Jo, Red, White and Royal Blue.
8: Což bude mít pokračování, prej.
7: A Mary and... No, já teď nevím,
8: jak
7: se
8: jmenuje. Jo, jak má tu náušničku, jo, jako v dobovém nějakém period dramatu.
7: Ježiš, já jsem úplně mám výpadek. Julianne Moore, která hraje jeho matku jako v historickém seriálu a nutí ho, jakoby prostě se z něj udělá svýho, takový ze svého syna se udělá takový jakoby prostituta, aby se dostala k moci.
8: Syna, to je kinky. Mimochodem, Julianne Moore, náhodná vsuvka seriálu, který za mě měl dobrý konec, ano, je to tematický, držím se tématu, jsou Sirens.
7: Neviděl
8: a je
7: jsem.
8: To díky tomu, že to mělo jenom pár dílů a že to bylo očividně promyšlený od začátku do konce, ale doporučuji tenhle seriál, jestli máte rádi, já nevím, White Lotus, ale takovej víc jako Ezo, tak tohle je pro vás, Sirens, fakt dobrý.
7: Pak ještě tady někdo zmiňuje Sex and the City, Sex ve městě.
8: Jo, tak to jsme pořád ani jeden z nás.
7: To je taky můj
8: kulturní blind
7: spot. To je
8: náš největší blind spot.
7: Obrovský.
8: A to je úplně ostudné připomínat. Mě to nějak jakoby, mě to nelákalo ani když třeba na to koukala moje mamka, pak mě to nelákalo ani v těch nějakých formativních prostě nácti. A ani vlastně teď, když už jakoby s tím odstupem je to vlastně takový kýčovitý a trochu jakoby zastaralý. Jako nenaladila jsem se to na žádný té fázi života, kdy to bylo možný.
7: Mě odrazuje, že to mám prostě milion dílů, já se omlouvám, já jsem fakt, já radši budu mít koncentrovaný. Když už jsme to naťukli, ten úpadek filmů jako superhrdinského žánru, na který se prostě spolíhalo, ještě furt spolíhá, chystá se Supergirl, taky to propadne. Teď příští týden má být Supergirl.
8: Tak to jde úplně.
7: To nikdo už ani neví, protože už to nikoho nezajímá. Ach, je to fakt smutný. A hraje v ní prostě Millie Alcock a myslím si, že to bude fajn film, myslím si, že ho režíruje James Gunn. Bude to v poho, ale prostě bohužel tenhle ten žánr absolutně umřel. Chystají se samozřejmě Avengers už nevím kolik, kdy bude prostě Fantastická čtyřka, která mimochodem měla být taky obrovský hit a taky to byl relativně
8: to
7: flop. A jako s Petrem Pascalem a vším. Nicméně tak se chystá, tam se mají být i X-meni a všechno. Mám pocit, že u těch superhrdinů jediné, co ještě jak funguje, jsou ty zavedené značky, jako Spider-Man, Deadpool, Wolverine, ty se chytají, ale jako u Avengers očekávám, že přijde extrémní hype na začátku, vydělá to spoustu peněz, ale pak to spadne jako strašlivě a no a kam se teda koukat v těch filmech, protože se taky řeší, že jako kina upadají, lidi do nich nechodějí, nemají attention span.
8: Jenom Gen Z uživuje jakoby kina při jejich nějaký minimální jakoby mzdě.
7: No tak právě, podle všech průzkumů vyplývá, že nejvíc do kin chodějí Gen Z teďka a že na co chodějí nejvíc, aktuálně to jsou opravdu horory. Říkáme to už dlouhodobě a potvrzuje se to zase. Mimo jiný i prostě teď je extrémní úspěch v kinech novýho Scary Movie.
8: No pozor! Ke mně, jako já jsem zase jakoby algoritmy bubliny a tyhle jakoby věci, které fungují in mysterious ways, tak ke mně se zase doneslo, že to Prey byl flop totální. Že to bylo špatný, to Scary Movie.
7: Ano, kvalitou je to Prey hrozný. Ale
8: já
7: jakoby mám na mysli komerční úspěch a návštěvnost tohohle filmu. Protože kvalitou je podle různých jako lidí hroznej, ale zároveň jako Scary Movie vždycky bylo špatný a jde o to spíš, jestli pochopíš ty, pokud chápeš ty reference, tak pak je to vtipný, protože to je jakoby takovej jako
8: kompilace
7: scének, no a jako jednička, tam má v mém srdci speciální místo a trojka je taky super, ale jako objektivně to nejsou žádný veledíla, tak šestka tady tom trendu asi jako pokračuje, ale třeba v českých kinech to vydělalo víc za první víkend, než první víkendy všech těch předchozích pěti filmů dohromady. Vydělalo to víc, myslím si, že na to přišlo víc lidí, než třeba na poslední Vřízko, který taky byl velký úspěch. Prostě lidi to baví a zároveň vidím tady fakt jako to provázání horor a komedie, protože jako když si vezmeš spoustu hororových zápletek, tak kdybys udělala jako pár střihových úprav, tak to bude mega komedie.
8: Jo, no a zároveň já mám ráda, že jo, samozřejmě jakoby viděla jsem ve svém životě asi tak 3 horory a 2,5 z nich byly, když mě do toho nutila kámoška, když mi bylo 12. Ale pak naštěstí přišla do místnosti moje máma, viděla, že se bojím a byla jako holky, vypněte to. A od té doby jsem neviděla žádný horor až do minulého týdne. No to jako trošku dramatizuju, ale...
7: Se dostaneme se k tomu.
8: No, nemyslela jsem si, že jsem cílovka, ale jako mi navazuju na ten humor, že jak je to ten velký kontrast proti tomu strachu, tak je to vlastně hrozně sympatický i v těch hororech, který nejsou Scary Movie, když je tam trošku toho humoru nebo i nějakého jiného žánru.
7: A taky se podívejme na to, že to spoustu hororů, těch úspěšných hororů v poslední době natočili komici. Jordan Peele a jeho Uteč například a pak vlastně spousta taková sérka a Snoop, to byly takový jako velký horory v poslední době, který se ho dost dařilo. Teď samozřejmě Obsession a režisér Kary, teď nevím, jak se jmenuje jménem křesním, každopádně to je vlastně tvůrce sketchy na YouTube, který přišel teď vlastně první celovečerní film a je to horor. Prostě ta hranice mezi komedií a hororem je strašně tenká. Spousta prostě komiků je schopná udělat extrémně dobrý horor, protože prostě objeví taková intenzivní emoce, akorát na velkém protipólu.
8: Podle mě jakoby to v mozku jsou nějaký centra jakoby blízko sebe, protože mně přijde, že ve svém životě člověk často neví, jestli se má smát nebo brečet, a je to takový zažitý slovní spojení.
7: A často spousta, když je ve stresu nebo se bojí, tak se směje.
8: Jo, no. Jakoby já to znám velmi dobře. Takže moc něco na tom je.
7: Takže
8: no.
7: Tak a kromě teda Scary Movie se prostě extrémně daří teď filmům Backrooms a Obsession.
8: Jo.
7: Začal můžeme zmínit oba, protože já jsem viděl oba, ty jsi viděla Backrooms. Vkrátce se tak začneme Backrooms, klidně.
8: Můžu přečíst úvod naší anotace.
7: Ano.
8: Horory Backrooms a posedlost jako nový Barbenheimer, Gen Z přináší čerstvý vzduch do filmařiny a lámesní rekordy.
7: Je
8: teď
7: to tak?
8: Můžeš.
7: Backrooms, viděli jsme to, je to prostě adaptace nebo filmový zpracování původně creepypasty z roku 2019, která pochází z Redditu, která se pak rozšířila. Je to vlastně takovej fenomén toho, že jsou tady nějaký velký liminální prostory, ze kterých není úniku, jsou tam podivné bytosti, které moc člověk nevidí, ale ví o nich a vlastně se jako bojí. Právě tvůrce Kane Parsons tak točil videa na YouTube z tady toho lore těch Backrooms a studio A24 mu prostě svěřilo 10-milionovej dolarovej rozpočet a řekli mu, natoč nám film. A bylo mu tehdy 19, takže to je loni ještě 19-letý režisér, natočil celovečerák pro A24, do kterého obsadil tak to radši nebudu, já jsem zapomněl, jenom prostě herečku z Nejhoršího člověka na světě, která je velmi úspěšná třeba na festivalu v Cannes a ještě...
8: Herce z Black Mirror a Lásky nebeský, který je nebeský. Taky velmi úspěšný.
7: Nicméně je to film, který prostě, který mu se extrémně daří a jenom za vlastně za ten první víkend vydělal víc než to nový Star Wars a jako je to fakt hustý. A myslím si, že vlastně jako to se týče našich dojmů, já jsem jako spokojený. Mám nějaké výhrady, ale nenudil jsem se v tom kině.
8: Já vím, že jakoby, když běželi nějaký ještě trailery, tak ty ses ke mně naklonil a hned si řekl, jaký to má jakoby hodnocení na internetu a jaký bude konec, jestli bude dobrý nebo špatný. Pak v průběhu prostě já jsem se tam na začátku lekala, takže jsem málem polela celou naší řadu prostě vodou a pak jsem se zakrývala oči celou dobu, protože jakoby, prosím, řekněte mi, jestli jste jako já, protože mně přijde, že jakoby všichni už jsou tak desenzitizovaný, že prostě jediná já jsem jakoby normální, ostatní jsou letadlo, že jakoby, halo lidi, vy nemáte oči a srdce, vy vás prostě jakoby, no dobrý. Takže
7: Vilma se lekla toho, když po logu tam problikla prostě kamera.
8: Nebo když se zhlasil zvuk poprvý. No to je jedno. Sakra, co jsem jakoby tímhletím chtěla říct. Jo, takže jakoby takže ta v úvodní sekvence byla taková strašidelná, ty ses ke mně pak naklonil. Jo, to je v hororech vždycky, jako na začátku tě to vyschizuje a pak je to v pohodě.
7: A pak to
8: skončilo a ty hned prostě, takže tohle se mi nelíbilo. Takže já jsem vlastně jakoby souběžně měla tady jakoby poloviční slejvák v jednom uchu, co bylo super, já za to děkuju, protože já se v hororech nevyznám, takže jsem měla aspoň jakoby vědecký úvod. Ale vlastně v těch hororech nejsem náročná, tím si to jako vysvětluju, proč se mi to vlastně docela hodně líbilo. Na slavné filmové platformě jsem tomu dala 3,5 hvězdiček z 5. A vím, že jakoby právě lidi nejvíc řeší ten konec, který je trochu otevřený, ale jakoby i to vysvětlení, co tam je, tak je takový dost neuspokojující a trochu jakoby na sílu stavěný, protože logicky, že jo, i ten režisér si musel vymyslet nějaký příběh, že jo, a nějaký vyústění. Ale ani to mě vlastně nevadilo a bavilo mě to nejsilnější, že byla ta pasáž uprostřed, kde oni jsou v těch backrooms a je to točený na tu, že jo, starou kameru. A je tam taková jako nejvíc strašidelná část vlastně. A já jsem si vlastně pozor řekla, že bych mohla být otevřenější hororům a víc jako prozkoumávat tenhle z druh filmů.
7: Ty neříkej moc, jinak ti dám takhle seznam domácího úkolu prostě. No, já jsem vlastně taky spokojený, jsem dal na této platformě, jsem dal 3 z 5 a jako mě to fakt bavilo, když to prostě bylo v těch Backrooms, když se to točilo kolem toho Backrooms, protože to je celá ta jako pointa. Ten příběh kolem mi prostě přišel trošku na sílu a hlavně Jakože to mě nevadí, že není věcně přímo čará, ale přišla mi v tomhle jsem taková, no nevím jestli hloupá, spíš taková jakože jako každý si v tom najde nějaký vysvětlení, ale nevím jestli je to tak hluboký, nebo jenom jestli to není trošku trošku jako taková zkratka toho, že ten příběh není dost silný sám o sobě. Je tam několik vysvětlení, může to být prostě to, že vlastně to sledujeme z pohledu té terapeutky, která se jako vrtá mu v hlavě trošku. Může to být to, že on byl vlastně nějaký jako trošku násilník a jak uzavíral se. Ale pak je tam prostě spousta dalších věcí jako prostě já nebudu vlastně spoilovat, takže je tam prostě spousta věcí, které zůstanou vlastně jako dost nezodpovězený, což u hororu ale často bývá a často se děje, že prostě konec je takový jako neuspokojivý a protože to prostě musí nějak skončit zákonitě, ale jako bavil jsem se, když to prostě procházeli těma prostorama, tak jsem mi motala trošku hlava a tak, takže to bylo jako příjemný.
8: To bylo fajn. No tak tím pádem ty teďka musí říct o posedlosti.
7: Obsession. Já jsem nadšenej brutálně, extrémně. Dlouho jsem se v kině nebál, dlouho jsem neměl takovej stres z něčeho. Je to strašně dobrý, vlastně tady si najdu jméno té herečky tentokrát, protože hlavní herečka tam podává vlastně životní výkon rozhodně, si myslím.
8: Ještě náhodná vsuvka, že jo, ani na jeden z těchto dvou filmů nebyl moc vysoký budget, jestli se nepletu.
7: Ano, na Backroom se bylo jenom 10 milionů dolarů a u Obsession to bylo dokonce 750 tisíc dolarů, což je prostě v hollywoodském měřítku fakt 5 korun a už to vydělalo skoro 300 milionů dolarů, což je úplně šílený a no nicméně herečka Indy Navaret je tam výborná. Je to film o tom, jak si hlavní hrdina Bear vlastně má crush na svoji kolegyni z práce, ale prostě zdráhá se jí oslovit a je takový nesebevědomý a shy a prostě bojí se. A takže si potom vlastně jen tak jako zbůh zdarma přeje prostě, aby ho ona milovala víc než cokoliv jinýho, jenomže toto přání se mu vyplní a ona začne být vlastně posedlá dost úplně šíleným, děsivým a psychospůsobem. Ten film má mnohem jednodušší dějovou linku, ale vlastně ty věci, které v tom jsou rozebírané, jsou extrémně zajímavé, ať už je to prostě nějaký jako výpověď o tom, že ten vlastně ta hlavní postava chce tu holku, ale líbí se mu, že ji má, ale vlastně ona není autonomní a je, je to takový jako podle toho, podle některých je to vlastně různý, jakože může to být jako vnímaný jako nějaký obraz nějakého zneužívání nebo prostě manipulace. A zároveň takový ten komentář na ty jako nice guys, insecure, takový ty hodný incel týpky, který vlastně chtějí jenom tu představu té holky a tak dál.
8: Minivsuvka, přesně tohle jsem viděla, že je teďka jakoby v uvozovkách nový žánr incel horror. A ono, že těchto filmů fakt hodně, takový ten s Harry Stylesem a Florence Pugh. Pak je ten, kde ta slečna je zase takový jakoby robot, že jo, neautonomní nebo jakoby bez nesvéprávná. A pak je ještě nějaký další, ale je to vlastně docela častej, jakoby opakující se je v posledních letech.
7: Jo, nebo nějaký jo. A jak bylo takový to Man versus Bear, tak tady z tom filmu si nevybereš. No nicméně je to, a je to strašně, ale každopádně i když to v tom člověk vlastně jako nehledá nutně, je to prostě strašně dobrý. Je to zábavný, je to fakt děsivý, překvapivý, je to takovej obrácený take na to, že většinou tam máme v hororech je ta běžná, ta final girl, která jako utíká před nějakým chlapem a tady je to vlastně naopak a je to taková prostě fakt jako chytrá hra s tím žánrem a mě to strašně bavilo, takže já jsem se fakt jako užil tenhle ten film a klidně bych ho chtěl vidět znova a jsem nadšenej z toho. No nic, tohle to velké filmové okno můžeme uzavřít. Yes. Každopádně dejte nám do komentářů vědět, co je váš oblíbený horor. Nebo komedie.
8: A horor, který stejný. Já zvládnu. Který já se mám pustit a nezhroutím se z toho. Prosím, děkuju. Dobře, no já vím, že už se k tomu určitě nebudeš chtít vracet, to možná v pár slovech. Finále Euforie.
7: Povídej.
8: Já? Já můžu. Já, protože jsem ho viděl nebo ne? Vlastně
7: neviděl jsem ho. jako vím všechno, co tam děje, vím úplně timeline toho, co se tam děje, ale neviděl jsem ho.
8: No, takže jakoby já věřím, že lehce spoilerovat můžu, protože už je venku dlouho a jakoby vylezlo spoustu článků, reelsek, rozborů, pochval i hejtu. Přijde mi, že v českých médiích jsem teďka viděla, že to je teda zaručený hate watch. A přesně, jakoby jsem jako, jakoby jste si tím jistý, nebo to je jenom póza.
7: Je to mega, jako za mě je to fakt, jakoby byl spoustou lidí seriál odsouzený, ta série byla odsouzená dopředu, já ji odsoudil dopředu,
8: jako jo?
7: Ale vlastně, když jsem si to pustil, byl jsem extrémně překvapený. A vlastně, jako z toho, co jsem viděl, což byla asi půlka zatím té série, tak já se bavím. A vlastně i ten konec, co jsem si čet, mi nepřišel blbej.
8: To odsouzení je mega legit, protože prostě Sam Levinson, nepotřebuju říkat nic. Ukradená práce Petry Collins, nepotřebuju říkat nic. Odstoupený labirint, který si teď stejně to album celý vydal a ještě si z toho dělá srandu, RIP. Doslova tak se jmenuje jeho jednáho písnička When I RIP.
7: Vyškrtnutý postavy v průběhu sérií, upozaděná Jules, všechno špatně.
8: Jo, takže jakoby je logický, že by to člověk jako... že jsme to prostě trošku odsoudili předtím, ještě než jsme si to pustili, ale ano, měla jsem taky ten zážitek, že vlastně to není tak špatný, lomeno, mě to vlastně bavilo. Mm-hmm. Prostředek té série byl trochu slabý, kde se jako nic moc úplně nedělo, začátek mega přepal, konec vlastně taky docela jakoby pro mě satisfying.
7: Jo. Co se hodně řeší, je přehnaná sexualizace v tomhle seriálu, v téhle sérii konkrétně sexualizace žen a tak dál, což je jako něco, co prostupuje tou Levinsonovou tvorbou, jako podívejme se na Idol, ten byl jako vyloženě strašlidelnej v tomhle směru, ale jako za mě právě v tady té sérii, té Euforie, se to povedlo prodat v takový míře a vlastně tak zaobalený, že vlastně mě to nevadí, jako... nemůžeme prostě žít ve... Jako myslím si, že jsou je v pořádku, když jsou některé věci provokativní a vlastně... no já nevím, jako mně to prostě nepřišlo jako tak problematický, jak to některý vlastně ty úchopy podávají. Asi.
8: Taky vlastně, no. Asi jakoby nemusíme tady do podrobna vysvětlovat ten příběh nebo ten konec, ale...
7: Jakože to jakoby... komentuje prostě OnlyFans management, no, jasný, to jsou prostě aktuální věci. A
8: fentanyl, jakoby fentanyl, v Americe, že jo.
7: Prostituci, jakože tak nemůžeme tyhle věci jako ignorovat a nebo automaticky kritizovat nějakou tvorbu, jenom protože vlastně se jim věnuje. A myslím si, že jako já nevím, jako já když jsem četl některé fakty recenze, tak jsem si přišel jako extrémní boomer, jako prostě osoba a říkal jsem si, ty lidi jsou přecitlivělí.
8: A to je ale už jakoby, co to znamená, když se dostaneš v životě do tady té fáze, kde si tohle uvědomuješ a říkáš si, ty chyba ve mně, nebo v nich, nebo v tom seriálu, kdo má pravdu. Začínáš zpochybňovat prostě svoji existenci.
7: Ale každopádně jako nikomu to neberu, pokud se to nikomu nelíbilo.
8: Ne, právě opět, jakoby, pojďte se s námi hádat, a.k.a. sdílte nám svůj názor. Kromě toho, co jsme vlastně uvedli na začátku, i když to jsou taky legitimní důvody, proč to odsoudit, tak třeba co konkrétně vás zklamalo
7: v Hodně
8: tom
7: se to
8: finále.
7: Změnilo oproti těm předchozím sériím, ta estetika je úplně jiná.
8: Jo,
7: ale zároveň, jako z mýho, jako pro mě osobně, třeba druhá série byla fakt příšerná. Já jsem se během toho sledování
8: to
7: bavil, ale potom vlastně na konci se mi to už nějak znechutilo, protože to točilo takhle v kruhu, ty dějový linky tam byly úplně nesmyslný, to drama kolem té hry bylo prostě, mně přišlo strašně přepálený, vlastně ty lidi tam byli zaseklí na té střední, nikam to vlastně nesměřovalo, prostě plácalo se to na jednom místě, Jules se tam chovala úplně iracionálně.
8: No to se chová teď ještě divněji, což jo.
7: Tak byla prostě nijak, hrozně jakoby. Napsaná, ale jako vlastně ty postavy se, už ten shift toho, že se ty postavy chovají hrozně, se stal v druhé sérii, kde vlastně se ty charaktery absolutně změnily a celý to vlastně mi přišlo jako celek, jako snaha skopírovat tu jedničku, ale nic vlastně nikam se to neposunulo. Dějový linky byly absolutně neodvyprávěný, nedodělaný, neuzavřený a pak se to teda lepilo v téhle třetí sérii, která ale který fakt pomohlo, že měla takový odstup, změnu estetiky, změnu témat, všechno.
8: Říká se, že Zendayin PR tým funguje na plný obrátky, protože jsou záběry z premiéry, kde se s ní chce na červeném koberci vyfotit Sam Levinson a ona jakoby dělá, že už někam musí jít, to úplně utíká.
7: Ani to nezdílí tady tu sérii, kdo ví jak.
8: To a zároveň je tam prostě skvělá, takže jakoby vlastně si to odkroutila, no, takže no. A na tom jejím výkonu si nedá nic vytknout.
7: Možná ji ovlivňuje klobouková teorie.
8: Ježiš, já miluju kloboukovou teorii.
7: Don't
8: dobře,
7: forget
8: jakoby...
7: to smile.
8: ten zvuk vždycky v podkresu těch... Dobře.
7: Tom žije v tom klobouku.
8: To je jakoby téma pro nás oba, protože ty máš rád Spidermana a já mám ráda Zendaju.
7: A oba máme rádi klobouky.
8: Oba máme rádi klobouky. Nic proti kloboukům. Tohle je já ani nevím, jak to jakoby, to je opět zase se dostáváme do té kličky, kdy potřebuješ vysvětlit jakoby nějaký bizar z internetu.
7: A když to vysvětluješ, tak to zní hůř, strašlivě.
8: To je.
7: Pokusíme se o to v jedné minutě. Zendaya si kdysi na někde nějaký Teen Vogue premiéru oblíkla podivný outfit s podivným kloboukem.
8: Takový pantau krát tři.
7: Jo, obří,
8: takový backroom s klobouk.
7: Prostě obří podivný klobouk. Bylo vidět, že není osoba, která nosí klobouk. Je to takový, jako když vysvětluješ
8: a
7: je to jako, že oni
8: poznají,
7: že je nenosíš.
8: Máš,
7: tak já jsem poznal, že Zendaya nenosí klobouky prostě tentokrát.
8: Yes.
7: Měla klobouk a z nějakého důvodu se stala z tady toho klobouku taková creepypasta vlastně, takže očekáváme, že za 3 roky budeme mít film o Zendaya a jejím klobouku. A prostě ta creepypasta se vyvinula nějak tak, že Tom žije v tom klobouku a že ten klobouk jako konzumuje a ovlivnil a že vlastně teďka se hledáme tu pravou Zendayu a že jí ten klobouk jak se jako posednul a kolujou videa, kde ona říká don't forget to smile a pak je to...
8: A chová se tak jako roboticky, že jako někdo ovládá v tom klobouku a je tam hrozně jakoby strašidelná hudba a takový černobílý edity a prostě i edity ze současných filmů, kde je nejdřív cute, tak se vždycky jakoby pak jakoby zlomí a spadne to do zase jakoby klobouk teorie.
7: Teď vám sem jeden dáme, ať to vidíte, takže si tak dejte i obraz. Nezapomeňte se usmívat. Příště drbneme v klobouku. Jdeme dál. Takže my jsme oba viděli první díl nové reality show Are You The One?
8: Ano.
7: Která bude vycházet každý den od pondělí do čtvrtka a je to vlastně první taková reálná konkurence Love Islandu u nás. Takže samozřejmě by dávalo smysl naskočit na velkou popularitu Love Islandu a seznamovacích reality show v Česku. Koupila se tady ta licence od MTV, která je... myslím si, že odvysílali asi 9 sérií a point spočívá v tom, že je tam 20 lidí, podle jakýchsi nějakého mechanismu bylo už předem určený, bylo určený, kdo se s kým nejvíc hodí a jejich úkolem je během toho pobytu na vile spárovat se podle tak, jako dopátrat se a dopídit se toho, který ty páry byly předem určený, že jsou ty dokonalý páry. A pokud na konci toho celého pobytu se jim povedou všechny spárovat správně, tak získají nějakou a rozdělí si nějakou peněžní odměnu.
8: Přičemž teda nikdo nevypadává.
7: Nikdo nevypadává a nikdo nepřichází.
8: Voice-over dělá Berenika Kohoutová, moderuje to
7: Peter
8: pár,
7: a Gabi, který teda... vyhráli druhý Love Island.
8: Jo,
7: nebo první.
8: A jsou jakoby pár, kde on tam, jakoby přijde mi, pojďme se u tohohle pozastavit, přijde mi, že ona je mnohem šikovnější než on.
7: Ona je tam fajn.
8: Ona je v pohodě.
7: Obecně si myslím, že jako cast a ta myšlenka, že jakoby nakástujeme vlastně, protože část těch Love Island párů i těch vítězů vlastně se neudržela a oni jsou, jako já si pamatuju, že když ten Love Island běžel, tak oni dva měli obrovský hype, oni vlastně spolu drželi vlastně celou tu dobu po tom Love Islandu, pak to vyhráli a víceméně furt žijou ten veřejný život párovej a už se nějak jako etablovali v tom prostředí, že už nejsou jenom ty průměrní influenceři nebo jenom vítězové reality show, ale jako už
8: jsou
7: mají
8: oboje.
7: Trošku jako nějaký punc něčeho trošku
8: jsou
7: extra.
8: Jsou průměrní influenceři a
7: ale,
8: vítězové reality
7: ale
8: show.
7: Ale jsou jakoby nějak se tam jako etablovali a myslím si, že jako pro tenhle ten formát to je vlastně super akvizice, ale jo, ona je tam fajn, on je hroznej.
8: On udělal hroznej vtip, že jim jakoby těm chlapům závidí, že tam teď nestojí s nima, protože on už je bohužel zadanej. A vedle něj stojí reálně nejhezčí typka, kterou jsem viděla za nevím jakou dobu.
7: A pak se tam, je super prostřih na Tomáše, kterýho už jste mohli vidět v nové Mama oženíma. A ten říká, vůbec jsem si nevšiml, že jsou pár. Protože
8: král.
7: Jejich chemie na té obrazovce opravdu neexistující. Zároveň prostě jo, jakoby ten jejich scénář tady těch moderátorů je fakt jako příšernej. Máš, jakože dělají tam věci jako, máš pravdu miláčku. Jako vždycky. Jakože prosím vás, tohle už si můžeme jako odpustit. Mě to přijde jakoby fakt jako nudný a nezajímavý.
8: Ale jakoby chápu, že to na tom trochu staví, protože v Česku moc se neděje, že by moderoval, že jo, jakoby pár.
7: No
8: něco.
7: Ne, ale jako mohli bychom nějak, já nevím,
8: já
7: tady ty
8: vím,
7: vtípky jsou takový ohraný, trapný. Prostě...
8: No.
7: Ale líbilo se mi, že se teda sami tam přiznali, že přesně sami dobře víme, jaký to je poznat lásku před kamerami. Jinak ale za mě, já jsem si to jako pustil a říkal, moje hodnocení je jako kulisa fajn. Jakože...
8: Mám ráda tohle tvoje hodnocení. Dva mi se někdo neříká u slejváku, i když jakoby my bereme i...
7: Já budu rád, dobrá kulisa.
8: Kulisa zní fajn. Kulisa je taková jistota v tvém životě.
7: Já budu rád ničí kulisa. Je to podle mě fajn pozice. Fakt si myslím, že jako v pohodě. Myslím si, že je to naprosto srovnatelný s Love Islandem. Lepší, místy horší. Nevím, jak ten koncept bude zábavný, protože dlouhodobě, protože se tam teda to složení nebude, kdo ví, jak měnit, takže nevím prostě, jak moc to může udržet tu pozornost. Ale jako třeba technicky mi to přišlo výborný. Třeba moc mě bavil ten dramatický, brutální úvod.
8: Já jsem, jakoby proč tam úplně prostě byly hromy a blesky.
7: To bylo jak zrádci najednou.
8: A ty lidi tam lipsinkovali tu píseň, která hrála v pozadí. Já jsem byla úplně moment, co je to za koncept?
7: Ale to je teď trend, to je takový trend těch moderních Fakt? Love Islandů a tak v novém Love Islandu, nevím se v Americe nebo v Británii, přesně takhle začíná ten Love Island. Mají tam normálně kluci vlastní písničku, na kterou natočí jakoby tady ten lipsinkovací klip. Takže vlastně jakoby je to hodně moderní, protože se to teda využívá, takže to jakoby využili taky. Mně se to líbilo, fakt jako dramatický záběry, dramatický
8: rád,
7: průlet, úplně jsem řekl, jo, zrádci vibes najednou, ta vila mi přijde výborná.
8: Ta vila hezká, ten pokoj je jak v dětský školce, ale tak jakoby...
7: Ten jejich společnej, jakoby, když tam jedna řekla, že to je jak jako v koncentráku.
8: Já jsem si to musela vrátit a pustit znova.
7: A jakože ano, ten výběr cast je opravdu zajímavý, ale tak plní to účel, jako pohoršil jsem se nad tím. No, tak...
8: Přemýšlela jsem nad tím castem, oni chtěli podle mě jakoby prvoplánovně konvenčně atraktivní lidi, jakoby, kterých nechci říct, že už jakoby moc nezbejvá, to je hrozná myšlenka, ale prostě jakoby takový ty největší jakoby influenceři, jakoby fakt najetý prostě oranžový jakoby typky a takový ty jakoby vysekaní pánové, co chodí do fitka jakoby 13 hodin denně. Chtěla jsem říct 25, ale 13
7: jako,
8: taky dobrý.
7: Co mě teda
8: těch už není tolik těchto lidí. Ty pak musíš šahat po těch jakoby normálnějších. Nepřijde ti?
7: Furt hodně.
8: Myslíš, že jo?
7: Furt
8: no já jsem
7: hodně.
8: Právě přemýšlela, jestli to nebylo schválně, jestli nechtěli třeba tady v té sérii nějaký jakoby víc normální lidi.
7: Chtěli, oni avizovali že dopředu, jo? Že chtějí obsadit normálnější lidi, ale teda z mý perspektivy furt jsou teda jakoby hodně...
8: Jako v téhle kategorii.
7: No, ale jo, jako v kontextu toho, co vidíme třeba právě v Love Islandu, jsou ty lidi mnohem
8: jako
7: normálnější i věkově. Vlastně tam je ten rozptyl taky normálnější, že nejmladší
8: tam. Pod 20.
7: Nikomu tam není pod 20. Myslím si, že tam je lidem tak 25 až 35 s nějakýma malýma odchylkama, což je vlastně fajn pro tenhle ten koncept. A...
8: Teď jsem si vzpomněla toho jednoho pána, který se chce dožít 108 let a připomíná mi takovýho toho Briana Johnsona, co se živí krví svého syna.
7: No, to jsou takový ty biohacking.
8: Jakoby určitě podle mě tohle dělá každý z nás, to je nějaká, ale jakoby takový to škatulkování je podle mě nějaká prostě pravěká, odvěká jakoby věc, technika, kterou ty jako si zajišťuješ přežití ve světě. Že ty se podíváš na člověka a zaškatulkuješ si ho, jestli je nebezpečný, nebo jestli tě zabije, nebo jestli sní, chápeš, jakoby tomuhle se nedá zabránit, to každý má v nás, jenom s tím můžeš trochu bojovat. A já jsem si je vždycky jakoby zaškatulkovala a nějak prostě jakoby popřezdívkovala, že jo.
7: Takže tenhle mě sní.
8: Takže tam je Brian Johnson, pak je tam sňatkový podvodník, to je ten pán, který má 37 a furt se nemůže najít holku. Pak je tam ten mama ožeň má. A kámo, mega jsem se snažila si hned na začátku rozplánovat, jakože kdybych já byla ten vědec, koho bych spojila. A uvědom si, že jakoby funkční věc, která se opakuje pravidelně, že je vždycky prom queen a prom king a je to taková Barbie a Ken a ty jsou vždycky spolu. Uvědom si to. Takže já si myslím, že tady spolu na konci skončí ta jakoby paní, co má růžové šaty v prvním díle a je blondětá. A nejvyšší pán, protože po nejvyšším pánu vedou všechny holky, protože no, on je jediný vysoký. A pak si myslím, že skončí spolu mama oženíma a ta paní, co dělá asistentku pedagoga, protože se mi k sobě hodili a oba měli zelený oblečení a prostě já jsem cítila, že tam je nějaký napojení. Takže tady to jsou moje dva odhady
7: predice.
8: Lidí, co
7: uvidíme
8: skončí
7: na konci,
8: spolu.
7: Jestli se strefila.
8: Jestli se to někdo z nás dokouká vůbec.
7: No jako já na to koukat nebudu pravidelně. Opět formát 4 díly týdně.
8: To
7: ještě
8: je
7: navíc
8: furt brutální.
7: Prostě je to takový o ničem.
8: Dejte nám
7: ale
8: jeden.
7: Jako kulisu si to občas pustím. Asi. Jako asi si fakt jako to tam někdy hodím do pozadí, ale jako produkčně v pohodě a myslím si, že pokud teda jakoby vás baví Love Island, tak si myslím, že tady ten pořad vlastně nebude, jako nepřijde mi, že by to mělo být o mnoho jinačí nebo horší, že vlastně dostanou lidi, co chtějí.
8: A neberte to jako guilty pleasure, říká se, že na reality show se koukají chytrý lidi, kteří chtějí pochopit,
7: reálně,
8: jak funguje společnost.
7: Je to tak.
8: Takže rozumím tomu. Mimochodem startuje Farma, další. Nevím, kdo jakoby to rozhod, ale mám takový pocit, že možná nepoběží v televizi a že bude jenom online, ale jakoby nechci dát ruku do ohně za to.
7: Jako Farmu bych už odignoroval.
8: No, právě.
7: Ten pokus o to oživení byl tak špatný, že si myslím, že tahle druhá série, jako nevím, co by se muselo stát, aby byla zajímavá.
8: Právě, to byl takový divný myšmaš nefunkční, no.
7: Já bych ještě teda, pokud jsme už jsme probrali reality shows, tak já se ještě chystám v sobotu na Evu Farnou do Edenu.
8: Ano jo.
7: A mega se na to těším. Teď zrovna, jako když natáčíme, tak vyšel takový post jako velmi detailní karusel, co všechno, jak se na to připravit, kudy jít, co si vzít s sebou. A to se mi líbí.
8: S sebou dobrou náladu.
7: Časový harmonogram, všechno, to se mi moc líbí. Líbí se mi, když je něco dobře, důkladně zorganizované a já můžu vlastně následovat nějaký rady a
8: nemusíš přemýšlet moc. Jako když jsi na dovolený se svým partnerem a on to celý vymyslí.
7: To bych
8: chtěl. Se ti neděje. Bohužel.
7: Přiznání.
8: Nemůžeš mít všechno.
7: No ale Eva Farná aspoň mě tady ten pocit dopřála teďka a já se na to těším. A vlastně přemýšlel jsem nad tím, co z ní dělá vlastně tu
8: It Girl.
7: Jako popovou ikonu, kterou se stala. Vlastně je to jediná prakticky popová zpěvačka v Česku, která dokáže nějak konkurovat v popularitě rapu. Vlastně její Perpetuum mobile píseň na zelené platformě vlastně překonala teď ty jako aktuální rapový hity, což jako jiná popová věc v Česku nedokáže, nebo jako když nemluvíme o Markovi ztraceným Miraj a tak dál, ale z žen jako ne. A
8: že ona osloví všechny věkové kategorie a všechny gendry reálně.
7: Ona má fakt jako velký, jo, má extrémní, má extrémní zásah, zároveň vlastně je jedna z mála popových interpretek a obecně interpretů v popu českým, který se i jako prolínají s tím rapem. Ona má písničku s Kellynem.
8: Ona se vždycky chytne takhle někoho jakoby mladýho, schopnýho
7: ale
8: hned.
7: Ale že ji jako berou, víš? Že
8: a je to obou straně obohacující.
7: Ano.
8: Je to reciproční vztah.
7: A jako ona je fakt na té scéně hudební jako obrovský jméno, který jako její taky kariéra je fakt jako fascinující. Jo, fakt jako líbí se mi, že právě jako nebojí se dělat ty jako kolaby s vlastně začínajícíma, respektive jako s lidma, kteří mají tu kariéru. Já nechci říkat právě mladšíma, protože ona je mladá. Jakoby ona má jenom strašně dlouhou kariéru. A já jsem si udělal takovej výcud z její kariéry, který tady zkusím bleskově přejet, protože já si myslím, že je to fakt jako fascinující. Ona začala už jako dítě, ona je prostě ta dětská hvězda, kdy v roce 2006 vydala svoje debutový album, kdy jí bylo teprve 13 let.
8: Wow.
7: A všiml si jí někdo v roce 2004, konkrétně to byl Lešek Vronka, který si jí všimnul na nějaký talentový soutěži ve Frýdku Místku. A o dva roky později se vydává teda album, kde je právě píseň Měl jsi mě vůbec rád, která je jako platinová, je to opravdu, jako myslím, že generační manifest prakticky. Já bych to klidně takhle řekl. Jo. Je to věc, na kterou fakt znají všichni slova. Nikdo se nestydí za to, že tuhle písničku poslouchá. A je to prostě úplně ikonická věc. Jo.
8: Mimochodem je neproblematická.
7: Je neproblematická. Já se dostanu k nějakým jako momentům.
8: Lehkým problémům.
7: Ale jo, v tomhle roce, kdy vydala tohle album, získala cenu Anděl za objev roku, jednu ze svých tří cen Anděl, kdy teda jednu dostala za solovou interpretku ještě potom a jednu dostala za písničku s Anet X. Jinak má ještě spoustu nominací. No a v tomhle období i tak vlastně vydává nějaký věci, začíná vydávat věci v polštině a víceméně se jako už i dostává nějaký popularity v Polsku. Ačkoliv ne v takový míře jako v Česku. Ona tam spíš zpívá třeba jako v klubech. Je tam jako známá, ale není tam taková hvězda jako u nás. Ale zároveň si říkám, možná to chce takhle, víš, jako ona se k tomu Polsku jako furt hlásí, v roce 2011 dokonce při sčítání lidu dělala jako kampaň, aby se polská menšina v Česku hlásila k polské národnosti, aby podpořila, že se jako ona nestydí za svoje kořeny a vlastně je za ně ráda a tak, což mi přišlo super a myslím si, že možná se jí to líbí, že tady má jako tu velikánskou vlastně popularitu a v Polsku může si zpívat ty jako kluby, má tam jako ty polský její písničky mají taky miliony na YouTube a tak dál, takže každopádně ona když se podívám jenom na tu její hudební kariéru, tak rychle poměl jsem vůbec rád, následovalo album Ticho, což byl furt takový ten teen, trošku rock, pop, pop rock tehdejší, ten se mi moc líbil. Pak ještě Virtuální, to bylo už takový trošku jako elektronika, jako vibe. No a po ní přišla trošku pauza, kdy vydala vlastně svoje první takový jako úplně dospělý album, a to bylo Leporello. No a po něm vydala jako jedno speciální jenom polský album, Ina, a na to její poslední album je z roku 21 nebo 22 a jmenuje se Umami a je to vlastně taková hodně jako koncepční popová věc, kde mluví nějak o nějaký jako životní rovnováze, mateřství, o svém těle hodně, který bylo jakoby hodně propíraný v médiích,
8: no,
7: jednu chvíli
8: užila,
7: neustále.
8: Tyjo. Nebo užívá.
7: Já bych jako vypíchnul nějaké moje oblíbené věci od ní. Mám rád písničku Toužím, mám rád písničku Maska, mám rád písničku Ticho, což jsou tady její tým pop rock éra. Samozřejmě měl jsem je vůbec rád. Na Ostří nože, který vystřelilo do popularity zpátky, potom se to už mělo ten pík, tak znova ho se to vrátilo díky tomu, že to zpívala s Dua Lipou, což jako... Ona je fakt jako marketing queen, jo. Podívejme se i na to, jak promuje ten Eden. Intenzivně, dlouhodobě, promyšleně. Teď měla tu vystoupení s tou baskerkou. Geniální move. A věci, co dělá, jsou prostě fakt promyšlený. A v českým jako tom prostředí opravdu líp, jako je, ona je tak strašně, nebych řekl, jako pil, jako usilovně pracující. A je to vidět a je to jako v něčem trošku jako vzor, ale zároveň právě je schopná to nějak pojmenovat tady ten, jako že to je možná workoholismus, a pak vydá písničku, kde o tom zpívá, což prostě jako obecně tematizuje věci, jako pojďme se na tělo, tu píseň a tak tematizuje jako věci někdy v těch textech, v těch skladbách, které v tom běžném mainstreamovém českém popu prostě se nevyskytujou. Jako máme tady Marka Ztracenýho, který zpívá, když tě život kope do zadku a nesnáším neděli, nebo co to bylo za teďka tu písničku poslední, co vydal.
8: Ty dny v týdnu.
7: Jo. Oh. Takže jako ona má fakt za sebou extrémně silnou hudební jako kariéru, kdy opravdu se posouvá, jo, že nestojí na místě, nespívá furt dokola to stejný. Ty desky jsou každá trošku jiná a je to super. Má takový jakoby jako jasný milníky, jo, ke svým narozeninám v roce 22 nebo 3, tak si udělala, vlastně měla ten koncert v O2 aréně. A ten Eden je jako další logický krok, jako je vidět, že jde na to postupně. Není jako Monika Bagárová, která hned oznámí O2 arénu a pak to musí rušit prostě.
8: Ale k tomu jí přemluvila Šmareš, chudák Monika.
7: Jo, pardon, omlouvám se Monice Bagárový. No a co se týče právě, nemá za sebou kdo ví jaký kontroverze. Ona, jediná jako velká kontroverze, která se stala, byla, když v roce 2011 měla velkou bouračku, kdy po maturitním večírku ráno vlastně jela teda autem domů a usnula za volantem, nadýchala něco pod 1 promile a měla jako fakt těžkou bouračku, kdy vlastně sama tvrdila, že vlastně jako je ráda, že přežila. To bylo fakt jako drsný. A samozřejmě v médiích to bylo pak jako propíraný, v bulváru například fakt jako, že alkohol za volantem a tak dál a tak dál. Ona zaplatila nějakou pokutu, ale jinak se to jako ty krize a ty kontroverze vyhýbají víceméně. Ona byla jako kritizovaná za to svoje porocování v Superstar, že je tam moc jako expresivní a jako, že její tělo není dost nějaký a tak dál.
8: Nechte ženu žít, ty. Jsem chtěla být sprostá, pardon. Moc expresivní, typka se prostě nadechne. Seš moc expresivní.
7: Reálně.
8: Ach jo.
7: No a co ještě mi přijde na ní zajímavý, je, že se ona má teda fakt teda status té popové hvězdy. Ale jako nebojí se občas vyjádřit k různým věcem. Ať už to byla třeba ta podpora té polské menšiny už tehdy v roce 2011, tak taky třeba, nevím, pár let zpátky, ona zmiňovala i třeba situaci kolem potratů v Polsku, kde prostě otevřeně řekla, že nechce rodit v Polsku kvůli těm vlastně velmi, velmi striktním zákonům kolem potratů a interrupcí tam. Taky třeba právě ta písnička Tělo jako v tom českém mainstreamu byla přece jenom poměrně jako výrazná věc, jo? Že se jako fakt embracenula a jako...
8: No, nejdřív byly Boky jako skříň.
7: A Boky jako skříň, samozřejmě. Mluví jako, když vyjadřuje se jako k nějakému prostě že jo, rozdělování společnosti a tak dál, takže jako není úplně jenom PR-ový obrázek. A to se mi na ně líbí.
8: Já jako musím právě říct, že tu hudbu jako tolik ne, jakoby nevyhledávám, ale baví mě vždycky, když se někde přesně objeví prostě nevím, v televizi, tak na mě působí hrozně úplně hřejivým dojmem. Že přesně vnímám ji jako nějaký vzor, jako ona je, přesně máš z ní pocit, že hrozně maká, že jako já jsem to, já už vím, že jsem tohle říkala jednou o paní Daně, že s ní mám prostě pocit, že má dobrý srdce a já to cítím i z té Evy prostě.
7: Prostě
8: neberte mi to. Neberte mi to. A prostě je dobrá zpěvačka, že jo. Takže jako fakt všechno se, jakoby takovýhle kombo mít a ještě jakoby ne, fakt je, působí na mě prostě hrozně dobře a těším se. Reálně si kvůli ní pustím Superstar. Kvůli ní.
7: Jo, jsem
8: dobře
7: na to taky
8: dobře jste jí oslovili, lidé z televize. No, no tak to jsi udělal hezkou přípravu a teď si ten koncert užiješ o to víc.
7: Já se na to fakt těším.
8: Já možná zůstanu ještě krátce v hudebním okýnku, než, než nám uteče ta hodinka a zmíním teda jenom v rychlosti tu Arianu Grande, která teďka po nějakých snad 6 letech se vydala na tour s tím Eternal Sunshine, nebo jak se to čte, Eternal Sunshine album, který já mám moc ráda.
7: Jo, jo, já taky.
8: Lidi samozřejmě hrotí několik věcí, buď oprávněně nebo neoprávněně, ale prostě ta smršť je obrovská. Probíraj ten výkon, jak hudební, tak taneční. Probíraj nějakou jakoby estetiku a to, co má na sobě, že to trochu nějak jakoby nehraje, že taková zvláštní éra, nebo taková jako, já se k tomu dostanu. No, ale ze všeho nejvíc probíraj to její tělo, kdy u ní, hlavně teda u jako muzikálu Wicked, Čarodějka a tady vlastně od té doby, kdy to mělo premiéru, že jo, a my jsme tady řešili prostě ty červený koberce se Cynthiou Erivo, s její hereckou kolegyní, tak od téhle doby se řeší prostě vzhled jejího těla a konkrétně mají lidi podezření ohledně prostě anorexie nebo nějaký podobný jako nemoci či problémů. A většina těchto lidí právě argumentuje tím, že to není, že jí chtějí jako cepovat za ženský tělo, což většinou je ten scénář, kdy lidi si prostě vymýšlejí a hrotějí prostě zbytečnosti, ale že jim jakoby fakt jde o to její zdraví a kromě toho, že ona teda jakoby se k tomu v minulosti několikrát vyjádřila, ať to lidi prostě nechají být, že se má vlastně hrozně dobře, ať se o ní nestarají, že jim stejně nejde o její zdraví, ale že jí chtějí prostě jenom hrotit zevnějšek, tak se jako může zamyslet třeba nad tím, co to dává jakoby za příklad jako lidem, co k ní vzlížejí, nebo lidem, kteří se třeba setkali s touhle věcí a nějak jakoby si se jim to, jakoby, víš, co se ti to připomene, vidíš to teďka v tom mainstreamu, tak jako fakt to není moc dobrý a asi se to i podepisuje trošku na tom vystoupení, protože na těch záběrech vidíš, že ona se hodně zapírá o tanečníky, vidíš, že se hodně sedá mezi písničkama a že má takovou jako skromnou tu choreografii. Nebo třeba, že se jakoby trochu jí třese tělo v nějakých částech, což se může stát každému, zvlášť třeba člověk chvíli, já nevím, vyjde z formy nebo takhle, což se nemyslím, že by vyšla z formy, ale navíc k tomu právě ještě tam má jakoby kočičí masku, což chci tady lehce jakoby odlehčit téma a připomenout Blackianu a Arigato Grande, což byly její kulturně neférové éry, kdy ona podle, já si myslím, že ona se jakoby podobní, vždycky jako když si něčím jako prochází, tak se jakoby hrozně chytne a chce se tím jako stát. Takže když hrála prostě Glindu ve Wicked, tak si prostě obarvila vlasy a chytla její manérismus a začala mluvit jako ona a začala se tak esteticky oblíkat. Takže ona vždycky v nějaký éře...
7: Teď jako kočka.
8: A teď, moment, tomu se dostávám. A určitě si vybavuješ jenom to album, kde má takový BDSM masku s ouškama. Takže jako trošku ti to se ti to připomene, že jakoby na té tour nespívá jen z toho alba, ale zpívá ze všech alb, takže ti to jakoby připomene tuhle éru, ale zároveň mně přijde, jak kdyby ona teď měla nějakou existenční krizi a nevěděla, kam patří moc, což je jako legit, je to v pohodě, jako když vždycky žiješ dlouho nějakým projektem a pak máš třeba mezeru, tak i když teďka teda vydala novou písničku, že se třeba nějak hledá nebo takhle, ale jakoby ve spojitosti s těma dalšíma věcma, co jsem řekla, to působí celý prostě hrozně uncanny, nepohodlně a jakoby nepříjemně. A je to takový zvláštní a jenom prostě doufám, že je v pohodě, no.
7: Jo, tak to už doufáme...
8: Doufáme dlouho.
7: Dlouho, že je v pohodě, doufáme ale jako dlouho. Zároveň já si tak trošku říkám, že někde jako už je bod, kdy si říkám, už je to jako ona je dospělá, svéprávná osoba a už si říkám, že jako je mi, já nevím, jako nechci říkat, je mi to fuk,
8: no, jasný.
7: Ale jako...
8: Nic s tím nezmůžeš.
7: Ne.
8: A je lepší a se jako, od toho jako osobnit. No.
7: Nežije pod kamenem a prostě zároveň, jo, jako zároveň chápu i prostě, že to ne, jí to není příjemný, že prostě to, tady to jako neustálý omílání toho, takže no, myslím si, že jediný, co jako nejlepší, co člověk jako... může udělat, je to nekomentovat, nechat to bejt a prostě doufat doufat v nejlepší.
8: To máš asi pravdu, to je jako nejlepší pro ní, ale zároveň jako pro společnost.

0: To se taky vrátí.
1: Takže jakoby, nevím, no, co máš asi dělat jako žena, prostě jakoby mít bokem balík peněz.
0: A neustále jakoby a dělat nějaké úpravy podle toho, co se teďka jako chce.
1: Ne, tak to já se z toho dělám srandu, aby to nebylo tak smutný, ale je to prostě bizár, no. Nevadí. Teda vadí, ale chci o tom mluvit už díl. Tak.
0: Jdeme na ikony týdne.
1: Otočíme stránku. Ikona týdne.
0: Otáčíme list. Ještě než se připomeneme, zmíníme naše ikony týdne, tak já tady velmi rychle projedu stručně vaše ikony týdne. Zmiňovali jste třeba Kenzie z Love Islandu USA. Já jsem říkal, že je teďka nový Love Island a že tam mají tu lipsinkovou to. A za mě to vypadá docela v pohodě. Lidé se tomu smějou, ale mě to docela bavilo. Šimon a Hanka, zdravíme.
1: Zdravíme.
0: Šimon tady byl zmíněný dokonce dvakrát, Šimon Holý, protože se svým filmem bude soutěžit ve barech, což je mega úspěch. S filmem s Janem Cinou. Potom tady máme Eva Farna, tak samozřejmě aktuální ikona. Mat 213 za jeho nový album, který mi přijde taky fajn, a to nejsem jeho fanoušek a vlastně spoustu věcí jako nějak prostě se nedokážu předjíst přes ten jeho specifický projev v těch písničkách, ale tohle album se mi líbí docela. Zmiňuje se tady taky nějakýsi obchod s potravinami Karolínky Lemeričie, tak
1: zdravíme Karolínku.
0: Musíme dohnat tenhle ten lore, ale tak paní, co ráda žere, která je úplná královna bobinka, a paní z Daně, tak to pak je tady Hudson Williams, toho teď provází teda kontroverze kolem jeho jedný starý fotky.
1: Aha, to mě minulo.
0: Ale jako je to takový drama. Potom vězeňský Adam Kajumi, ano, to je docela zvrat na YouTubeové scéně. A Miss Piggy a tak dál. Děkujeme, že se za ty ikony podělili. My se na ně občas takhle ptáme na našem Instagramu, tak nás třeba sledujte. A teď naše ikony, kde je tvoje ikona?
1: Já teďka navážu na tu, co ráda žere, i když je to jedinečná ikona, tak já jsem objevila...
0: Paní Pavlínka. Můžeme ji i titulovat jménem.
1: No a paní Janinka, my jsme řekli Janička, je to paní Janinka. Opravili jste nás. No tak já jsem objevila další ikonu, která má zatím jenom 603 sledujících na TikToku, ale možná to se zvrátíte.
0: Ikona in the making prostě.
1: Má tam uživatelský jméno zavináč Staniček 2 a jmenuje se Kenny. A je to zase jakoby paní prostě starší, která je strašně pozitivní a tráví čas na zahradě. A na každém videu vlastně má úplně stejný záběr, vždycky se vlastně takhle natáčí jako anfas a usmívá se a má takový jako básnický projev, takový jako učitelský maminkovský projev, a je to další dávka pozitivity do vašich šedých dní.
0: Já myslím, že jsem ji viděl už na TikToku.
1: Určitě, já to vždycky repostuju, takže se to k tomu možná dostalo i ode mě.
0: Taková hřejivá videjka.
1: Právě.
0: Já mám ikonu, už jsem ji možná zmiňoval, ale jen tak vágně. Teď je to opravdu moje ikona, je to zpěvačka na TikToku Petra, neboli na TikToku vystupuje jako Face of Petra. A ona má hrozně specifický vizuální takový projev, ona si lepí řasy jako na spodní víčka, má takový dlouhý řasy na spodu, má fakt jako takový zajímavý vystupování, zpívá pravidelně prostě někde ve svém pokojíčku.
1: Počkej, a Češka?
0: Slovenka. Ale člověk by to jako absolutně nepoznal, ale až když zpívala nějaký slovenský věci, tak se to
1: nespívala
0: zjistilo.
1: Nespívala český cover na Midnight Sun?
0: Ne, to není ona. Tady tam má takový fakt jako hodně takový zastřený styl a projev. Má dokonce i nějakou svoji tvorbu, kterou produkuje v Londýně. Opravdu chce, jako přijde mi, že jde taky jako podobnou cestou jako Adéla, ale jako úplně je to jiný žánr. Ona je taková víc alt. Petra je taková hodně alt a mohla by být třeba, jako pokud by měla být Adéla slovenská jako popová hvězda, tak Petra by mohla být taková slovenská Lana Del Rey pro mě. Ale ta její tvorba se mi taky líbí a fakt mě ji baví sledovat, takže doporučuju.
1: Vidíš, tak tady zase si zaleštil svoji křišťálovou kouli a uvidíme za rok, jestli tady se jedem, co se stane, jestli třeba nebude naší hostkou a nebude vyprodávat
0: už
1: Eden.
0: Už to bude hostka ve Vogue. Tak. Nebo na Oscarech.
1: Tak. Třeba. No dobře, takže dnešní letem světem bylo vydatné. Já doufám, že teď už nežijete pod kamenem, i když po ním třeba ležíte, což doufám, že se neděje.
0: Nebo si pod ní zase teď lehněte.
1: Můžete si zase zalézt do svých peřinek, ideálně ne pod kamen, a uvidíme a uslyšíme se zase příště, tak pa.
0: Čauky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem. Pořadu, který je o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové a mě a pejska ještě dvojice, což nás trochu překvapilo, ale je to fajn. Přišla Michaela Prachařová a Flory Müller. Nebo něco takového.
5: Přesně.
4: Jsou to kamarádky. A
5: přikivují, takže to přikivují. Není slyšet. Ale přikivují. Tak abychom si na začátek rozlišili ty hlasy, ono stejně podle mě to za chvíli hned všichni zapomenete, ale můžete si teď v hlavě udělat takové mentální propojení, takovou mentální mapku, kdo jak mluví, tak nás se Zuzkou už znáte. A teď tedy musíte, děvčata, vypromluvit každá, aby se to propojilo lidem ten hlas s tím jménem. Takže Michaelo, řekni něco.
6: Tak ahoj, tady Míša, zdravím všechny.
5: Krásný,
4: Míša,
5: profi.
4: Po zlacátky. A teď Flory.
7: Dobrý den, tak když slyšíte přizvuk, tak to jsem já.
4: Jo, a tak to se bude dobře rozlišovat. A jenom upozorňuji, to není žádná kulturní apropriace, to není srandovní přízvuk nahraný, ale to je opravdu žena z Francie.
5: Ano.
4: A z jaké jsi části Francie?
7: A blízko Lucemburska a Německa. Jo. Lutrinsko se jmenuje.
4: Lutrinska. A já se pokusím nenapodovat francouzský přízvuk, což je moje oblíbená aktivita. Le flé de tramvaje, ale nebudu to dělat, protože je to trapný.
5: Je to trapný, ale jaký mandle a lupis je.
4: Tak. Bonjour.
5: Zuzko, nasaď si rádiovku.
4: Já jsem totiž sledovala asi dvě série Emily v Paříži, nebo jak se to jmenuje. To je otřesný seriál, ale bylo to fascinující.
5: A to říkají všichni, kdo se na to dívají, tak vždycky
4: to nemůžeš
5: řeknou ten disclaimer.
4: Pustit.
5: No to je otřesný, ale jo. Musíš se na to dívat. No.
4: Hlavní představitelka otřesná, otřesná etika, otřesný scénář, ale nedalo se opravdu opustit obrazovku. Dívala ses na to?
6: Je zajímavý, že všichni jakoby říkají, že je to otřesný, ale i přesto to sledujou.
4: No právě. To je, jako když podle mě, nevím, jako by ti chutnali nějaký chipsy, že víš, že prostě po nich zemřeš, ale nemůžeš toho nechat.
5: Jakože to obsahuje nějaký prvek masochismu, ti přijde teda dívat se na Emily v Paříži. Ale teď je podle mě nějaká další sezóna, ne? Není? Já nevím.
4: Jo, to já už to nesleduju.
5: Já jsem sledovala jen tu první, ale pak ještě jsem viděla, že obecně teda ta francouzská kinematografie ke mně moc neproniká, jenom skrz streamovací platformy a tam jí moc není, ale viděla jsem něco, co bylo o nějakým takzvaně dobrý zloděj, nebo já nevím, něco takového, a jmenovalo se to Lupin, nebo tak nějak.
4: Jo,
5: to taky ale francouzský.
7: Ano.
4: To je ale docela slavný film, ne?
5: No slavný, byl to na streamovací platformě, Zuzko.
4: To je docela slavný.
5: Jakože Já myslím, že ty narážíš na nějaký jako předobraz toho, na co tohle už byla takzvaně aluze, jak říká Stanislav Zajíček, a slovo aluze znamená něco jako odkaz, nebo aspoň doufám. Jo. Kdyby se to chtěli, jako taková reference.
4: Reference.
5: Kdyby se to chtěli použít někdy v jazyce, slovo aluze, tak je to jako reference na něco.
4: A já poslední francouzský film, co jsem viděla, tak jsem se dívala na nějakého starého Louis Define, a to opravdu teda zestárlo docela, ty vtipy by už teď asi nebyly ani povolené.
5: No, jo, to bylo už jako politicky nekorektní.
4: No, byli tam,
5: sranda.
4: Že si třeba dá do sazí obličej a pak je od, kolem toho humor, bylo to takové dost teda složité s těmi vtipy. Nicméně, my jako obvykle si přečteme e-mail, který napsala Michaela a ona tam zmínila tu Flory, ale já jsem si toho nevšimla. Takže čtu.
5: A Michaela se hlásí, no tak jak prstičkem. To bylo s tím e-mailem?
6: Hlásím se o slovo. Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že co se týká té francouzské kinematografie, tak já úplně miluju film v originále Tetua se to jmenuje. A
4: Tetua?
6: Nevím, jestli můžu říct český název.
4: Můžeš?
6: Drž hubu.
5: Tak je to,
4: drž pusu, je to
5: je
4: název.
5: To je to název.
4: Pusu,
5: je to název. Mm-hmm.
6: S Depardiem a s Jeanem Renault, tak to je za mě úplně nejlepší francouzská komedie.
4: A to je stará, nebo můžu používat slovo stará?
6: Starší, no.
4: Starší je, film. Mě teda zaujalo, Depardie je taky zajímavý člověk.
5: A on
4: který,
5: ještě žije, on někdy v Rusku žil.
4: No a teďka byl, on má nějakou českou přítelkyni nebo moravskou a byl na oslavě 90 nebo 95 nebo kolik bylo Jiřce Bohdalové, tak on byl na oslavě Jiřiny Bohdalové. A jsou frendíci.
5: Ale jemu je taky už docela
4: hodně,
5: dost asi, ne?
4: Jasně, no. Ne tolik jako Jiřině, ale byl, takže se tady promítá i do našeho kraje.
5: Počkej, takže Gérard Depardieu byl na oslavě
4: Jiřiny
5: Bohdalky, jo. Jakože, a oni jsou nějaký pen friends. Nebo jako, že si...
4: Asi si píšou prostě od základky, já nevím. Chtěla bych být u těch rozhovorů mezi Gérardem
5: no,
4: a Jiřinou.
5: Mě by právě zajímalo, co si oni spolu jako píšou,
4: nevím.
5: Třeba.
4: Třeba
5: a
4: tak jakým, vaření, třeba.
5: A v jakým jazyce taky?
4: Flory, nevíš o tom, nemáš nějaký insight?
7: Nemám, bohužel nemám.
4: Škoda,
7: ale
4: škoda.
7: Můžu říct, že Depardieu už není oblíbený herec ve Francii.
4: Jo, tam je to i on je taky politicky komplikovaný, že? Kontroverzní člověk, ano. Jo. No, nicméně, Michaela nám napsala e-mail, ten úvod asi nebudu číst, nebo jo?
5: A čí to celý, Zuzko, ať tak posluchačstvo dobře. Právě
4: jsou
5: je v obraze.
4: Zdravím, slash ahoj Ivanko a Zuzko, v pořádku. Poslouchám váš skvělý podcast, taky v pořádku, už od počátku věku a hlásím se jako další host do pořadí. Budete-li mít zájem, krásný konjunktiv. Mm-hmm. A pak je tam smajlík, takovej ten ležatej.
5: Co to je, Zuzko, konjunktiv?
4: Podmiňovací způsob.
5: Jo.
4: Jo.
5: Tak krásný, ty jsi chytrá.
4: Stejně jako Ransdorf. Tak, pak je tam takový ten ležící smajlík, je tam to očičko, nosík a roztlevená pusa. Mm-hmm. Něco o mně. No. Jmenuji se Michaela, tak to už víme. Jsem vysokomická rodačka a píšu básně, tak postupně budeme komentovat jednotlivé položky toho e-mailu.
5: Vysoké mýto, to si pamatuju, není to, ne, to je Bidžov. Mně to přišlo, že to je ve vyjmenovaných slovech, ale mýto je s tvrdým, takže to je taky podle mě, ne? Není to ve vyjmenovaných slovech?
6: To určitě ne.
5: Tak mýtit tam je asi, ne?
4: Jo, tam bude mýtit a mýtne je taky s tvrdým.
5: Tak. Takže vysoké mýto s tvrdým. Všim, jako i vysoké, i mýto. Tam odsud pocházíš.
6: Ano.
5: A tam i žiješ?
6: Ano.
4: A co tam je? Co je tam pozoruhodného nebo no, sympatického na vysokém mýtě?
6: No, tak co se třeba o vysokém mýtě hodně ví, tak se tam vyrábí ve velkém autobusy.
5: Jo,
4: to se neví.
5: U nás se Zuzkou se to neví.
4: Takže... A autobusy celé nebo jenom ta karoserie?
6: Celé.
4: Celé, takže i součástky. Tak to je rozdíl.
5: Jenom půlka autobus se vyrábí jenom předky.
4: Ale může být, to nevíš, jenom čumáky tak, třeba.
5: Takže tam se vyrábí celé v celku autobusy.
4: Mm-hmm, a tam je na to nějaká fabrika.
6: Ano, přesně tak.
4: A to znamená, víceméně všichni z vysokého mýta pracují v té fabrice?
6: Dá se to tak říct, jako velná většina města tam pracuje. No.
4: Ty znáš někoho, kdo pracuje v té fabrice?
6: No, dost lidí tam znám. Já jsem tam pracovala taky na recepci.
4: Fakt?
5: Aha, na recepci.
4: A to je zajímavé. A jaký to bylo pracovat na recepci v takové fabrice?
6: Bylo...
5: A chodí bylo tam někdo to... vůbec na návštěvy na tu recepci? To není jako na recepci v hotelu, tam si chodí lidi třeba dělat check-in, půjčovat klíče, ale na recepci ve fabrice na autobusy, tam taky chodí lidi?
6: Tam taky chodí lidi a docela jako i víc, než by člověk čekal.
4: No
6: sice teda jako ne pro klíče, ale oni tam třeba jako jezdí obchodní partneři z Francie, takhle, z Německa a tak dále. Tak to bylo zase fajn, že jsem...
5: Gérard Depardieu přijede koupit autobus.
6: Ten tam bohužel nebyl, no. Ani Jean Reno.
8: Belmondo. Já jsem měla ráda Belmondo.
6: Jo, já taky, no. A no, takže jako ty jazyky člověk využije i tam, jo, že ku podivu jako nemusíte pracovat na recepci v Praze, abyste jako si pokeceli francouzsky, anglicky.
8: Jo,
6: tak.
8: Takže to jsi tam takže využila.
6: Ano.
8: Jo.
5: Takže první, co...
8: Že má pelmíša a jdem.
5: Přesně, takže...
6: Bien sûr.
5: Takže teď máme teda první indici, vysoké mýto a že se tam vyrábí celé autobusy, abychom byli přesní. A nějaká teda další zajímavost o vysokém mýtě, nebo nemusí to být ani zajímavost, ale fakt?
6: Máme prý údajně největší čtvercové náměstí.
5: Jako kde? V Čechách nebo na světě?
6: V Čechách.
8: A přemysl... I na Moravě.
6: No, prý jo.
8: I ve Slezsku.
6: Přemysl o tom teda s českými Budějovicemi. Uh-huh. Jo, ale u nich se k tomu počítá podloubí, ale my
8: podloubí
6: nemáme.
8: Podloubí se nepočítá, to není žádná plocha pravá.
6: No, tak tím pádem jsme největší my.
8: Jo,
6: bez
8: podloubí.
5: Takže největší čtvercové náměstí. Uh-huh.
8: A to bez musí... podloubí.
5: A to je úplně přesný čtverec, to nemůže být obdél. Přesně to lícuje na centimetry.
6: Ano.
8: Mm-hmm. Tam můžete hrát tenis. Ale tenis je obdelník, že? No. Tenisový kurt, no tak nic.
5: Jasně, to je jedno. Ale,
8: a člověče, nezlob se obří.
5: Mně přijde, že jestli těch čtvercových náměstí není málo, jestli ta konkurence není malá, že by byly třeba jenom dvě ta náměstí, to vaše a v Budějovicích, nebo jich je jako nějaké větší množství. Že obdélník je poměrně pro náměstí takový typičtější tvar, že? Nebo ovál, elipsa. Čtverců moc není, tak nejste sami.
8: Lichoběžník.
5: Trojuhelník. Kolik vás je?
6: Je to možný, já jsem to úplně takhle do detailu nekoumala, jo, ale asi nás moc není.
5: Tak, takže... ale vy jste velký teda.
6: Ano, ano.
5: A jak velký?
6: Tak to vám neřeknu takhle.
8: A tak rámcově.
5: Dejme tomu, když si to představíme, tak je to třeba větší než hřiště na... Fotbal, no to není, fotbalový hřiště je dost velký, to máte asi menší, ne?
6: To máme menší, no. To jo.
5: Dobře, takže taková zajímavost, že tedy jste první nebo druzí, nebo někde v čele, ve velikosti čtvercových náměstí, kterých ale zřejmě není...
8: V České republice.
5: No, v České republice, tak to je pěkná zajímavost.
8: A je tam Kašna na tom náměstí?
6: Je, určitě.
8: A Morový sloup?
6: Taky.
8: Taky, v pořádku.
6: Kostel uprostřed, taky. Pěkně.
8: Jo, tak to je v pořádku, to je správné náměstí, jak má být.
5: Galanterie?
6: Ta tam bývala v uličce u náměstí, už ji bohužel oni zrušili, což je škoda.
8: No, zlaté časy galanterie.
5: To jde smykem.
8: A ať zapojíme Flory. Flory, máte ve Francii fenomén galanterie, víš, co jsou galanterie?
7: Nepřesně.
8: Tak je to obchod, kde se prodávají nitě, jehly, suché zipy,
5: knoflíky.
8: Gumky, no, knoflíky.
7: Tak určitě máme, ale nevím, jak se to řekne francouzsky.
8: Jo.
7: Přímě řečeno.
6: Galanterie.
5: Ono to slovo o samo o sobě galanterie je tak francouzsky, že to není právě.
8: To je jako patisserie, nebo něco takového.
5: To bylo žalanterie. Žalanterie.
8: A tam by se, ale tam se i prodávají barety často, takže to je podle mě mega francouzský vibe.
5: Úplně bagety, všechno.
8: Takže v pořádku, že i ve Francii teda něco jako galanterie existuje. A teď co se týče těch básní. Básně píšeš teda jenom ty, Michálo, nebo i ty, Flory, píšeš něco si takový básničky?
7: Ne, básně nepíšu.
8: Tak to je věc, Michál. Tak jestli bys řekla něco o těch básních, ty jsi nám přinesla i nějaké dva svazky, jak tě to vlastně napadlo psát básně, jak to probíhá, jak to funguje, jestli to píšeš na papír a tak dále, i ty praktikálie.
6: No tak já jsem začala psát cca ve 13 letech, takzvaně do šuplíčku, pak jako jsem to i hodně vyhazovala, protože že jo, puberta a tak, takže...
8: Jako že to bylo trapný, ty texty, nebo ti to přišlo?
6: No už se mi třeba nelíbily, už to ve mně nerezonovalo, pak jsme se i párkrát stěhovali, takže prostě něco šlo do kopru a tak. Pak
5: no ale vlastně... jak to vypadá ten proces? To jsi třeba tenkrát v těch 13 to psala do nějakého notýsku, nebo do sešitku, nebo jak jsi to psala, propisovačkou, nebo plnicím pérem?
8: Pentelkou. Pentelkou bys to blbě psalo.
5: To nevím, co je, to je taková ta tuška
8: s tím tenkým hrotem, jak to vycvakáváš.
5: Jako mikrotuška?
8: No, pentelka se tomu. My tomu říkáme pentelka.
5: Já tomu říkám mikrotuška.
8: No, tak čím jsi to psala?
6: No, tak psala jsem si do notýsku, do takové té kroužkové vazby.
5: Abych to mohla rovnou vytrhávat.
6: Ano, přesně tak. A psala jsem asi obyčejnou propiskou, anebo takovým tím školním perem.
5: Ne bombičkovým teda, ale jako tomu se říkalo u nás taky čínské pero, protože to bylo jako něco mezi propiskou a perem, podle mě. Tak tím jsi to psala.
8: A pamatuju si třeba, nechci úplně obsahy těch básní, protože pravděpodobně byly teda pubertální a intimní, ale třeba názvy. Měla jsi názvy nebo píšeš bez názvu básně?
6: Jak kdy. Někdy s názvy, někdy bez názvu, ale třeba vím, že jako... jsem měla báseň napsanou teda v učebnici. Já jsem někdy psala ve škole i do učebnic, obyčejnou tuškou teda.
8: Aby se to dalo vymazat, takže
6: no,
8: good girl.
6: Pro jistotu.
8: Aby se to nezničilo.
6: A tak jedna báseň se třeba jmenovala Vítr.
8: Mm,
6: jo,
5: vítr.
6: Ale...
5: Ten je fajn.
8: A že je vítr, to zpívá i Lucka Vondráčko.
6: No, mm. No.
8: Takže o takových i přírodninách. Přírodních jevech.
6: Dá se to taky tak možná.
8: Chumelenice nebo bouřka nebo co to.
6: Bouři jsem tam taky měla taky, někde, určitě. Mm,
8: to, úplně
5: to musí být takový ty jako
8: Emily Brntová.
5: Rezonující jako
6: bouře, hormony, puberta, že jo, tak sobě úplně pasuje podle mě.
5: Ale tak bezvětří taky třeba by mohlo být.
6: Víš, a to jsem tam možná taky někde měla.
8: Takže všechny meteorologické jevy.
6: Ano.
8: Vánice.
5: Tak slunce v duši. No ale kde se to přehouplo teda z toho, že to byl jenom nějaký tvůj jako koníček, do toho, že jsi získala tu odvahu a řekla jsi, půjdu s tím ven, budu to číst ostatním lidem, nebo dokonce vydám nějakou sbírku.
6: No já nevím, jestli se to dá nazývat úplně odvaha, ale prostě jsem začala jako posílat někdy kolem 20 ty básně do různých literárních časopisů a v jednom se to chytlo, tak tam je otiskly pár prvních jako básní a pak už se to rozjelo.
5: Jo, takže ses jako takhle otrkala postupně.
6: Hmm,
5: tak a třeba tam, kde ti to neotiskli, tak to už ti nic potom nikdy zpětně nenapsali, třeba jakoby, no toto je hrůza, to teda otiskovat nebudeme. A nebo ti napsali i nějakou konstruktivní zpětnou vazbu, třeba toto udělejte, pak otiskneme.
6: Ne, to ani ne. Většinou to bylo buď to první, anebo se třeba neozvali vůbec.
8: Jo, že možná to mají pořád ve spamíku, to nevíme.
6: No, jako takový...
5: Jako Eminem, tu tvojí pozvánku na koncert do Prahy.
6: Jo, jakože třeba tohle se nám úplně nelíbí, to není náš jako vkus, ale třeba mě napsal, ale zkuste ten a ten časopis. Jo. Mě třeba jako dali jiný doporučení.
8: Jo, takže se k tomu... A když dostala postupně. A když byla ta dobrá zpětná vazba, že ti to přijali, pamatuješ si ještě, co ti napsali?
6: Tak to mi ten editor tehdy napsal, že to je dobrý, že to není taková ta poezie typu Láska páska a že to by mohla jako otisknout.
8: Tak to je pěkný. Ty se úplně usmíváš, když to mluvíš. To sněla radost.
6: No, tak určitě.
8: Jo, tak to je hezký.
5: No a teď možná nám to laikům, co nepíšeme básně, vysvětli. Ty jsi říkala, že třeba ta tvoje poezie není ten typ Láska páska, takže taková laická
8: boj, ahoj.
5: Představa právě básnění je to, že se to rýmuje, že tam je nějaký jednoduchý rým, že to končí slovíčkem třeba, nevím, pecka a za to hned dáš
8: kecka,
5: no. Děcka a tak. Tak ale to asi není ten typ básní, jaký píšeš ty. Tak vysvětli nám trochu tu strukturu, tu básňovitost, v čem to spočívá.
6: Ono vlastně ta poezie je často braná tak, že se musí rýmovat, že musí mít nějaká pravidla, ale já tím vlastně, že jsem byla hodně ovlivněná Bukovským a Kerouakem, který jsem v pubertě hodně četla, tak ti vlastně...
8: To všichni podle mě, no.
6: No.
5: Nás to moc netrendilo teda na střední. My jsme četli Kunderu hodně.
6: Toho jsem taky četla. Jo. No, ale tihle ti dva u mě teda trendili nejvíc a vlastně oni taky nepsali takzvaně ty rýmovací básně a mně se to líbilo, že to prostě nebylo tak typický a mělo to zároveň hloubku a duši. A i v tom vlastně byla ta poezie, že to bylo ze života, že to bylo syrový.
8: Drsný takový.
6: No.
8: A Flory, ty přikivuješ, ty jsi taky v pubertě četla, doufám, Kerouaka, a nebo co jsi četla?
7: V pubertě, tak už, myslíš na škole?
8: Asi na škole nebo i mimo školu.
7: Co jsme měli?
8: Během puberty, tak.
5: Jako co tam puberty. Trendovalo, že já vím, že ještě za nás bylo moderní Richard Brautigan v Melounovém cukru.
8: Jo.
5: A to když si četl, tak chodil si s tím po chodbě, tak nebo tak
8: performativně,
5: performativní četba v Melounovém
8: cukru. To byla jedna
5: cukru.
8: Z věcí, ano. A pak ještě Sartre.
5: Tak toho jsme nečetli, teda Sartra.
8: Tak co jsi četla ty ve Francii?
7: A myslím si, že Sartre jsem taky nečetla, že mluvám se.
8: Ale
7: básně jsem moc nečetla v té době, spíš teďka s Míšou, díky.
8: Ale i prózu nějakou, jestli...
7: A jinak spíš romány, anebo něco o vědě.
5: To bylo asi takový, že jsi to četla, jako, že opravdu tě to bavilo, že tam nebylo tolik té performativnosti. Že třeba my jsme četli hodně třeba Boris Vian.
8: Je to tak.
5: Tak, ale že v to obsahovalo to, že sice mě to jako trochu zajímalo, ale byl trochu v tom ne. I ten prvek té performativnosti, aby mě ostatní viděli, že já nejsem žádná guma, ano. Ale čtu toto.
8: A já jsem taky s tím chodila do čajovny a tam jsem četla Václava Havla.
5: Já jsem četla samozřejmě v tu dobu i Harryho Pottera třeba.
8: Tajně.
5: Samozřejmě. No to ne právě tajně, to tenkrát jsme jako četli i veřejně, ale nebylo to tak, že bys to tolik ukazoval jako cool. Třeba Brautigana. Jo. To jako ne. Jo.
8: A nějaká jména?
7: Teď, tak samozřejmě jsem taky četla Harryho Pottera, ale nevím ten název v češtině, ani v angličtině asi.
6: Kámen mudrců?
5: Teď ty myslíš nějakou úplně jinou asi knihu, viď?
8: Jo, tak nevadí. Ale četla si ale ne performativně, evidentně.
5: Tak to v Čechách se četlo performativně.
8: Že jo, mě, každopádně. Já se ještě vracím zpět k našemu mailu od Míši. A ta píše dál. Nebo ještě chceš něco, Ivanko, k těm básním?
5: No mě ještě zajímá k těm básním teda, takže ty jsi říkala, že ty vyznáváš tu rozvolněnost, svobodu, zároveň, že by to mělo být nějaké syrové a ze života. No ale tak jak probíhá ten proces té básně? Jako zase, když tam nemáš vůbec žádné mantinely, tak přesně Zuzka by mohla napsat báseň třeba Čoudy z Boudy, vítáme vás v pořadu.
8: A jestli je to báseň?
5: Jo, a teď by to pojmenovala třeba prostě, nevím, Trýznění. Je to báseň nebo to není báseň?
6: Za mě jako by mohla být.
8: Jo?
6: Proč ne?
8: No ale byla by to dobrá báseň.
5: Píš ne.
6: To už je otázka, jo. Tam hodně třeba říkám, že hodně záleží na vkusu toho člověka, jak to s tím uměním a s poezí má, co se mu prostě líbí, jo.
8: Jo, mohla by si to najít své čtenáře.
6: Mohlo.
8: Jo. No a jak ty poznáš, že je konec té básně? Protože já bych byla ve stresu z toho, že nepoznám ten konec té básně.
6: No, mě to vždycky prostě nějak napadne a musím to hnedka napsat, protože...
8: Že máš to pnutí, jo, že musíš to ze sebe dostat.
5: Přesně najede tak. To.
6: Přesně tak. A jako teda zajímavý je, že většinou mě to přepadá jako... V koupelně.
5: Na záchodě, že řekneš.
6: No tam taky.
5: Jo?
8: No tam záchodě, taky. Že to jako přepadne koupelně. Opravdu jako vrah, tě to přepadne ta báseň.
6: No fakt jo, fakt jo.
8: Že to takhle bouchne.
6: Jo, prostě fakt jako by to přijde tak nějak
8: Monstrum.
6: Samo.
5: Takže to není, že ty bys si řekla třeba tak dneska mám takovou náladu, že přesně třeba napíšu něco o vánku a začneš jako chvějivé lístečky, nevím, ne, ty prostě třeba sedíš na záchodě a najednou tě to přepadne, vůbec nevíš, o čem to bude a musíš to napsat.
6: No. A teď je třeba prostě taková situace, že když jste na tom záchodě nebo v té koupelně, tak tam jako většinou si ten notýsek s tou tuškou ani mobil moc neberu. Mobil teda jo, když mám puštěný vás někdy. Mm-hmm. Jo.
5: Že na záchodku s námi třeba
6: jdeš. Ne, v koupelně.
5: No, tak mě to nevadí.
8: Všude.
5: Mně přijde záchodek sympatická místnostka.
6: No,
5: tam
6: i když
5: klid.
6: Já to většinou, já si to třeba nechám puštěný i v té koupelně a slyším to pak až na ten záchod. Jo, takže,
5: Dobře.
8: Vlastně. Dobře. Tak to jsou detaily. Ale přepadne tě to třeba, když si dejme tomu, asi ty seš někdy na velké straně, tak jak postupuješ dál? Tak ho ne s tím, s tou defekací, ale jako jdeš si jako dokakáš a pak si jdeš pro papír, nebo
6: no
8: já nevím.
6: To
8: nebo...
6: je právě to ono, že jako většinou to během chviličky člověk pak zapomene, že jo.
8: Aha. Takže jo,
6: já se snažím si ten verš, co mě napadl, prostě furt opakovat dokola, dokud se nedostanu k tušce a k papíru nebo k mobilu.
5: Abych to rychle tam zapsala.
6: Abych to tam rychle napsala. Uh-huh. Občas se stane, že fakt jako nějaký slovo vypadne a už to je zase úplně jinak, no, ale...
8: To se stane.
6: Stane
8: asi,
6: se, no.
8: Jo.
5: A tam rovnou tě to napadne jenom ten verš, nebo tam už tě napadne i jako celá ta báseň, že nebo pak musíš počkat zase druhý den, až půjdeš do koupelny, že tě napadne druhý verš a takhle se ta báseň skládá po dnech, nebo celou jí takzvaně vyplivneš.
6: Po dnech většinou ne, to se mi stává málo kdy. Většinou je to právě tak, že napíšu ten první verš a pak ty ostatní přicházejí hnedka na to.
5: Mm-hmm.
6: Jo, nějakým
5: to celý
6: způsobem.
5: To rovnou vypadne celý teda.
8: Jo. A máš pak nějaké básně, které se ti třeba přestanou líbit a vyhodíš je, nebo pak přijímáš všechno do těch sbírek?
6: Já teda po sobě svoje básně většinou nečtu.
5: Mm-hmm. Jo, vůbec, ty to prostě vyhodíš a hotovo.
6: Tak nějak, jo. Aha. Jako dost málo kdy, jenom třeba fakt, když po mně editor chtěl ještě, abych si to jako prošla, co tam třeba jako... že tam předělali nějaký slovo nebo něco, tak maximálně to, co jako musím, ale jinak to po sobě nečtu a zásadně jako básně nikdy neupravuju, protože prostě chci, aby se zachovali tu svoji autenticitu, tak jak vyšly, tak prostě zrovna měly bejt a tím
8: jako,
6: to hasne.
8: Že třeba nějaká mucha zatavená v jantaru. Takže to tak zůstane tak, jak to je. To je krásný obraz,
5: krásný
8: že?
5: Obraz.
8: Podle mě to by byl dobrý název básnické sbírky Mucha zatavená v jantaru.
6: Tak já se inspirovat, děkuju.
5: Ale já mám ráda jantar.
8: Já mám taky ráda jantar. Starý se... dobrý janťák.
5: Janťák, Zuzko, to nikdo neříká. Ten se hodně vyskytuje u Baltského moře, jantar.
8: A taky se to dává
5: po Baltí.
8: U trošku pověrčivějších lidí se to dává jako korále dětem na krk, aby je nebolely zuby, když jim rostou.
5: Zuby, jo. Já jsem viděla, že to někdo dával na psa proti klíšťatům, ale to podle mě teda vůbec nefunguje. Proti
8: u těch zubů pochybu.
5: Ale líbí
8: paralel
5: se mi to.
8: Funguje teda prášek většinou.
5: Jo, ono, jak to není ten kámen, tak je to takový hezký mezi. Teplý, tak to je pryskyřit se stvrdlo.
8: No, tady píše Míša dál, ať se trošku pohnem. Taky se učím jako samouk hrát na piano, zatím jsem v začátcích. Stěžejní je pro mě ale to, že dělat poezii v dnešní době a taky číst prostě má smysl, možná větší než kdy předtím. Pořádám taky autorská čtení, kde básně recituji nejen já, ale také moji hosté, kolegové, básníci a případně i nebásníci, kteří také píšou a chtějí dostat šanci. Čtení prokládáme hudbou a teď se dostáváme k důvodu, proč je tu vlastně i Flory. Poslední dobou se mnou vystupuje kamarádka z Francie, zpěvačka a kytaristka, která umí skvěle česky, což by také stálo za to slyšet, což bylo teda to asi ta informace, že přijde.
6: Ten můj náznak, no.
8: To jsem nepochopila, to je tento náznak. Ale je to teda ten důvod, proč tady je Flory a jak vy jste se, děvčata, seznámila?
7: Dobře, tak já jsem učitelka v Pardubicích, učím francouzštinu, Francouzská aliance v Pardubicích, kde učíme hlavně dospělým. Tak Míša přišla na kurz
8: Se pak skamarádili.
7: Ano. Ano.
5: No a prosím tě, jak ses dostala z Francie, z Lotrinska do Pardubic?
8: To je taková nepravděpodobná dráha, dejme tomu.
7: No, tak krátký příběh je, že jsem se zamilovala do českého jazyka.
8: A jo, do jazyka.
7: Když mi bylo asi 15 nebo 16 let, tak to je už dlouho.
5: A jak ses k němu dostal, nějak omylem nebo?
7: No, náhodou jsem se dívala na český film v kině.
8: A na jaký?
7: A to bylo Venkovský učitel.
8: A jo, to je to s tím Liškou, jak je homosexuál na venkově, jo? Jo.
7: No, moc si nepamatuju na ten film, ale... No, vyšla jsem z kina a koupila jsem si malou knižku o češtině.
8: Na základě to byl tak silný věm, jo?
7: Ano.
5: A ona tě zaujala, ta čeština, tím zvukem, jak zní, nebo jako čím tě to tak upoutalo, že jsi dokonce pak hned po slednutí filmu šla koupit knihu?
7: A spíš na začátku, jak to zní, jak zní ta čeština. Kupodivu bylo pro mě trochu podobná jako japonština. Aha. Což mě už zajímala, když jsem byla
8: pubertě. To je taky takový klasika. Japonština v pubertě musí proběhnout.
5: Takže ty umíš japonsky, nebo vyznáš nějak trochu?
7: Základně, jsem měla trochu japonštinu na univerzitě, ale
8: basics.
7: Jenom basics.
5: Takže ti to připomnělo, ta čeština trochu něčím japonštinu. No.
8: A čím konkrétně?
7: Například, no asi slovo ano, protože asi ten zvuk jako ou na konci slov je moc je slyšet v japonštině.
8: Aha, to nevěděla.
7: Asi proto, nevím přesně.
8: A to, ale přece jenom, jako, chápu, že tě to začalo zajímat, ale že to došlo až teda k takovému extrému, že ses na základě toho odstěhovala zrovna do Pardubic. Dobře. Tak jo, že to je ještě takový jako
5: velký kus cesty,
8: dejme tomu.
5: Takže vyjdeš z kina, viděla si venkovského učitele. Čeština ti přijde fajn.
8: Jednosměrná letenka do Pardubic.
5: Jako japonština. A pak nemusíme den přesně pod ní, ale co se stalo, že najednou jsi v Pardubicích a učíš tam francouzštinu?
7: No, tak čeština tak moc se mi líbila, chtěla jsem se učit víc, ale kvůli univerzitě nebo práci, tak to nebylo moc lehké, tak asi 6 měsíců jsem se opravdu pilně naučila a potom asi rok vůbec. A měla jsem příležitost dělat stáž jako učitelka francouzštiny v Plzni. A to bylo v roce 2016, myslím, tak už 10 let. My God. A moc se mi tam líbilo. Byla jsem taky několik dnů v Praze, tak už jsem věděla, že Českou republiku mám ráda a našla jsem v Pardubicích práci. Mm-hmm. Takže,
8: takže to bylo ono. Tady. Jo? Mm-hmm. No a Míša v tom e-mailu psala, že spolu vystupujete, že básnická čtení prokládáte hudbou a ty tam zpíváš nějaký šansony, nebo co tam produkuješ za hudbu?
5: Co by tak francouzští no, mohli být, takže šansony. Mm-hmm.
7: No a zpívám, tak zkusím zpívat spíš aktuální písničky francouzské.
8: Ale to nejsou tvoje vlastní písničky, to jsou teda převzaté, jo? To jsou,
7: ano, přesně, přesně. Mm-hmm. A doufám, zatím. Že asi, no zatím, přesně, přesně. Doufám, v budoucnu budu zpívat své písničky. Mm-hmm. Teď zpívám, například asi znáte Zas. Ta zpívačka měla docela velký úspěch v České republice. Mm-hmm.
8: To tady trenitla hodně. Mm-hmm. Jo.
5: To bylo něco, jako, jak se jmenovala taková ta kapela, jak jsem jezdila taky furt. Košín. Nebo...
8: Košín. To bylo jednu dobu Zas a Košín byly všude na každém jako festivalu.
5: Tak, že to bylo zajímavé, že mě přišlo, že jestli jezdí jenom do Čech, ale to byla kapela Košín, tady byla podle mě každý týden někde.
8: To je pravda, no. A Zas to bylo jednu dobu všude.
5: Byla velká bomba.
7: No, no. Asi víc než ve Francii.
8: No, tady, tady se vždycky něco tak uchytí zajímavě a jo, je to tak. Mm. Takže třeba od Zas něco zpíváš. Mm. A od Edith Piaf nic nespíváš?
7: A s tebou, Míšou, jsem to asi nespívala, myslím. Mm. Ale no, párkrát jsem zpívala, nevím, La Vie en Rose, takové ty nejznámější.
6: A to přespívala i Zas, že jo?
5: Nelituji.
7: No, jo? No to je pravda, no.
8: A pak je takový francouzský hudebník, kterýho poslouchá moje máma, a to jsem byla svědkem toho, když jsem se dívala na nějakýho koncert z titulky, že má hrozně vtipný text, nebo zajímavý, já nevím, jak se to vyslovuje správně, Stromae.
7: No, přesně, ano.
8: Stromae.
7: Ano.
8: A ten tam měl píseň o tom, že jeho táta přišel po dlouhé směně v práci domů a celý den spí a probudí se jenom na večeři a to mi přišlo jako super téma.
5: Že to je taková ta poezie každodennosti. No. To je něco pro tebe. O tom bys měla napsat báseň, že někdo přijde z práce
8: no, ale
5: a spí.
8: To je konečně nějaká zajímavá píseň.
5: No to, ne, jo, že, to ne, pořád, že tě miluju. No.
8: Že tě miluju, no. Nebo že rozchod, to, koho to zajímá.
5: Bolí mě srdce a tak dále.
8: Toto bylo aspoň teda téma. A neplánuješ třeba nějakou vlastní tvorbičku, nějaký vlastní šanson? Nebo?
7: No, plánuju.
8: Plánuješ?
7: No. Nemám nic konkrétního teď, ale mám už několik textů, několik sklad. Skladeb. Děkuji. A česká gramatika. A, ale no, tak uvidíme asi v budoucnu.
8: Něco a bude to rap, nebo co to bude za no, žánr?
7: Určitě rap.
5: Rap, to by ocenila Zuzka samozřejmě.
8: A, no, reggaeton. Doporučuji jako současně nejlepší žánr současnosti je reggaeton.
5: Určitě Zuzko, to je celý playlist reggaetonovej. No a jako vy dvě teda jste se dali dohromady takhle umělecky jak? Jakože ty učíš francouzštinu, teda dospělí lidi v Pardubicích. Ty, Míšo, jezdíš do Pardubic, ty bydlíš pořád v tom mítě na tom velkém náměstí, jo, nebo u toho náměstí na čtverci. Ty jezdíš ze čtverce do Pardubic se učit francouzštinu. A co teda? Tam nenápadněji podstrčíš Flóře svoje básně? Nebo
8: vizitku?
5: Jako...
8: vizitku z vizitkovače?
6: No, tak my jsme pak se nějak prostě bavili o tom, co děláme ve volném čase a nějak to z toho vyplynulo, že ona vlastně hraje a zpívá, ale že nemá moc možností jako někde vystoupit, že většinou právě vystupuje skrz tu jejich jazykovou agenturu, tak mě prostě napadlo, že vlastně jak pořádáme ta autorská čtení, že by to mohla zkusit.
8: Že uděláte takový kolabo.
6: Tak. Hmm. No a od té doby vlastně takhle spolu vystupujeme, protože jsme si vlastně jakoby umělecky sedli, bych řekla, a ladilo to. My vlastně ani nemáme zkoušky moc, jo. My tak to je takový jako hodně impro.
5: Ano, jo. A teď ta autorská čtení, to ty pořádáš někde v tom mítě, jo? Nebo kde? Nebo různě
6: všude po republice. No.
5: Všude dokonce.
8: Takže si jako pronajmeš nějaký klubík, nebo domluvíš se v nějakém klubíku, jo?
5: Nebo
6: většinou kavárna, anebo takhle v létě na jaře i někde třeba venku.
8: Jo, že takhle přijedete. Mm-hmm. A to znamená, že ty třeba přečteš jednu báseň a pak je nějaká hudba.
6: Mm-hmm.
8: Jo.
6: Já teďka třeba mám i kratší básně, takže třeba dvě, nějaké třeba i okomentuju a pak Florí zahraje.
8: Mm-hmm. A ty lidi pak s vámi o tom diskutují, o tom obsahu toho čtení, nebo co tam chodí vlastně za lidi, nějaký jako kumštýři nebo místní intelektuálstvo?
5: Někdo, kdo tam performativně drží nějakou sbírku básní.
8: No a baretku. No.
6: Tam chodí jako všichni možní lidi, no.
8: Třeba.
6: Vlastně od mladých až po starší. Mm-hmm. Ty starší, ty třeba bych řekla, že s námi o tom chtějí debatovat víc. Mm-hmm. Ty mladí, ty si třeba udělají fotky, nebo třeba...
8: Performativka stará, jo, že byli na kultuře.
5: Jsem na poezii.
6: No.
8: Ty jsi tam teda jdou vyfotit, jo.
6: Tak nějak, jo. A nebo prostě třeba taky chtějí zkusit, jo, pak se třeba zeptají, v jakých nakladatelstvích jsem vydávala, prostě chtějí radu třeba.
5: A ty si říkáš, že tam, nebo si psala v tom e-mailu, že tam nějak případně třeba i zapojuješ nějaký jako začínající umělectvo nebo spisovatelstvo, tak to probíhá, jak, že ty uděláš nějaký open call, jako jedeme tady, já nevím, do Rumburka, je tady nějaký básník, básnířka, přihlaste se, nebo jak to vypadá?
6: No, já prostě k té akci většinou napíšu, že kdo chce, tak může s tou svojí poezí také vystoupit. No a někdo buď vystoupí, má tu odvahu, anebo prostě ne, a pak třeba přijdou jenom za mnou po tom představení mi to ukázat. A já jim třeba řeknu, no, to směl přijít, jako, to je dobrý.
5: Jo, že je to jako taky podpoří, tak jako...
8: No, no ale co, když se ti to nelíbí, ta báseň, tak co děláš potom, to je pak těžké.
5: Zajímavý.
8: Ne?
6: Tak to je takový, jako, že prostě to je jenom můj vkus, že to, že se to nelíbí mně, ještě neznamená, že se to nebude líbit někomu jinému. Takže já to neodsoudím to tím stylem, jako, že hele, to je špatný, nepiš, prostě jo. Ale řeknu, jo, dobrý, jako zajímavý, no.
8: Zajímavý, no. jsou tam písmenka.
5: Pozoruhodný.
6: Třeba se tam zaměřím na nějaký prvky, zeptám se toho člověka, proč to píše třeba zrovna takhle, jo, a zkusím se zamyslet, doporučit mu, komu by se to mohlo líbit.
8: Jo.
5: Jo, že to bereš tak, že tohle je jako tak specifická, ta poezie, umělecká tvorba, že se to hodně obtížně dá hodnotit, protože třeba zrovna jenom to, že tobě to nesedne, tak někoho to naopak může naplnit pocitem štěstí třeba.
6: Přesně
5: obohatit.
6: Tak.
8: A mě by ještě zajímalo takové to sousloví, že je rozervaný básník, tak máš pocit, že funguje to klišé, že básníci jsou rozervaní, nebo básnictvo je rozervané?
5: Sešitý básník.
8: Jsi rozervaná?
6: Tak to úplně nevím, teďka zrovna momentálně asi ne, ku podivu, ale mám třeba kolegu básníka hradeckého, který má víc zkušeností než já, a to je vyloženě takzvaný podzimní rozervaný básník.
8: A co znamená, že podzimní?
6: To že miluje podzim. Že hodně se zaměřuje na tématiku podzimu.
8: Listí, jo?
6: No, taky, jo.
5: Listí. Pálení listí.
6: Taky.
8: Podzimní, jo? A to je terminus technicus, podzimní básník, to neznám.
6: No, on to tak zavedl.
8: Jo, že je prostě podzimní básník.
6: Takže fakt jako ten podzim hodně propaguje. Ostatní roční období jako pro něj neexistují.
8: Ještě nejsou obsazen.
6: Říká, že by mohlo fakt být podzim. Prostě pořád podzim.
5: Takže on má rád tu nostalgii, už takový ten úpadek, jako melancholii. Když všechno spěje ke konci.
8: A já si ještě představuji, že básníci právě kouří a pijí víno.
5: Ano, to je taková obecná představa Zuzky o umělci. Že když tady byl fotograf jednou, tak...
8: Tak jestli má baret a kouří, ale potvrdil to. Ty předsudky většinou fungují.
5: Myslím, že baret teda neměl.
8: Říkal,
5: ale
8: že jednou měl baret.
5: Kouřil, no tak kouřil. Jednou.
6: Já teda nekouřím a piju hlavně kafe.
8: Jo.
5: Jo. A baret taky asi moc teda spíš ne.
6: Zatím ne, ale proč to neskusit?
5: Že třeba ti přijdou nějaký nový nápady, jiný básně, když si nasadíš ten baret, tak začne padat jako něco teda jinýho.
6: Jo, možné to je.
8: Mě by ještě zajímalo, Flory, jestli ti nechybí ve Francii, ale v Pardubicích třeba baret. Francouzská gastronomie nebo balerinky, barety, tady ty
5: bagetky,
8: tady ten francouzský merch.
7: No, tak to se týče gastronomie, jsem asi neopravdu francouzka, protože nemám ráda ani sýr, ani víno.
8: To je zajímavé.
7: Upřímně řečeno, co mám moc ráda pekařství francouzské, tak to asi nenajdu takhle v České republice.
8: A v Praze jsou i francouzské.
7: V Praze určitě. No.
8: Ale na těch menších městech to slabší.
5: Pardubice nejsou Praha. Ale spíš, jestli ti není třeba v Pardubicích jako smutno.
7: Smutno,
5: nebo ty už tam si dlouho, jakože už tam máš nějaké sociální vazby, už se tam cítíš jako v Peřince, v Lotrinsku.
7: No, jsem tam moc spokojená, protože to jsou spíš, Pardubice jsou klidné, to je pravda, ale často se něco stane v Pardubicích.
5: Jo, že tam je kulturní život, tam je.
7: Ano, přesně.
5: A to se ti líbí.
7: Přesně. Tak nemusím...
8: Nebo spadne kůň na velké pardubické.
7: No.
5: Jasně, Zuzko.
8: Od vás.
5: No. Si viděla zase v televizi.
7: Nemusím jezdit do Prahy každý víkend, abych si užila.
8: Že ti ten život tam vyhovuje v Pardubičko.
7: No, přesně.
5: A Vysoké Mýto a Pardubice jsou nějak u sebe blízko?
6: Není to daleko. Jo? Vlakem je to asi 3/4 hodinky, autem půl hodinky.
8: Takže se navštěvujete?
6: Chodíme do kočičí kavárny.
8: Jo?
5: Kočičí kavárna taková, tak jsou tam kočky, že si je můžeš hladit.
6: No.
8: Tam jsem jednou byla a tam byl problém, že ty kočky, že každý stůl mohl mít jenom jednu kočku.
5: Aha, že oni tě nějak přidělovali.
8: No, bylo to nějaký divný.
5: Já vím, že to někde bylo kousek od místa mého bydliště, ale pak již to tam není, takže myslím, že to
8: a já jsem tam vzala dcerstvo a pak jsem zjistila, že to dítě má alergii na kočky.
5: A zase to zjistila aspoň. Víš, že to je dobrý podle mě zkušenost, že to víš teď, aspoň.
8: Ale hodně, co mě překvapilo, tak tam bylo hodně lidí na rande a ty se tam mazali s tou kočkou.
5: Já vím, že mi někdo říkal, že někde byl, já nevím, v Japonsku nebo kde, a že tam byla taková podobná nějaká gastro zařízení a tam měli kapibary. Tam neměli
8: jo,
5: kočky, ale
8: to říkala,
5: tam kapibary.
8: Myslím, i naše kámoška Pakočka, že byla někde, kde byly malí pejsci a pak, že byly sovy. Což už je podle mě na hranici týrání, ale
5: teda
8: může to být zajímavé.
5: Sovy teda neznám, sovy nejsou, čím se zdají být, že? Teď jsem se dívala na takový seriál a tam ta sova, to je zajímavý, že, ale možná to je znovu, jak použít cizí slovo Stanislava Zajíčka, aluze na Twin Peaks, že jsem se dívala na streamovací platformě na takový nový seriál a tam rovněž hned v prvním dílu bylo něco jako, že sovy jsou ve zdech. Že ta sova je vždycky jako symbolem něčeho takového tajemného, jak to je ten noční tvor, takže jako do hororu to patří. Jako, že neřekneš, ledňáček je ve zdech, nebo ledňáček není tím,
8: no,
5: čím se zdá
8: bizarní,
5: být, ale
8: no.
5: Sova.
8: No. A ještě nějaké řečení, že nemáš vozit sovy do Aten, ne? Nebo něco takového.
5: Jo, nosit
8: sovy do Aten. Že to, co tam already je.
5: A že to, čeho tam je jako hodně, že
8: tak
5: už to je zbytečný.
8: Jako suché jako zipy do galanterie nosit.
5: Dříví do lesa.
8: Přesně tak. No. A co byste ještě, děvčata, třeba o svém kamarádství nebo o životě chtěli říct? To dejme tomu na závěr,
5: no,
8: nebo o básni.
5: Jako, nebo o čemkoliv.
8: Jaké si přičít básně, nebo cokoliv chcete říct.
5: Aby tu zaznělo.
6: Chci začít?
7: Začneš ti.
6: Jo, co bych řekla, určitě básně. Čtěte, je pište, pokud chcete, protože to má smysl, jelikož básní se dá vyjádřit docela krátce, docela hodně pocitů, ale nejen to.
8: A nějaký jako slavný básnictvo bys zmínila? Pro úplný začátečníky třeba, co vůbec neví, kdo píše básně?
5: Nebo třeba, co ty máš ráda? No a takový vstup do světa básní, no.
6: Já jsem třeba zmiňovala už toho Bukovského a Kerouaka. Jako tam ty básně určitě stojí za to, protože jsou právě takové neúplně typické, jak jsme zvyklí, takže tam určitě hlavně v originále, pokud to prostě půjde, tak toho Bukovského hlavně v originále, byť překlady tam jsou dobrý, ale určitě vždycky je lepší číst v originále, jo. Když to jde.
8: To už je vlastně nová báseň svým způsobem, ten překlad, že jo?
6: Přesně tak.
5: To mi přijde těžký překládat básně.
8: To je nejhorší podle mě. No.
5: Nebo třeba ještě, co mi přijde možná ještě těžší, než ta báseň máš většinou trochu delší, ale třeba překládat haiku, že je takový překladatel Lehman z japonštiny, jako já jinýho ani překladatel haiku neznám, ale že tam mi to přijde tím, jak to haiku je tak extrémně krátký útvar, že tam pár slov, tak to přeložit, ten stejný pocit do češtiny, to je majstrštyk.
6: No. To jo, to každopádně, no.
8: A to ještě něco, Míšo?
6: Ještě bych doporučila soudobé básníky české, Radka Vohlídku, Jiřího Rajchla.
8: Rajchy.
5: No jasně, Zuzko, to je
8: starý dobrý
5: Rajchy. No, to víš, jo.
6: No. Martina Vídenského ještě můžu jmenovat. To jsou teda všechno hradečáci.
5: Hradečáci, tady je taková hradecká scéna.
6: No,
5: teda.
6: Ale jako fakt super, no. Oni právě pořádají i...
5: Takže Vohlídka, Rajchy, neboli Rajchl.
6: A jo? Vídenský.
5: A Vídenský, a.k.a. hradecká scéna poetická.
8: Jo,
5: a to
8: jsou ty pardi.
6: No, přesně tak, oni se taky říkají.
8: Já jsem to věděla, znám. Já to znám, no, ty kumšty.
6: Oni právě...
8: Víno mají, barety.
6: Oni mají spíš pivo teda.
8: Jo, no,
5: všichni kouřej.
8: Pivaři. No dobře.
5: Tak
6: a pořádají pořady, které se jmenují Nalejme si čistého verše nebo Nalejme si čistý verš. Teď je to vlastně nově. Vzniklo to i v rámci toho našeho takového hromadného křestu těch knížek, jak se vydali. A určitě také doporučuji, je tam hodně zajímavá atmosféra. Měli jsme tam
8: zakouřeno.
5: Jako, když řekneš zajímavá atmosféra, tak,
8: dekadentní.
5: Nevím, ale tak zní to jako, takže...
8: Jako nemusí, to budou nějaké orgie, já nemusí, to cítím.
5: No, určitě, a to by, takže nemusí se lidi obávat, je to tam fajn.
6: No určitě. A měli jsme tam i performera hudebního, který se říká Ježíšek. Ten přijel, myslím, odsud z Prahy a jinak tady v Praze se pořádá v kavárně Ty kávo večer přiměřených depresí.
5: A to je taky poetický večer.
6: Jo.
8: No tak to, aby člověk jako si na to vzal dovolenou na všechny ty akce.
5: Aby to objel.
8: Nebo sabatikal.
5: No.
8: A co ty, Flory, co bys chtěla říct lidstvu?
7: Tak jestli můžu doporučit francouzskou zpěvačku, tak spíš aktuální, nejenom Edith Piaf, tak to je Pom. A
8: Pom?
7: Vím, že Míša
5: a jak se to píše, ještě
7: rada. P-O-M-M-E.
8: P-O-M-E.
6: A jablko.
7: No přesně, to znamená jablko.
8: Takže jablko, to je dobrý název.
7: Tak opravdu doporučuji. A jinak bych řekla jako ráda asi pro
5: všechny.
7: Pro všechny, ano, přesně, že je důležité mít cíl v životě, cíly, cokoliv, ale že hlavně si užijte ten proces.
8: Užít si proces života, dokud je.
7: Jako cesta je lepší cíl. Než cíl. Jo. Než
5: se někam dohrabat.
7: Jo. Stejná. No,
8: nezbývá, než souhlasit.
5: To jsme úplně my se Zuzkou. My si užíváme pořád ty procesy.
8: Přítomný okamžik.
5: Každý den. Přítomný, my žijeme jenom v přítomnosti. No, každopádně my moc děkujeme, že jste dorazili.
8: Ano, au revoir.
5: No, jasně.
6: My taky děkujeme.
5: Naschledanou.
8: Sava.
5: Jalantiri. Krásné slovo.
8: Já už nic jiného neumím.
5: Tak. A zároveň ještě v rychlosti chceme samozřejmě pozvat na nejbližší Buchty Live, což bude 18. června v Praze na Hradbách.
8: Ano.
5: 21. června v Brně v kabinetku. Můž.
8: A já chci zdůraznit, že to nebude jenom o Bibli, ale bude to o různých jako crazy věcech a o čipsech.
5: Třeba jako je Bad Bunny.
8: A o Bad Bunny, to tam hrozně, to bude základ takzvaně.
5: Tak.
8: Já se učím na jeho koncert texty a to je teprv poezie.
5: To je ten koncert, to je masakr. Zuzko, ve Varšavě, kam ty si pořizuješ brýle, ano. Aby si na
8: ale
5: něj
8: ještě jsem si
5: viděla.
8: Nekoupila lístek.
5: A lístek
8: si,
5: ne?
8: Ještě nemám lístek, ale já ho
5: aby
8: zakoupím.
5: Oni to nevyprodali,
8: a třeba,
5: Zuzíku,
8: Ivanko, ale... Bad Bunny, top verš.
5: No.
8: Život je party, která jednou skončí. Deep, ne?
5: Jo, to je jako deep, ale je to...
8: Je to tak?
5: Pravda, neříkám nic.
8: A ta melancholie v tom, Ivanko, to je Bart.
5: Jo, dobře, Zuzko.
8: A nemusí mít baret.
5: No, a tak on i v baretu by byl asi v pohodě.
8: To by
5: a
8: bylo hodně
5: pohodě. Potom ještě, pokud si někdo už děláte takzvaně kalendářík na prázdninky a chystáte se na Colors of Ostrava, neboli Colorsy, tak 17. července, což je pátek, budeme vystupovat se Zuzkou na Colorsech.
8: Ano.
5: No, bude to živé vystoupeníčko, takže přijďte.
8: Bude
5: Vojtko.
8: Honza Vojtko.
5: No, ten řeší vztahy pořád, to všechny zajímá ty vztahy.
8: No.
5: To je podle mě jedno z nejvíc jako...
8: Otravných témat.
5: Tak, to jsou vztahy.
8: Je to důležité.
5: A true crime. Mm-hmm. Podle mě všechny lidi,
8: lidi to
5: zajímá vztahy a true crime a mě zrovna nezajímá skoro ani jedno. Možná je někdy chýba.
8: Takže, já bych chtěla podcast o ještcích.
5: Ještě se Míša hlásí.
6: Já jenom ještě bych chtěla dodat, nebojte se psát, pokud píšete poezii, tak se nebojte psát a už vůbec se nebojte jít s tím ven, takzvaně z kůží na trh. Protože vždycky se najde někdo, komu se to líbit nebude, ale stejně tak najdete někoho, komu se to líbit bude a je to potřeba. Takže čtěte, pište. Jo.
5: A nebojte se, ale chodit tak. Z kůží na trh, to si taky představím. Já si vždycky představím, že ten člověk
8: má
5: se jako svlíkne z té svý kůže a
8: teď
5: jakoby jde jenom s těma svalama a nese tu svoji kůži, kůži jako na trh.
8: A ještě na trh, no, ještě tam, no.
5: To je jako fakt crazy. Dobře, no, takže běžte z kůží na trh, ale jenom metaforicky a nazdar.
2: Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio
2: Wave. Děláme vlny.
3: Když jsem poprvé v Chersonu slyšel bzučení FPV dronu, byl to nejnepříjemnější pocit, který jsem kdy zažil. Myšlenka, že by lidé v Rusku mohli nadějně hledět směrem k západu a říkat si, třeba by se naše společnost mohla změnit, představuje zásadní hrozbu pro autoritářského vůdce Putina. Vzduch v Oděse jsem si zamiloval a cítil se zde bezpečně. Později jsem zjistil, že mám v této oblasti pohřbené praprarodiče. I to říká mladý nezávislý irský novinář, jehož reportáže z Ukrajiny viděli miliony lidí po celém světě. Kaylin Robertson, dnešní host podcastu Bedny.
2: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
4: When discussing something like a full-scale invasion, reporting on it as if there are two sides is a really disturbing way to tell the story that's happening in Ukraine. The first time I looked up and saw a drone and heard the buzzing, the most disturbing feeling I've ever felt in my whole life. Of all the journalism that I could do in London and all the things that I'd done before, none of it would have been as impactful as figuring out what on earth is going on at the other side of that border fence. And I felt really compelled to go there, where everyone else was running from. I will probably never leave Ukraine because this feels like we're homeless.
3: Kaylin Robertson je mladý nezávislý novinář, který točí reportáže z Ruskem napadené Ukrajiny. Je autorem řady dokumentárních filmů a nedávno vydal rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kaylin je z Irska, v pubertě se přestěhoval do Velké Británie a dnes žije na Ukrajině. Často jezdí na válečnou frontu na východě země. Jedním z jeho dokumentů je i snímek o sedlácích v Chersonu, kde je situace dodnes kritická, nebo film s názvem Bitva o Kyjev z počátku ruské invaze. Jak najde člověk odvahu točit reportáže z míst, kde na něj míří bojové drony? Co na konfliktu na Ukrajině zaujalo mladého irského novináře? A jak najít rovnováhu mezi informováním v niancích a jasným novinářským postojem vůči zásadním tématům? Jsem vděčný, že Kaylinovi dnes mohu tyto otázky položit. Kaylene, jsem rád, že vás můžu přivítat ve vysílání Českého rozhlasu.
5: For the opportunity to ask Kaylin Robertson these questions today. Kaylin, it is my pleasure to welcome you to Czech Radio.
4: Thank you for having me.
6: Děkuji za pozvání.
5: Kaylin, let me first ask you about your journalistic approach.
3: Kaylin, začněme vaším novinářským přístupem. Slyšel jsem vás mluvit o tom, že prezentování pohledu obou stran ukrajinského konfliktu není tou správnou novinářskou praxí. Zdá se mi, že česká média většinou vnímají, že válka na Ukrajině má jasného agresora. Vy jste ale v minulosti naznačil, že na západě to tak vždy prezentováno není. Hned na úvod vám tak budu tlumočit otázku mladé koordinátorky dobrovolníků v jedné z českých neziskových organizací, Adély, s níž budu mluvit v příštím díle. Co vás nejvíce znepokojuje na tom, jak pokrývají konflikt některá populární média?
5: The mainstream coverage of the conflict.
4: When discussing something like a full-scale invasion, applying...
6: Když se mluví o rozsáhlé invazi, uplatňování logiky, podle níž jsou v konfliktu dvě rovnocenné strany, je velmi znepokojivé. To platí pro současné události na Ukrajině. V některých válkách jsou dvě strany. Často tomu tak je v občanských válkách. Někdy mezi sebou válčí různé vlády, jindy to jsou vlády proti jejich občanům. Někdy spolu válčí národy. Toto je invaze. Když dojde k invazi, je nutné ji nazývat pravým jménem. Jazyk je opravdu velmi, velmi důležitý. Rusko jazyka zneužívá. Uchýlilo se k tomu krátce poté, co invazi spustilo. Když se Rusko snaží normalizovat své agresivní genocidní chování, tak jak to dělalo vždy, spoléhá se na média, jež tento narrativ opakují. Rusko si přeje, aby média o konfliktu mluvila jako o dvou stranách, které si něco vyříkávají. Asi jako o dvou bratrech, kteří se hádají. Chce to proto, aby svět upřel zrak jinam a lidé nebyli pozorní vůči tomu, co se na Ukrajině děje, anebo aby vnímali Rusko a Ukrajinu rovnocenně. Tak to ale v tom konfliktu není. Rusko podobnou rétoriku tlačí a někdy to úmyslně či neúmyslně přejímají média, ať už jsou Ruskem financována, nebo protože tyto lži postupně přejala. Právě na to jsem se soustředil na počátku konfliktu. Jazyk se tehdy používal opravdu velmi záměrně, aby vzbudil určitý dojem o invazi. Všiml jsem si toho i u událostí, jimiž jsem se zabýval v nedávnější době. V roce 2024, kdy se takzvané lidské safari, tedy cílení na civilní obyvatelstvo FPV drony, zhoršovalo. CNN napsala, že civilisté tvrdí, že je loví drony. Tvrzení dali do uvozovek. Nezní to jako závažný problém, ale média uvozovky používala i v případě Ruska. Vyjadřovala tím, že druhá strana zase tvrdí jinou věc. Působilo to tak, že to je pouze rozepře nebo zvěst z doslechu, něco, co pouze někdo tvrdí. Přitom tu byly nespochybnitelné důkazy o tom, že Rusko FPV drony proti civilnímu obyvatelstvu používá. Vlastně o tom sami publikovali video na svých sociálních sítích. Nebylo to pouze něco, co tvrdili civilisté. Krátce na to určitá média vydala rozhovory s Alexandrem Duginem a Sergejem Lavrovem. Když podobné věci média dělají, je to pofidérní. Bohužel se to děje často. Proto ve svých reportážích nemluvím o dvou rovnocenných stranách. V zemi, kde právě jsem, jsou lidé odstřelováni každý den. A je tu druhá strana, která na ně střílí. A tak bychom to také měli nazývat.
4: Who are firing those weapons, who are launching those munitions. And that's what it should be called.
5: Is this partly why you think it's so crucial to be in Ukraine in person?
3: Je tohle částečně důvod, proč je z vašeho pohledu nutné na Ukrajině fyzicky být a dělat reportáže o ruských útocích? V jednom z vašich videí jste v Chersonu a utíkáte před drony. Lidé na vás ten den křičeli, abyste se schoval, jinak vás dron býval mohl zabít. Jsou podobné záběry důvod, proč jste se na Ukrajinu přestěhoval?
5: Why you went there? Is that why you do what you do?
4: I mean, it's very, very hard to get information out when you're not physically on the ground somewhere, because evidence is always disputed, especially by the Russians.
6: Když nejste fyzicky na místě, je velmi náročné získat informace. Důkazy jsou často rozporovány, především Rusy. Upřímně, z vizuálních důvodů potřebuji YouTube, Twitter a Instagram, abych informace dostal mezi lidi. Chci být plně nezávislý a ne poskvrněný sponzory velkých organizací. Aby to fungovalo, je třeba tvořit přesvědčivá videa. Jiná cesta tu není. Nemohu natáčet reportáže z Chersonu přes telefon nebo videohovor s obyvateli této oblasti. Musím tam fyzicky být. Proto jsem teď na Ukrajině pořád, abych podobný obsah mohl tvořit co nejvíce. Předtím jsem byl ředitelem a producentem liberálního média o britské politice v Londýně. Pracovalo pro nás spousta lidí, ale odjel jsem, abych mohl být na Ukrajině nastálo. Nejdřív jsem se přemístil do Oděsy, kde jsem právě teď, abych informoval o každodenních útocích na civilní obyvatelstvo. To se dá dobře dělat, jen pokud jste fyzicky na místě. Dnes už mají reportáže neuvěřitelný dosah. Mám 1,2 až 1,3 milionu sledujících, což je skvělé vzhledem k tomu, že jsem s touto prací začal před rokem a půl a tehdy jsem žádné sledující neměl. Reportáže občas dosáhnou 50 až 60 milionů shlédnutí za měsíc, což jsou v tuto chvíli vyšší čísla než tvorba jakéhokoliv jiného novináře na Ukrajině. Věci, které publikují, jsou pravdivé, přímo ze zasažených míst, nejsou nikým sponzorovány a jsou na straně pravdy a demokracie, kterou představuje Ukrajina. Mám z toho velkou radost.
4: And it is on the side of truth and democracy, which is Ukraine, you know, and it's got great reach, so I'm really, really happy with it.
5: In an interview, you mentioned that what you say to new...
3: V jednom z rozhovorů jste zmínil, že novým zahraničním zpravodajům v Kyjevě říkáte, nejste tu od toho, abyste pili, ani od toho, abyste si užívali. Jste tu, abyste vyprávěli nejdůležitější příběh na světě. Náš podcast je o nejdůležitějších světových tématech. Proč je podle vás ukrajinský odpor vůči Rusku tak důležitý pro celý svět?
6: No, protože Ukrajina nebrání Rusku pouze v postupu na Ukrajině, že? Rusko spustilo hybridní válku proti celému demokratickému světu. Tam patří Spojené státy, Velká Británie, jakákoliv demokratická země je hrozbou pro ruskou diktaturu. Myšlenka, že by lidé uvnitř Ruska mohli nadějně hledět směrem k západu a říkat si, možná by se naše společnost mohla změnit, představuje zásadní hrozbu pro Putina jako diktátora, autoritářského vůdce. Ten totiž nechce, aby si lidé v jeho zemi mysleli, že existuje alternativa odlišná od jeho autoritářského systému. Má za cíl ponižovat a podkopávat všechny naše země, včetně těch, v nichž žijí posluchači tohoto podcastu. Dělá to tak, že vypouští dezinformace, páchá sabotáže a arzenové útoky. Rusové podobné činy napáchali na všech možných místech na západě. Rusko spustilo hybridní válku a je tak v mnoha ohledech ve válce s námi se všemi. Ukrajina tomu brání tady a teď. Reportéři z Ukrajiny i mimo ní, kteří šíří pravdu, zároveň bojují se lží, jak jen to je možné. Ukrajina je demokratická země, že? Každých 5 vteřin je někdo nazve skorumpovanou. Samozřejmě, že na Ukrajině korupce je, ale to, že tu můžu sedět a mluvit o tom, znamená, že to není diktatura a že zas tak skorumpovaná není. Kdyby to tak bylo, nemohl bych mluvit takto otevřeně. Reportéři bez hranic nedávno publikovali Světový index svobody tisku pro tento rok. Ukrajina je na 50. místě, Itálie na 56. a Spojené státy na 64. V této zemi tak panuje větší svoboda tisku než v USA. Ukrajina respektuje demokratickou hodnotu svobody slova. Je demokracií. Tím, že čelí Rusku, bojuje za hodnoty, které stělesňujeme my všichni. Tak bych konflikt vnímal z toho nejširšího pohledu.
4: And by holding back Russia, it's fighting for those values that we all represent. So that's how I would see it in its biggest sense.
5: I think the first video that I saw of you was the video.
3: Myslím, že první z videí, které jsem od vás viděl, byl právě zmíněný dokument z Chersonu. Pokud se nepletu, nese název Lovení v Chersonu. Můžete popsat, jaké bylo chodit ulicemi tohoto města, jací vám přišli místní lidé a jak jste prožíval momenty, kdy jste si začínal uvědomovat, že jste v nebezpečí?
5: You know, this is actually happening. I'm at risk.
4: Yeah, I mean, I had been to Kherson before this, just after the liberation in 2023, but back then it was artillery that was being launched by the Russians across.
6: Ano, v Chersonu jsem byl už předtím, v roce 2023, krátce po jeho osvobození. V té době pálilo dělostřelectvo z druhé strany řeky, která v Chersonu představuje frontovou linii. Asi rok na to mi kamarádka Zabrina Zabrisky zavolala a říkala, FPV drony střílí na civilisty. Nikdy jsem nic takového neviděla. Tehdy jsem bydlel v Oděse a tak jsem nasedl na autobus, abych to viděl na vlastní oči. Měsíc předtím jsem se na Ukrajinu přestěhoval. Neměl jsem žádné publikum a velmi málo peněz. Za autobus jsem zaplatil několik dolarů. Jel jsem tam s minimem ochranného vybavení i detailních informací o bezpečnostní situaci. Žádné bezpečnostní pojistky jsem neměl a byl jsem tak dost zranitelný. Situace byla dramatická. Pamatuji si, že poslední autobus z města vyrážel zhruba ve 4 hodiny odpoledne každý den. Nic dalšího, včetně vlaků, nejelo. Bylo to jako když člověk uvízne. Pamatuji si, že poprvé, co jsem se podíval nahoru, viděl jsem dron a slyšel jeho bzučení, někdo na něj ukazoval. Byl to nejnepříjemnější pocit, který jsem kdy zažil. Měl jsem takovou díru děsu v žaludku. Jste si vědom, že někdo sedí na druhé straně za kamerou toho dronu, který se nad vámi vznáší a sleduje vás. Prst tohoto člověka, jenž dron ovládá, je na tlačítku. Když ho zmáčkne, spadne granát nebo munice a zabije vás. Je to neskutečně bizarní situace. Působilo to na mě jako zřejmý příklad ztráty lidskosti v dnešních válkách. Ne, že by tedy Rusko zrovna lidskostí oplývalo. Město mi přišlo jako z filmu Šílený Max. Byl to pro mě jeden z nejhorších momentů. Běžel jsem se schovat do kavárny, která byla asi minutu dvě daleko. Myslím, že dron odletěl někam jinam. Byl to pro mě pouhý záblesk toho, co v Chersonu lidé zažívají každý den. Ale bylo to neskutečně děsivé a hrozné. Trvalo mi několik dní, než jsem se cítil normálně. Není jednoduché tuto divnou situaci popsat. Navracení se do normálního života bylo šílené. Film zachycující popsaný moment jsem, myslím, publikoval na Twitteru. Měl několik milionů shlédnutí. Všude se o něm mluvilo. Byla to první velká věc, která se mi povedla. Myslím, že video mělo tak velký dosah kvůli tomu, že lidé předtím neviděli reportéra stát na ulici a zažít takhle bizarní okamžik. Přijde mi, že je většina reportáží, které se tu tvoří, natočena týmem s profesionální kamerou, ochrankou. Podobné situace zaznamenají velké produkce z dálky. Ale tady jsem to byl jen já se svým mobilem, takže to bylo velmi věrné realitě. Lidé tu v této realitě musí žít. Byla to ale šílená zkušenost. Od té doby se mi podobné věci staly mnohokrát znovu. Mnohokrát jsem se také do Chersonu vrátil a natočil o něm další reportážní film. Před 3 týdny měl milion shlédnutí. je ještě dramatičtější. Vojáci tam přímo přede mnou na dron střílí. Poprvé mě to vystrašilo, ale teď je to něco, co zde vidíte každou chvíli.
4: With far more reach and it's far more dramatic, you know, they're literally shooting drones right in front of me, so it's well beyond that. But the first time, it was incredibly frightening. You know, now it's something you see all the time.
5: You recently interviewed Volodymyr Zelensky in the middle of the interview.
3: Nedávno jste dělal rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Uprostřed rozhovoru se rozezněly sirény. Prezidenta jste se zeptal, jak se v takových momentech cítí. Jak se ale cítíte vy jako někdo, kdo nevyrostl v zemi s historií sovětské nebo ruské okupace?
5: With a history of Soviet or Russian occupation.
4: I remember the first time I heard sirens in Ukraine. It was probably January 2023. I was visiting John Sweeney.
6: Když jsem poprvé slyšel na Ukrajině sirény, byl, myslím, leden 2023. Jel jsem navštívit Johna Sweeneyho, zkušeného válečného zpravodaje. V té době ho zaměstnala nezávislá mediální platforma Byline. Vysadil mě ve městě. Podobný zvuk jsem předtím slyšel, když jsem se díval na filmy a dokumenty o druhé světové válce, jako ten od Stevena Spielberga. Prostě ve filmech, na které jako malí chodíte do kina. Nenapadlo mě, že někdy v životě tento zvuk uslyším. Netušil jsem, že Evropa stále tyto sirény má. Vlastně jejich moderní verze, kdy je doprovází textové zprávy. Ani přesně nevím, jak tohle funguje, ale nikdy jsem si nemyslel, že je v životě uslyším, natož na Ukrajině. Vzpomínám, že jsem se probudil v 6 ráno. Venku sněžilo, byl jsem ve vysokém patře kyjevské budovy a slyšel jsem je křičet skrz okno, které jsem nechal pootevřené. Vyskočil jsem z postele. Bušilo mi srdce a přišlo mi, jako bych se ocitl na jiné planetě nebo se vrátil v čase. Na chvíli jsem úplně zapomněl, kde jsem. Možná ten pocit znáte. Jedete na dovolenou, první ráno se vzbudíte a zapomenete, kde vlastně jste. Postel nepoznáváte. Vlastně jsem zažíval něco podobného v extrémnější podobě. Působilo to jako noční můra. Přišlo mi, jako by mě někdo přesunul do času, kdy v Evropě řádili fašisté. No, ono vlastně řádí i dnes, akorát na místo německy mluví rusky. Bylo to neskutečně zvláštní. Ale víte, dnes jsem je slyšel dvakrát, jednu v 9, druhou ve 3 odpoledne tady v Oděse. Neustávají. Pokaždé, co je slyším, vnímám určité zklamání. Je smutné, že válka trvá tak dlouho. Sirény zní každou chvíli, takže už necítíte žádný adrenalin. Strach se vytratil. Byl jsem svědkem všech možných typů útoků, které si dovedete představit, i kvůli tomu, že bydlím vysoko. Nesmíme natáčet, co následuje po útocích, protože by to mohlo odkrýt systém protivzdušné obrany. Normální to ale není. Lidé v těchto chvílích na pár vteřin ve zklamání sklopí oči dolů. Přijde jim to otravné a smutné.
3: Přišlo mi, že rozhovor se Zelenským jste vedl trochu jinak než ostatní moderátoři, kteří s ním v nedávné době mluvili. Ptal jste se ho na to, jak válku prožívá, zajímala vás jeho rodina, ale i to, jestli vnímá, že Ukrajina v dnešní době oproti tomu, co bylo řečeno v Bílém domě, karty má. A to ve formě protidronové techniky, která přišla vhod právě i Spojeným státům. Podle serveru Statista podpora Zelenského na Ukrajině klesla ze zhruba 90% v roce 2023 na asi 65% dva roky poté, což je stále vysoké číslo v porovnání s ostatními demokratickými zeměmi. Možná podporu ovlivnily některé korupční skandály. Jak vnímáte pocity Ukrajinců vůči jejich prezidentovi?
4: I mean, it was very unexpected. You know, I was pushing for this interview for a very long time, but I'm slightly delusional in the way that I do things. I think you have to be.
6: Bylo to velmi nečekané. Rozhovor jsem se s ním snažil domluvit velmi dlouho. Jsem trochu bláhový v tom, jak věci dělám. Myslím, že takový trochu musíte být, pokud se chcete přestěhovat na Ukrajinu a dělat to, co já. Když jsem sem přijel, řekl jsem si, že se stanu nejsledovanějším novinářem na Ukrajině. Po roce se to povedlo. Je to zvláštní, ale přemýšlet takhle musíte. Velmi dlouho jsem si psal s jedním z poradců Zelenského a mým přátelům to bláhové přišlo. Říkali, to nevíde. Kromě Lexe Friedmana nikdy nezávislému novináři rozhovor nedal. Jasně, pomyslel jsem si, ale ono se to povede. Podobný mindset je tak trochu nutný. Spolupracoval jsem třeba s britským fotografem Paulem Conroyem a několika dalšími novináři, kteří přesně takoví byli. Podobné mentální nastavení je o tom, že si věříte a pustíte se do toho. A nakonec se to povedlo. Když jsem byl v Davosu, nepřestával jsem jim psát. Jednoho rána poté jsem se probudil v Kyjevě. Akorát jsem se vrátil z dlouhé cesty. Napsal jsem jim a řekl, že vím, že je Zelenský ve městě a že já taky a jestli můžeme udělat rozhovor. Odpověděl, uděláme to zítra. Tak jo, odpověděl jsem. Bylo to opravdu skvělé. Zároveň mám ale mnoho ukrajinských kamarádů a kolegů, kteří k prezidentovi mají své výhrady. Podpora Zelenského jako politika se snížila. Pozoruji to. Neznamená to, že se ale změnil pohled lidí na to, jestli by měl odstoupit nebo být nahrazen někým jiným. Tento pohled je pořád stejný. Říkali mi, máme k němu výhrady, ale nechceme, aby svůj úřad opustil, dokud neskončí válka. Potom se můžeme začít vypořádávat s problémy, konec Zelenského by ale teď způsobil chaos. Ukrajinci jeho konec nechtějí. Takže na tento aspekt věci jsem se soustředit nechtěl. To je i z pohledu samotných Ukrajinců vnitrostátní politika. Je to něco, co si uvědomují a chtějí se s tím sami vypořádat. Chtěl jsem mu položit otázky, na které se lidé moc neptají. Viděl jsem všechny nedávné rozhovory. Chtěl jsem se ho zeptat, jak na tom je jako člověk, osoba, otec, syn a manžel, který prožívá všechny ty vzdušné útoky. Ptal jsem se, jestli vnímá, že mu dnešní situace dává zapravdu poté, co mu v Bílém domě J.D. Vance a Donald Trump říkali, že nemá žádné karty. Zajímaly mě spíš ty lidské momenty. Obecně je toto způsob, jak reportáže z Ukrajiny natáčím. Nemluvím o tom, kolik raket se vystřelí na město X, Y nebo Z. Můj poslední film o Chersonu je o ženě, která každý den sází stromy v parku. Většina novinářů, kteří v Chersonu jsou a míří na ně drony, vám řekne, vy chcete dělat rozhovor se ženou, která sází stromy? Spíš mluvte s bezvavojákem, co drží zbraň? Diví se mi. Já tu paní ale natočit chtěl. Je to prostě odlišný způsob vyprávění. Myslím, že z toho jde lidskost a to je velmi důležité. Proto jsem to tak natočil. Rozhovor se Zelenským byl ale super. Nedávno jsem oslovil nového prezidenta Sýrie. S ním bych chtěl něco natočit tento rok. Také jsem oslovil bývalou premiérku Estonska. S ní bych chtěl také mluvit později tento rok. Vím, že viděla některé mé reportáže. Rozhovor se Zelenským vnímám jako první možnost mluvit s podobnými lidmi. Běžně mě ale politici moc nezajímají. Zdá se mi to nudné a příliš všední. Politici jsou zvyklí na kameru říkat fráze. Všechno mají nacvičené, všechno řekli už 100krát, ať už tiskové zprávy anebo oficiální vyjádření. To dělat nechci a kvůli tomu jsem sem nepřijel a není to, proč dělám novinařinu. Pokaždé, když někam vyjedu, se mě tiskoví mluvčí ptají, jestli chci mluvit se starostou nebo poslancem. Odpovídám, že rozhodně ne. Oni odvětí, jak to, vždyť je to tak exkluzivní. Nestojím o tom mluvit s někým, kdo nosí oblek. Zelenský je ale cool. Když s ním rozhovor udělám, chci, aby to bylo o tom, jaký má život a jakým je člověkem, protože tuto stránku lidé tak často nevidí, možná až na dokumentární filmy o Ukrajině. Je ale pravda, že ne všichni mý ukrajinští přátelé z toho měli radost. Několik z nich se mě zeptalo, proč si na něj víc nezatlačil v některých z věcí, které nám nepřijdou v pořádku. Zároveň ale dodali, pomohlo by nám to vlastně, mohlo by to Rusko zneužít? V mnoha ohledech si to odporuje. Celkově to ale byla skvělá zkušenost.
2: Bedny na rádiu Wave.
5: Well, speaking of politicians, populist leaders around Europe have been verbally
3: attacked. Řeči o politicích. Populisté napříč Evropou na Zelenského občas verbálně útočí. Viktor Orbán například použil ukrajinského prezidenta jako negativní symbol ve volbách proti Peteru Maďarovi. Tomu ale nepomohlo a volby prohrál. Myslíte, že protiukrajinský tábor bude s jeho prohrou čím dál slabší?
5: Ukrainian camp in Europe is now going to be weaker and weaker.
4: For now, we don't know. I mean, Russia haven't been defeated in a lot of ways in with their election meddling.
6: Zatím si tím nemůžeme být jistí, protože tím, že je Orbán pryč od moci, Rusko poraženo nebylo. Pozornost a energii zaměří na země s dalšími volbami, ať už jsou kdekoliv. Zintenzivní své snahy a útoky, jak jen to půjde. Všímám si ale toho, že v Evropě se protiukrajinským postojům příliš nedaří. O většině Evropanů se nedá říct, že by Ukrajinu neměli rádi tak, jako ji nesnáší politické loutky Kremlu, které tvrdí, že je reprezentují. Tak to bylo i s Fidiasem, poslancem Evropského parlamentu, kterého jsem konfrontoval. Většina lidí, která ho volila, si později říkala, co to sakra dělá, my si nemyslíme, že by ukrajinské děti měly být unášeny. Podobní politici nereprezentují hodnoty Evropanů. Myslím, že to se příliš nezměnilo. Zároveň by lidé neměli polevit v ostražitosti. Měli by vždy být na pozoru před nebezpečím ruského vlivu při jakýchkoliv volbách, včetně lokálních a národních úrovní politiky, protože Rusko v pokusech volby ovlivnit neustane. Toto nebezpečí se nesnížilo, což je velmi důležité si uvědomit.
5: Phidias
3: není jediným, s nímž jste vedl konfrontační rozhovor pro jeho kontroverzní vyjádření o Ukrajině a Rusku. Kromě něj jste konfrontoval třeba i Nika Shirleyho, jehož CNN nazývá MAGA influencerem. V rozhovoru s Phidiasem v Evropském parlamentu se v jeden moment poslanec zvedl a začal na vás sahat. Proč myslíte, že to udělal? Jak jste se v tu chvíli cítil? Vaše reakce byla velmi pevná.
6: Ano, odmala jsem sledoval velké televizní rozhovory, včetně proslulého rozhovoru o aféře prince Andrewa a podobně významné chvíle v novinařině. Sledoval jsem, jak se hosté snaží ovládnout člověka, který rozhovor vede. Připravoval jsem se na to, ale nevěděl jsem, že se Phidias o něco podobného pokusí. Je to pouhý YouTuber, že? Potom se z něj stal prankster a najednou politik. Není zdaleka tak zkušený jako světoví lídři. Podobné věci často dělají autoritáři. Je to vlastně dost šílené. Bylo to velmi zvláštní to zažít, když se zvedl ze židle a dal mi ruce na ramena. Uvědomil jsem si, že tento muž ztrácí kontrolu. Když taková situace nastane, podobným hostům přijde, že něco jako Phidias zkusit musí a když to nefunguje, oboří se na vás. Pokusí se rozhovor narušit a vystrašit vás. Myslím, že se mě vystrašit snažil. Asi si neuvědomil, že věc beru velmi vážně a že jsem novinář. Nejsem bloger, prankster ani instagramer jako on. Jsem novinář a jsem na tyto chvíle připravený. Když jsem se od něj v reakci na vteřinu vzdálil a dál mu pokládal otázky, myslím, že ho to šokovalo. Myslím, že mu v tu chvíli došlo, že ztratil jakýkoliv vliv na mě nebo na rozhovor. Zpočátku chtěl rozhovor udělat podle svého, v uzavřené místnosti Evropského parlamentu, natáčený jeho zaměstnanci. Věděl jsem, co by to znamenalo. Vybrali by z toho určité úseky, pokud by vůbec rozhovor vydali. Bylo by to podle jejich podmínek. Otočil jsem situaci o 180 stupňů. Domluvil jsem se s někým, kdo již v parlamentu byl. Dostavil jsem se na místo, postavil dvě židle naproti sobě a připravil natáčení s vlastním týmem, aby to i Phidiasovi bylo zřejmé. Přestože je to prankster na YouTube, optice a podobným situacím rozumí. Myslím, že si uvědomil, že nemůže utéct. To by vypadalo hrozně. Byl to vlastně velmi zajímavý společenský experiment. Pokud se na to díváte tímto způsobem, je celá věc fascinující. Když jsem se rozhodl tento rozhovor udělat, řekl jsem si, že musím nejdřív mluvit s lidmi podobnými jemu a dělat nejen pozitivní, jemné rozhovory, ale i ty konfrontační. Byl jsem, na rozdíl od něj, připravený.
4: You know, not just do softball interviews, but like proper combative. And so I was ready, but he wasn't.
3: Let's turn to the big picture. Russia's economy seems to be...
5: Pojďme se zaměřit na širší souvislosti. Zdá se, že je ekonomika Ruska s válkou na Ukrajině úzce provázaná. Mohl by to být jeden z důvodů, proč tento stát konflikt ukončit nechce. Experti z Centra pro analýzu evropské politiky ale tvrdí, že je pro Rusko čím dál složitější rekrutovat množství vojáků, které by odpovídalo počtu padlých. Ten je na ruské straně disproporčně vyšší. Souhlasíte s nimi a jak vnímáte válku na Ukrajině na jaře roku 2026? Sledujeme patovou situaci nebo je stále možné, aby Ukrajina vyhrála a získala zpět všechna území, jež zabralo Rusko.
3: And regain all of the territory that they lost to Russia?
4: It's a complicated question that still even the brightest brains don't have the answer to yet. Is what is going to happen?
6: Co se stane v budoucnosti, je komplikovaná otázka, na níž ani nejchytřejší mozky nemají jasnou odpověď. V tuto chvíli se děje spousta věcí, které si zároveň trochu protiřečí. V době, kdy tento rozhovor natáčíme, hoří rafinérie v Černém moři a uvnitř Ruska. Kouř a oheň jsou tak obrovské, že jsem si nejdřív pomyslel, že tyto videa musela být vytvořena umělou inteligencí. Je to bezprecedentní. Střely, k jejichž použití dříve docházelo jednou za měsíc, dnes sledujeme na denní bázi. V minulosti tohle nemělo obdoby. Minulý týden jsem mluvil s Billem Browderem, podnikatelem, který dlouho pracoval v Rusku a žil v Moskvě. Zeptal jsem se ho, jestli ho někdy napadlo, že jednou bude Rusko pod palbou Ukrajiny nebo jiného státu. Odpověděl, že určitě ne. Nikdo si toto nedokázal představit, a to ani rok nebo dva zpátky. Vstoupili jsme, tak říkajíc, na neprobádané území. Začala druhá válka, a to válka ekonomická. Je to válka proti ruské válečné mašinerii, nejen armádě. Máme tu tedy války dvě. Tu, která probíhá zde, na frontové linii, což je ruská invaze. A teď tu máme i ten druhý typ války, a zde Rusko prohrává.
4: So now there's two wars. There's the war that's happening on the front lines here. There's the invasion, and now there's that war. And Russia's losing that war.
5: That's kind of linked to your last documentary as well.
3: Pokud tomu správně rozumím, tohle souvisí i s vaším nedávným dokumentem, který nese název Konec Putinovy stínové flotily.
4: Yeah, so that's the arm of it that's happening in the oceans, and then we have the arm of it that's happening.
6: Ano, to je ta část ruských ekonomických aktivit na oceánech. Ta druhá část je hluboko uvnitř Ruska. Dohromady by konec těchto aktivit Rusko ochromil. Pokud situace bude pokračovat tak jako doposud a Rusko se s tím nebude schopné vypořádat, uvrhne ho to v ekonomickou krizi. Rusko by v takové krizi nebylo nadále schopno platit svým vojákům, jež sem posílají, aby zabíjeli lidi. Když se podíváte na plakáty v Moskvě, nabízí vojákům desítky tisíc rublů za nástup do armády, což je hodně peněz. Oproti minulému roku se částka zhruba zdvojnásobila. Pobídka ve formě platů se také neustále zvyšuje. Je to proto, že v tuto chvíli Rusko válku řídí pomocí peněz. Pokud se tyto finance vyčerpají nebo financování ustane, celé to skončí. Ukrajina tohle ví. Jsou si vědomi, že má Rusko vojáků několikanásobně více. Snaha něco udělat s ekonomickou realitou, kterou jsem popsal, je tak pro Ukrajinu jediná cesta, a ta teď funguje. Pokud se věc bude vyvíjet tak jako doposud, dokážu si v budoucnosti představit moment, kdy se Rusko dostane do hluboké recese. Neznamená to ale, že je zde na Ukrajině všechno v pořádku. Zítra vyrážím na další cestu za frontovou linii a budu ji zaznamenávat. Útoky na civilisty se zintenzivnily na všech místech v blízkosti fronty. Nikopol, kam zítra vyrážím a kde jsem již ve chvíli, co tento rozhovor posloucháte, byl, je jedno z měst, o nichž mimo Ukrajinu zatím moc slyšet nebylo. Postupně se z něj ale stává podobná lidská safari jako ta v Chersonu. V některých oblastech se frontová linie zastavila. V jiných se posouvá špatným směrem. Dohromady to působí velmi komplikovaně. Když se ale na situaci podíváte z většího nadhledu a věci rozdělíte, nejlépe se pak o tom dá přemýšlet asi tak, že jsou zde v tuto chvíli dvě války. Je to frontová linie a ekonomická válka. Ukrajině se daří v té ekonomické a Rusko má o něco navrch v té druhé. Tak si to můžete představit. Předpovídat, kdy přesně válka skončí, nebo že Rusko zítra skolabuje, by bylo bláhové. Na YouTube najdete lidi, kteří tvrdí, že ke kolapsu Ruska dojde třeba zítra ve 3 odpoledne. Taková videa mají hodně shlédnutí, situaci ale neprospívají. Něčeho podobného jsem si všiml i u Times Radia. Myslím, že podobné falešné naděje lidi unavují. O tom, co se děje, bychom měli přemýšlet realisticky. Když sledujeme pokrok, měli bychom o tom informovat, ale neznamená to, že Rusko padne zítra. Jen to znamená, že jeho prohra je možná.
5: Let's go back to 2022. You're in London.
3: Vraťme se do roku 2022. Jste v Londýně a začínáte se věnovat ruské invazi na Ukrajinu. Jak a proč jste se rozhodl na Ukrajinu přestěhovat?
4: I didn't know that much about Ukraine before the full-scale invasion, but I knew a lot about Russian disinformation because I had covered it for years.
6: Před ruskou invazí jsem o Ukrajině tolik nevěděl, ale ruskými dezinformacemi jsem se léta zabýval. V Londýně žije hodně bohatých Rusů. Jiným příkladem je Palazzo Terranova v italské Umbrii. Jeli jsme tam s Johnem Sweeneym. Udělal jsem spoustu rešerší a spolupracoval jsem na dokumentárních filmech o ruských lžích a dezinformacích v Evropě. Když Putin spustil svou rozsáhlou invazi, bylo mi jasné, že se z ní stane jedna z největších lží. Putin se bude snažit skrýt největší zločiny, což se ukázalo při masakru v Buči. Do Kyjeva jsem neměl dovoleno jet, protože mi zakladatel Byline Times, kde jsem tehdy pracoval jako vedoucí televizního oddělení, řekl, do Kyjeva nepojedeš, protože nevíme, co by se mohlo stát. Nemám mu to za zlé. Byl jsem novinářem, který nikdy nebyl ani na protestu. Nemohl jsem z jeho pohledu tušit, jaké to je jet do války. Řekl, že ale mohu na hranici. Jel jsem na hranici mezi Polskem a Ukrajinou a viděl obrovské množství lidí, jak jdou pěšky, nesou všechny své věci a překračují hranici. Každý den jich byly tisíce. Nakonec ve velmi krátkém časovém rozmezí Ukrajinu opustili miliony lidí. Pamatuji si, že jsem viděl scény, o nichž mě nenapadlo, že je v Evropě někdy znovu uvidíme. Dělal jsem rozhovory s lidmi u supermarketů, ve spacácích, na různých místech na polské hranici s Ukrajinou. Byli rádi, že jsou naživu, ale neměli ponětí o tom, co mají dělat. Pár dní předtím žili normální životy. Pamatuji si, že mi přišlo, že novinařina, kterou jsem mohl dělat z Londýna, i to, na čem jsem pracoval do té doby, nemohlo ani zdaleka mít takový dopad, jako když pomůžu lidem zjistit, co se to pro boha děje na druhé straně toho zmíněného hraničního přechodu. Chtěl jsem jít tam, odkud všichni ostatní utíkali. Chtěl jsem zachytit, co se Rusko snažilo skrýt. Rusové zároveň vypouštěli ven spoustu nesmyslů o denacifikaci a osvobozování Ukrajiny a podobně. Krátce na to Rusko spáchalo válečné zločiny v Buči, o nichž se mezi lidmi mluvilo, ale mediální pokrytí bylo různé. Na svou původní práci jsem se od chvíle, co jsem se vrátil z Ukrajiny, nemohl soustředit. Snažil jsem se pokrýt různá témata z britské politiky. Labouristé versus konzervativci, zprávy o lidech, co hlasovali pro Brexit, a nic z toho nefungovalo. Přišlo mi, že jsem se přiblížil informování o nejdůležitějším tématu na světě. V následujících měsících jsem si pomalu uvědomil, že je Ukrajina místo, kam pojedu a že to skutečně udělám. Až do chvíle, co jsem přijel do Kyjeva, jsem si nebyl stoprocentně jistý, že tu zůstanu. Je to ale v mnoha ohledech skvělá země. Rusko tu páchá hrozné, brutální činy, ale ukrajinská kultura je vstřícná a vlídná. Lidé jsou tu velmi hodní. Je tu čisto, pořádek a panuje tu kultura respektu. Je to skvělé místo, kde je radost fyzicky být a odkud dělat reportáže, prostě dělat moji práci. Takže vlastně nebylo co řešit. Přišlo mi, že se sem prostě přestěhovat musím. Jinak to vlastně udělat nešlo.
2: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
5: You've talked about how resilient Ukrainians are.
3: V minulosti jste mluvil třeba o tom, jak odolní Ukrajinci jsou. Rozezní se sirény, ukrajinská města jsou pod palbou, ale hodinu na to lidé znovu otevírají kavárny a žijí normální životy. Vyjádřil jste se i v tom smyslu, že ukrajinské služby, včetně zdravotnictví, nehledě na válku, fungují velmi dobře. A to do té míry, že máte obavu, co se stane, když onemocníte při návštěvě Velké Británie.
5: You might get ill when you're back in the UK.
4: So yeah, I was making a little bit of a joke with Marichka about this on One Plus One, but when I was first in Ukraine, I was very worried something would happen.
6: Ano, z toho jsem si trochu dělal legraci s Mariškou Padalko na kanálu 1+1. Poprvé, když jsem jel na Ukrajinu, jsem měl strach, co se stane, když se zraním. Jak se dostanu z Ukrajiny? Přiletí pro mě zdravotnický transport nebo něco podobného? Potom jsem zjistil, že je tu zdravotnictví v mnoha ohledech o hodně lepší než ve většině zemí, v nichž jsem žil. V USA je zdravotní péče extrémně drahá. Zaplatíte za ní desítky tisíc dolarů. Když potřebujete jít k lékaři v Británii, dostanete se na velmi dlouhou čekací listinu. Britská NHS nefunguje. Na Ukrajině to funguje velmi dobře. Lidem zde na vás skutečně záleží. Dostanete se na určité oddělení a když je něco špatně, poskytnou vám i navazující péči a podobně. Přijde vám, že je o vás skvěle postaráno. V mysli se mi to trochu převrátilo. Nejdřív jsem se bál, že se mi něco stane na Ukrajině. Teď se spíš obávám, že se mi něco zdravotního přihodí, když z Ukrajiny vyjedu. V takovém případě bych se vrátil na Ukrajinu, aby mě vyléčili. Zdravotnictví je tu skutečně úžasné. Není to jen o přístrojích a ceně. Lidé se zde skutečně starají, zdravotní sestry i lékaři. Celkově to bylo zvláštní uvědomění.
4: Yeah, so that was kind of a strange realization.
5: If I'm not wrong, you met your current partner or husband in Ukraine. Considering that,
3: pokud se nemýlím, na Ukrajině jste potkal svého současného partnera či manžela. O to víc mě překvapilo vaše působení před rokem 2020. Mladé muže občas přitahují extrémní ideologie. Možná jim jemný hlásek někde na okraji mysli říká, tohle politické hnutí bych asi neměl následovat. Co byste takovým lidem vzkázal? Jak mohou uniknout extremismu a vydat se za něčím smysluplnějším?
5: Right now there are tens of millions of young people who
4: believe extreme ideologies, far right, far left. This has become far more mainstream.
6: Dnes jsou na světě desítky milionů mladých lidí, kteří věří extrémním ideologiím napravo i nalevo. Je to mnohem běžnější než v roce 2016, kdy jsem podobné věci pozoroval já. V tomto období bylo v Evropě hodně teroristických útoků. Útoky v Nice, na London Bridge, výbuch na koncertě Ariany Grande i útok v gay klubu Pulse v Orlandu, který zabil téměř 50 lidí. O tom, že jsem gay, mluvím otevřeně od svých 12 let. Velmi mě to vystrašilo. Před 10 lety se politické prostředí od toho dnešního velmi lišilo. Přišlo mi, že se všude něco hrozného děje. Každý z těchto útoků spáchal radikální islamista. Mainstreamová média toto moc nerozebírala a já byl ve sledování médií nováček. Zpětně bych je za to nevinil. Islám je v kontextu posledního tisíciletí v Evropě stále relativně nové náboženství. Nevěděl jsem, jak podobné konverzace vést bez toho, aby to nabylo krajní pravici, která celou věc jenom zhoršila. Byl jsem jedním z těch, kdo o věci přemýšlel, na YouTube hledal odpovědi a našel kanály jako Rebel Media, extrémní pravicové weby, které nabízely velmi jednoduché odpovědi na velmi komplikované otázky. Rok jsem se toho stal součástí. Dělal jsem videa o LGBT, islámu, právě gayů, svobodě slova nebo woke kultuře. Je šílené, že to, čemu jsem tehdy věřil, je dnes politikou Donalda Trumpa a spousta podobných myšlenek se objevuje v televizi a obecně v mainstreamových médiích, včetně politiků, kteří tyto myšlenky zastávají. Pro vaše publikum 50% lidí volilo Trumpa, že? Je z toho úplný mainstream. V té době to lidé vnímali mnohem extrémněji. Dnes sledujeme ještě mnohem extrémnější verzi, která je způsobená internetem, který funguje jako silo. Jeden z důvodů, proč jsem tyto myšlenky opustil a potom vystupoval proti nim, je, že jsem zjistil, že věci jsou v reálném životě mnohem složitější než odpovědi, které nabízí lidé na YouTube. Tyto osoby mají finanční zájem na tom, abyste těmto věcem věřili, a podobné je to s Ruskem. I to jsem v té době zaznamenal. Někteří lidé, s nimiž jsem pracoval, organizovali výlety na Donbas. Napadalo mě, proč bychom měli jet na Donbas. Pozoroval jsem řadu nekalostí, proto jsem posléze strávil roky prací pro liberální Byline a další organizace, abych na podobné věci upozornil a informoval o podobnostech mezi extrémní pravicí a ruským vlivem. Dnes je tento proud ještě mnohem extrémnější a horší. Nemám odpovědi na všechny otázky, ale prostě bych řekl, svět je mnohem méně černobílý, než vám může přijít. Realita je většinou plná obrovského množství niancí a komplikací, včetně imigrace a každé populární či složité otázky. Myslím, že napravdu se útočí ještě víc než v roce 2016. Co zažíváme, je něco jako noční můra záblesku, na který jsem narazil v té době.
4: Far more under attack now than in 2016, and we're in like a nightmare version of the kind of tiny glimpse that I saw back then.
5: In your recent interview, you talked about Odessa and your family history.
3: V nedávném rozhovoru jste mluvil o Oděse a vašem rodokmenu. Z příběhu Jsem měl husí kůži, v Oděse jste i dnes. Zopakoval byste i pro naše posluchače, jak jste se cítil poprvé, co jste do Oděsy přijel a co jste se dozvěděl o své rodině?
7: What you recently realized about your family?
4: Both my parents are adopted and this is a very common thing for adopted.
6: Oba mí rodiče jsou adoptovaní. Je běžné, že se adoptovaní lidé ve světě najdou. Poprvé jsem do Oděsy přijel ke konci roku 2023. Pamatuji si pocit z města. Cítil jsem se jako doma. Zamiloval jsem si místní vzduch, prostě všechno. Je to nádherné místo. Bylo tu ještě něco dalšího, na co jsem se vždycky cítil být napojený. Kdykoliv jsem jel na frontovou linii nebo byl na jiných nebezpečných cestách, vždycky jsem myslel na Oděsu jako na bezpečné, útulné místo a nikdy jsem nevěděl proč. Táta zapátral a zjistil, že mí prarodiče jsou pohřbeni v této oblasti. Mám dopisy a dokumenty, jsou z období sovětské okupace. Dnes už některé archivy neexistují, ale dopisy a konverzace této konkrétní rodinné linky máme, což je skvělé. Všechno by mi to dávalo smysl, především dopisy o stesku a touze po domově. Způsob, jakým byly napsané, je neuvěřitelný. Když jsem sem přijel, přišlo mi, že moje cesta na Ukrajinu nebyla začátkem, ale pokračováním něčeho, co tu už bylo. Už poprvé, co jsem na Ukrajinu přijel, jsem se cítil, jako bych se vracel, spíš než poprvé přijel. Je to velmi zvláštní, ale skoro jako bych se tak cítil většinu času tady. Zítra jedu na velmi nebezpečnou cestu, která by většinu lidí vystrašila. Je to kilometr od ruské armády, ale mám takový pocit, že to vyjde. Tenhle dojem jsem tu měl vždy. Je to neochvějný pocit, který jsem neměl v Londýně ani nikde jinde, kde jsem kdy byl. Je to pocit víry, že je všechno součást něčeho většího a že tu být mám. To, že tu mám v zemi pohřbenou rodinu, to musí být součástí.
4: Having family buried here must be part of that. But it was a really cool discovery and I'm going to come back here.
6: Byl to skvělý objev. Chci se sem vrátit s Natalí, kamarádkou, jejíž rozhovor se mnou jste viděl, a půjdeme k hrobům, které tu pořád jsou. Je to asi 60 kilometrů od místa, kde teď sedím. Nejsem ale řidič a je to v podstatě osamělé stavení. Není jednoduché se tam dostat. Pojedeme tam autem společně.
7: Both young journalists and maybe war.
3: Mladé novináře nebo dobrovolníky v humanitárních organizacích možná napadne, že by chtěli být trochu jako vy a přímo se aktivně účastnit důležitých událostí. Dokonce jste sám řekl, ve formuláři i ve zprávách mám stovky otázek od mladých novinářů, které inspiruje, co dělám. Chtějí se mě taky. Co byste vzkázal jim? Zdá se mi, že vy sám jste poslání nehledal, jako by si Ukrajina našla vás spíš než naopak. Je tohle ta rada? Měli by prostě lidé zůstat otevření a třeba díky tomu najdou to, co jim je skutečně vlastní.
4: I think so. There's never any set plan to do the kind of thing that I've done, to move somewhere like this and just go.
6: Myslím, že ano. K tomu, co dělám, zpravidla nevede nějaký jasný plán. Zároveň mi ale spoustu lidí napsalo s prosbou o radu, která se týkala mé práce. Vím, že několik lidí přijelo do Kyjeva, aby založili nezávislý novinářský projekt s cílem dělat něco podobného, co dělám já. To podporuji. Myslím, že čím víc lidí tu je, tím lépe. Je to velmi důležité. Pokud máte srdce na správném místě, hluboce vám záleží na odhalování pravdy, čelení nespravedlnostem a pokud jste zapálení do té míry, že když něco kolem sebe vidíte, chcete to zaznamenat, všechno do sebe zapadne. Musíte k tomu ale mít tu správnou motivaci. Nejdůležitější je zaprvé z mého pohledu, a to jsem zmínil i v rozhovoru s Natalí, dělat tuto práci zastřízliva. Je to jedna z bariér, které čelí spousta novinářů. Alkohol dokáže narušit zdravý úsudek. Dál je potřeba nějak zvládnout první měsíce, které jsou nejstrašidelnější a nejnáročnější, ať už finančně, anebo kvůli fyzickému strachu z dělání nebezpečných věcí. Když zůstanete dostatečně vytrvalí, zvládnete to. To, co se snažíte říct, se k lidem, kteří to potřebují slyšet, ve světě dostane. Prostě se to stane.
4: What you're trying to tell and what you're trying to find will reach the people that need to hear it all around the world. It will just happen.
7: We're getting close to the end of the interview. Emma,
3: blížíme se k závěru rozhovoru. S ohledem na počáteční strach, o kterém sám mluvíte, se vás studentka publicistiky Emma chce zeptat, jestli jste si někdy říkal, že by bylo možná lepší vrátit se do Velké Británie nebo se přestěhovat na nějaké jiné bezpečné místo. Je a bude váš domov skutečně navždy na Ukrajině?
7: To a safer place, or is your place firmly in Ukraine?
4: It's right here and it's going to be here. Probably for the rest of my life. That doesn't mean that I'm not going to cover other.
6: Je tady a budu to tak asi mít na do smrti. To neznamená, že se nebudu zabývat jinými konflikty. Budu, ale můj domov je pravděpodobně navždy zde v Oděse. Můj manžel pracoval na britské ambasádě, kterou opustil, a je nezávislý. Bude pracovat v obranném sektoru nebo se bude věnovat něčemu podobnému a pravděpodobně se přestěhujeme do Oděsy. Chci tu každopádně koupit dům a mít tu základnu. Ukrajina se nachází perfektně mezi východem a západem. Za život se budu věnovat mnoha různým konfliktům. Paul Conroy, můj velmi dobrý přítel, se podílel na reportážích z 20 až 25 různých válek, což je s domovem na Ukrajině možné. Válka 100% skončí, jde jen o to, kdy. Zatímco budu cestovat po světě, sídlo budu mít tady. Už letos se chystám do Afriky, abych informoval o Wagnerovcích. Mám v plánu vrátit se do Sýrie. Chystám se na spoustu míst, ale myslím, že mě vždy budou lákat lidské konflikty, protože při nich se mocní lidé skrývají za lži nejčastěji. Ukrajinu ale asi nikdy neopustím, protože se zde cítím doma.
4: Most commonly buried by powerful people, but I will probably never leave Ukraine because this feels like where home is.
7: I rewatched some of your videos and documentaries today. Some of them.
3: Dnes jsem znovu zhlédl několik vašich dokumentárních filmů a videí. Cherson se v nich objevuje často. Situace je tam stále vážná. Zadíval jsem se ven z oken Českého rozhlasu a přemýšlel o tom, jaké štěstí máme, že žijeme v bezpečí a relativní prosperitě. Řekl byste, že je to zčásti díky odvážným Ukrajincům, jim se podařilo Putinovo Rusko zastavit? A myslíte, že se svět Ukrajině odvděčil dostatečně?
7: And do you think the world has been grateful enough to Ukraine?
4: It's impossible for me to answer about being grateful to Ukraine because I'm not Ukrainian and that's for Ukrainians to answer. And for their feelings.
6: Na otázku o vděku Ukrajině nedokážu odpovědět. Nejsem Ukrajinec a je na Ukrajincích a jejich pocitech, aby ji zodpověděli. Z praktického hlediska si myslím, že by Evropa mohla dělat více, pokud jde o protiruské sankce a ruskou stínovou flotilu. Celkově by mohla být odvážnější. Víte, všichni se radují z půjčky Ukrajině, kterou se podařilo uvolnit. Pomůže Ukrajině fungovat, ale to je naprosté minimum. Myslím, že skvělé momenty najdete u běžných lidí, ne u politiků. Možná takoví lidé poslouchají tenhle podcast. Pořád jim na Ukrajině záleží. Stále jim záleží na pravdě a na tom, co se děje v Chersonu a na lidech, kteří si tím procházejí. Že na tom lidem stále záleží, je nejdůležitější. Přijde mi, že o mnoha lidech to platí. Možná dnes ještě více, než kdy dřív. V dnešní době máme ze sociálních sítí zavařené a unavené mozky a schopnost se soustředit se zhoršuje. Je skvělé, že lidem pořád na Ukrajině záleží a přemýšlí o tom, co by se stalo v situacích, jakou jste právě popsal. Díváte se z okna vašeho města nebo vesnice a přemýšlíte o tom, jaké by to bylo, kdyby se z nich stalo místo podobné Chersonu. To je, myslím, velmi důležité.
4: Thank you very much for
3: moc díky za rozhovor.

0: Díky.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Díky, že jste doposlouchali až sem. V dalším díle budu mluvit s mladou koordinátorkou dobrovolníků neziskové organizace Koridor UA Adélou Pavkovou, která se, tak jako Kaylen Robertson, v průběhu války na Ukrajinu přesunula. Naslyšenou příště, mějte se fajn, loučí se Honza Žižka.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Oh my God, we suck. Oh my God, she hot. Oh my God, she soft. Oh my God, we suck. Oh my God, she hot. Oh my God, she

0: Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Focus!
4: The journey has just begun. No time for the women.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Slávy vlny. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, by dal jsem taky, že...
2: Další den, tak
1: sleduji. Nespobal jsem. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto moment.

0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Midnight Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.